0: mila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnu v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka, sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz, ať uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budu jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i tak karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělal lem, nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak máme málo to. Stačí ke štěstí?
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože dobrá čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Jaká je vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se zapletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam si to vždycky, a musel si v domě vzpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? Co se to je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají. Jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo jak se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: povrch. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nakodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený. Že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou děkuju. Chuť.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer do všech regionů vám všem, které zajímá lidová kultura, historie a odkaz našich předků. Dnes spolu zamíříme do velmi specifické oblasti. Na sever Čech, do někdejších Sudet a na Ústecko, do regionu dříve obývaného Čechy i Němci. A vydáme se spolu do obce, která vznikla za středověku a jmenuje se Zubrnice. Nikoliv podle výskytu zubrů, ale proto, že šlo vždy o krásnou, čistou a neposkvrněnou oblast. Dnes je v ní jediné živé muzeum v přírodě na severu naší republiky. A provede vás jím Markéta Ševčíková.

kdo nám bude dnes při folklorním výletě na sever Čech hrát? Lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby, kterou už z našeho pořadu určitě znáte a která se jako jediná u nás věnuje nejen lidové hudbě lužických Srbů, ale zpracovává i písně z česko-německého pohraničí, jako je například tato.

0: Tak, milí posluchači, a začíná naše neuvěřitelná pouť neuvěřitelným místem. Nacházíme se v srdci Zubrnic. Stojíme před kostelem Máří Magdalény, jsme u sochy svatého Jana Nepomuckého a právě tady jsme se setkali s naší hlavní a jedinou dnešní průvodkyní, ředitelkou celého skanzenu v Zubrnicích, Ivanou Mikuleckou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte v muzeu v přírodě v Zubrnicích. My se nacházíme v Českém středohoří, nacházíme se pod krásnou Bukovou horou. Jsme vesnicí, která je v podstatě poslední v okrese Ústí nad Labem a k tomu vzniku je dobře, že stojíme právě před kostelem svaté Máří Magdalény. Tahle ta stavba a její zamýšlená demolice před mnoha desetiletími iniciovala vznik muzea ve chvíli, kdy sem přišel tehdejší muzejník Ústeckého muzea František Ledvinka, který nejenom, že ten kostel, který už měl demoliční výměr, tak zachránil, ale tak se po té vesničce porozhlédl a snažil se zachránit i další objekty, tak aby nám je mohl předat do dnešních dnů.

0: Tak si teď zkusme říct, jací lidé tady vlastně žili. Byla tady ta typická oblast, kde se míchaly české a německé rodiny, nebo byla čistě německá nebo česká?
1: Tak ono se to v průběhu věků měnilo. Víme třeba ten počet obyvatel na začátku 19. století, že byl kolem 300. V dnešní době naše vesnička má asi 230 obyvatel.
0: A já jsem se vás také chtěla na začátku zeptat, jestli ta oblast byla vnímána jako bohatá nebo chudá. Byla to oblast, kam se lidé sjížděli, byl to ještě pořád ten cíp té zahrady Čech, anebo už to bylo vnímáno jako taková horská, podhorská a spíše chudší oblast?
1: To bych si asi spíš půjčila ty informace od našeho faráře Vincence Zahradníka, který tady byl za trest do tohoto místa, se dostal z Litoměřic a ten říkal, že jsme tady opravdu na horách. Trošičku si stěžoval i na to zdejší počasí a stěžoval si i na to, že ti lidé tady úplně nechtějí být pobožní. Takže když si to tak vezmeme, tak ano, bylo tady několik významných sedláků, kteří sdružovali to největší bohatství, ale pak zase oproti ním samozřejmě ty ostatní vůbec nedosahovali takových majetků a neměli tolik polí a luk. Takže tady byla ta enkláva těch bohatších, ale ti ostatní se tak dobře neměli.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se vydali na první zastavení tady v Zubrnicích. Je tady nádherná dřevěná studna, vidíme tady roubenou chalupu. Za námi stojí obecná škola, tak kde a v jakém století se vlastně teď nacházíme při tom pohledu teď?
1: No tak vidíme pohled na to historické 19. století až do současnosti, protože jednotlivé objekty, které se tady nacházejí, buď byly ty objekty těch bohatých místních sedláků, a nebo jsou to objekty, které prošly procesem přesunu, transferu k nám na náves tady v Zubrnicích. A musíme si říct, že se vlastně procházíme v tom století od té části, kdy oni zpracovávali zejména ty plodiny, například to obilí a podobně. Oni neměli třeba ty ovocné stromy v klasických sadech, ale oni měli třeba pole a na okraji toho pole měli ty vysokokmeny, ty stromy s těmi původními historickými odrůdami a pod nimi se třeba pásly ty ovečky. Takže to byl takový zemědělský způsob té obživy a k němu postupem času v tom 19. století přicházely další a jedním z nich bylo právě to chmelařství.
0: Byl ten chmel dobrý, byl kvalitní? My, když jsme sem přijížděli, tak jsme jeli kolem chmelnic. Já jsem si právě říkala, jak se lišil tady ten chmel z Úštěcka, Zubrnicka od toho žateckého.
1: No, jsme v trošičku jiné poloze, trochu v jiné pozici, nemáme tady tu červenou půdu, abychom měli ten takzvaný červeňák, ale ten chmel samozřejmě záleželo na tom, jak byl dobře kvalitně usušený a jak byl uskladněný, ale lidé zde tím pěstováním chmele toho bohatství vlastně získávali. Byla to aktivita, která samozřejmě byla v rámci té druhé poloviny 19. století tady poměrně častá. My když se podíváme na záznamy třeba mapové z roku 1842, tak vidíme, že ten znak vlastně těch opřených chmelových tyčí je tady v okolí Zubrnic vidět téměř na každé parcele. I u některých mlýnů vlastně víme, že stály tyčové chmelnice a máme i dochované fotografie, na kterých víme, jak ta krajina byla proměněná tím, že nejenom ty sady s tím ovocem, ale i ty chmelnice tady stály.

0: Opravdu vkročili do 19. století. Kde jsme, co tady všechno vidíme a co tady hlavně lidé dělali předtím?
1: My se nacházíme v areálu zemědělské usedlosti číslo popisné 61, jednoho z těch bohatších sedláků, který tady vystavěl chmelařský dům. Ten dům je zděný a roubený v patře a ukazujeme zde jednotlivé předměty z období toho 19. století. Bavíme se o příbězích těch lidí, kteří zde v tom objektu žili. A máme tady pod střechou i krásnou expozici chmelařství, protože ten objekt sloužil i jako areál, ve kterém se pěstoval chmel na takzvaných tyčových chmelnicích. Při té sklizni bylo potřeba mnoho lidí, takže bylo potřeba ty lidi nějakým způsobem tady i ubytovat, dát jim najíst a podobně. Takže se díváme na objekt, který je poměrně velký a stojíme přesně na dvoře této usedlosti a můžeme být obklopeni i objekty, které jsme tady právě transferovali, což jsou různé objekty jako kolna na vozy, po naší levé ruce špíchar, stodola, ve které se na mlatě mlátilo obilí.
0: My máme úžasnou kulisu, zatímco si povídáme, my stojíme totiž u té stodoly, kde se tři kluci učí klasicky mlátit cepem. Jak jsem se vás ptala, jestli tady byli lidé spíš bohatí nebo chudší, nebo jestli ta oblast byla tak vnímána. Mě to spíš zajímalo kvůli tomu, jestli tady byla už tehdy velká fluktuace obyvatel, nebo jestli tady byli v ti starou sedlíci, jestli to byla oblast, kde se lidé moc nestěhovali, kde byli propojeni s tou krajinou, anebo jestli už tehdy tady docházelo k docela rychlé výměně obyvatel.
1: Ještě na počátku toho 19. století je to v té variantě, jak jste hovořila, ti lidé usedlí, ale postupem času s průmyslovou revolucí, s příchodem železnice, s rozvojem řemesel a podobně, ta struktura se proměňuje těch obyvatel, už to není pouze to zemědělství, ale jsou to další zaměstnání a řemesla. Dokonce sem přicházejí i lidé z vnitrozemí do továren, které vznikají podél řeky Labe, takže potom už od té poloviny 19. století a dál se bavíme o tom, že se to tu nějakým způsobem začíná vrstvit a je tady k dispozici spousta podniků, spousta zaměstnavatelů, už to není pouze jenom o té obživě v rámci toho ovocnářství a chmelaření.
0: Říká naše dnešní průvodkyně po zubrnicích 19. století Ivana Mikulecká. No a my se teď vypravíme na další místo, kde si ukážeme, jak se tady lidem tehdy žilo, jestli byli šťastní nebo nešťastní a do jaké míry se podobali nám dnes.

0: Tak a my teď máme velmi zajímavou přestávku, protože jsme se dostali do centra místní gastronomie. Já jsem se chtěla jít podívat na sušárnu ovoce, ale zastavili jsme se tady u úžasného stánku, kde mají sejkory se sarkvajdou. Sejkory zná možná někdo z Podkrkonoší, vy jste říkala, ale že toto je místní specialita.
1: No, tak je to místní specialita bramborové placičky, které jsou opečené, jsou se slaninkou, s máslíčkem a jsou potírané takovou speciální věcí, což je smíchaný divoký česnek, normální česnek, sůl, voda a tak.
0: Tím pádem se můžeme dostat k tomu, co tady lidé jedli.
1: Tak určitě ve chvíli, kdy se nacházíme před tou sušárnou ovoce, tak prostě musím zmínit ta jablíčka a hrušky, protože některé byly vhodné na moštování, některé zase spíše na to sušení. My víme, že například ty kaše, které byly poměrně běžné, tak byly doslazované ne medem a cukrem, ale takzvanou pracharandou, což byl v podstatě prášek z usušených hrušek, které byly pomleté.
0: Ta pracharanda se přidávala do čeho? Všeho?
1: Tím právě doslaďovali, aby si ten život nějakým způsobem trošičku zlepšili i energeticky, protože ty hrušky byly výživné, byly sladké po úpravě v té sušárně, byly vlastně skaramelizované, takže tam ta výživová hodnota potom té kaše vlastně nabývala ještě o tu energetickou hodnotu těch skaramelizovaných hrušek.
0: Já s dovolením ochutnám ty sejkory s tou sarkvajdou. Vy jste to přinesla i se slaninou, tak pardon, se omlouvám posluchačům, že u toho jím. Je to bramborák, ale díky té směsi, té sarakvajdě, toho česneku, to má tedy úplně jiné parametry a ještě když je na tom ta opečená slanina, to je přesně jídlo, které by člověka rozehřálo, když se vydá v zimě někam.

0: Tak milí posluchači, a my jsme se v rámci putování po Zubrnicích přesunuli k dalšímu zubrnickému pokladu a tím jsou vodní mlýny. My tady teď stojíme u nádherné roubené stavby, která otvírá cestu k dalším stavbám podobného typu, ale já to nechám na vás, paní ředitelko, protože já jsem se dočetla, že tady na té malé říčce bylo neuvěřitelné množství vodních mlýnů a dodneška nechápu, jak tady mohly všechny fungovat, tak si to vysvětleme.
1: Tak naším mlýnským údolím protéká luční potok a na jeho délce existovalo více než 20 mlýnů, které měly každý rozdílnou funkci. My tu stojíme před objektem číslo popisné 28 a to je mlýn, který se nám tady dochoval v základech kamenných. A my se můžeme podívat nejenom na tu stavbu, ale i vlastně na ty doplňkové konstrukce kamenné a zděné, které vidíme vedle, které vypráví příběh o tom, že úkolem toho mlýna nebylo zpracovávat obilí, ale naopak byla tady olejna a pila.
0: Tušíme, kolik lidí v takových mlýnech pracovalo kromě té rodiny. Když se zamyslíme nad lidovými písněmi, tak to vypadá, že ti mlynáři si žili tady všichni nesmírně dobře, nejenom z toho, že jim zůstávalo za lubem, že ano, ale i z toho, že vlastně pořád byla po té jejich práci velká poptávka, tak víme, jestli to byla vždycky otázka rodiny a nějakých čeledínů, nebo jestli tady fungovalo víc těch zaměstnanců?
1: Ono záleží mlýn od mlýna. To bychom se museli bavit o těch konkrétních stavbách a museli bychom studovat jejich konkrétní historii, ale já bych možná chtěla trošičku poupravit to, že ten mlynář se měl velice dobře. Je pravda, že on byl mezi obyvateli osobou, která byla vážená, nicméně ta práce v tom mlýně byla nesmírně náročná, byla odvislá od velkých zkušeností, takže vždy bylo dobré, když mlynář své řemeslo předával několik let a vlastně zaučoval svého nástupce. A zároveň to byla práce nesmírně nebezpečná, protože když si představíme těžké stroje, docházelo tam k určité hybné síle a podobně, tak tam každý krok, který člověk udělal špatným směrem, ho mohl stát velmi závažné zranění. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud bychom se nacházeli v interiéru v té mlýnici, tak bychom slyšeli, jak hlučný ten provoz byl a pak ten provoz byl nesmírně prašný. Takže mlynáři se třeba nedožívali příliš vysokého věku, protože vdechovali tu prašnost natolik, že umírali potom na třeba určitá plicní onemocnění a podobně.
0: Tak to jsme teď zbořili jeden mýtus o tom, jak se v každé lidové písni téměř zpívá o tom, že mlynáři se měli báječně, tak možná, že měli, ale bylo to draze vykoupeno.

0: Vy tady máte, paní ředitelko, my jsme teď popošli od té z vaší soustavy vodních mlýnů ještě víc do kopce a musíme se alespoň zmínit o dalším fenoménu, který tady v Zubrnicích máte, a to je železnice. Vy jste už v tom prvním vstupu říkala, že ta železnice, když sem byla zavedena, že to život v této oblasti úplně radikálně změnilo. Tak jak, v čem a kdy se to vlastně stalo?
1: Tu už se pohybujeme na konci toho 19. století, kdy v roce 1890 dochází k výstavbě železnice. Ta železnice vedla z Ústí nad Labem až do Verneřic, což je blízko nás. A ta železnice přinesla rozvoj dopravy, jak osobní, tak nákladní. My víme, že v té době se do Zubrnic stěhují lidé z vnitrozemí, aby pracovali, jak jsem řekla, třeba v těch továrnách v Ústí nad Labem nebo podél Labe. Ta železnice proměnila tu situaci té výsky, urychlila prostě ten pohyb těch osob, umožnila to pracovní zaměstnání jiného charakteru než toho povolání, které bylo spjato úzce s tou vesnicí a s okolím a s těmi statky, které tady máme. Tím pádem tady dochází k nějakému rozvoji. V rámci té vesnice dochází i ke zvýšení počtu obyvatel, kteří zde žili na konci 19. století a jsou pomaličku položeny základy pro ten vývoj vlastně 20. století.
0: Vy tady pořádáte spoustu zajímavých programů pro lidi, které zajímá historie a chtěli by vědět, jak žili naši předkové, tak co chystáte dalšího?
1: Tak ráda bych pozvala posluchače na Vánoce u nás u Brnicích.
0: Co je tady čeká?
1: A rozhodně je tady čeká spousta chutí, spousta vůní, spousta řemeslníků a určitě budeme péct vánočku.

A to je z dnešního folklorního výletu do překrásné krajiny Ústecka a někdejších Sudet prozatím vše, milí posluchači. Doufám, že vás nadchla i lidová muzika z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby a že jsem vás dnešním výletem inspirovala a navnadila, protože jsem sama tak zajímavé propojení historie a současnosti zasazené do tak krásné přírodní scenérie už dlouho neviděla. Pokud budete chtít Zubrnice vidět na vlastní oči, budete mít příležitost o adventním víkendu 13. a 14. prosince. Ale my se spolu setkáme už příští sobotu. Naslyšenou při dalším díle folklorního notování se těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud. Ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skluz. A otevřený skluz znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost. A ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty fólie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch fólií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti po té, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli, tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím, nehodnotím podle toho, v jakém mají stavu chrup, ale koukám na to z profesního hlediska, takže bych byla ráda, aby toho zubního lékaře nebo ortodontistu navštívili co nejdříve, pokud mají pocit, že by to potřebovali. Prostě, aby se tolik nestyděli a nebáli.
1: Děkuji za tato inspirativní slova. A vy jste mladá lékařka, takže věřím tomu, že docílíte té perfektní multioborové spolupráce. Moc vám to přeju a myslím si, že by to zdravotnictví velice pomohlo.
2: Děkuju.
1: Paní Eva, vám ať se daří.
3: Děkuji.
1: Ať se pořád tak krásně smějete, máte co ukazovat. A nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Domažlicích vyhrálo volby ANO 2011 a nezávislí zřejmě ale skončí v opozici. Kožlany, Žihle, Kralovice i Měčín v referendu odmítli větrné elektrárny. Fotbalisté Plzně porazili Mladou Boleslav 3-0. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké ráno u poslechu zpráv přeje Petra Broučková. Volby v Domažlicích vyhrálo ANO 2011 a nezávislí. Získali 6 mandátů v 21 členém zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo se stejným počtem křesel Sdružení pro město Domažlice a třetí příčku obsadilo uskupení pro Domažlice KDU ČSL a nezávislí se 4 mandáty. Hnutí ANO ale zřejmě nedokáže sestavit koalici a skončí znovu v opozici, domnívá se lídr kandidátky Radek Wiesner.
2: Teď jsou takový jako smíšený pocity, když člověk vyhraje volby, ale ve finále zjistí, že v podstatě nemá partnery do té koalice to složit. No. Ale na druhou stranu děkujeme voličům a ve finále, když to takhle dopadne, tak budeme asi zase v opozici. No.
0: Jednání v Domažlicích vedou i další strany, potvrzuje starosta Stanislav Antoš z KDU ČSL.
3: V tuto chvíli samozřejmě začínají jednání a Domažlicích by mohla vzniknout koalice dostatečně silná, která následující 4 roky nebude zmítána nějakými komplikovanými situacemi a bude stabilní, když bude schopna 4 roky pracovat pro občany Domažlicích.
0: Volební účast v Domažlicích byla přes 46%. Do zastupitelstva se ještě dostali zástupci ODS, Vaše Domažlice a Žijeme Domažlice, výzva pro nový směr města. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň město podle propočtů ČTK postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za hnutí STAN. Za týden se utká s náměstkyním plzeňského primátora pro školství Lucí Kantorovou za ANO. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS tak svůj mandát neobhájil. Voleb se zúčastnilo více než 39% voličů, o hlasy usilovalo 8 kandidátů. Lidé v Kožlanech, Žihli a Kralovicích na severním Plzeňsku a také v Měčíně na Klatovsku v referendu odmítli větrné elektrárny. V Kožlanech hlasovalo proti větrným elektrárnám přes 61% lidí. V Žihli nám nesouhlasný výsledek hlasování potvrdil dosavadní nezávislý starosta obce František Procházka. Také v Kralovicích a Měčíně byla proti stavbě větrníků většina hlasujících. Podle úředních desek obcí jsou výsledky referend závazné. V Plzni Doubravce vznikne nová kuličková dráha. Lidé si ji vybrali v rámci 4. ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Kromě dráhy vybuduje 4. plzeňský obvod i tekbolové hřiště u Senka a taky balanční stezku ve Špitálském lese. Z rozpočtu na to vyčlenil 2 miliony korun a pokud část peněz zbyde, dojde i na další projekty, říká mluvčí Doubravecké radnice Věra Zilvarová.
4: Například 4. boulderovou stěnu nebo tobogán pod majákem v Lobeském parku, který obsadil v hlasování 5. místo. A realizovat by se mohly i další podněty, a to ty, které se do hlasování nedostaly. Nejčastěji jde o drobné věci, tedy pořízení herních prvků nebo laviček. Sport.
0: Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na 4. místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Chodové Plané je ulice Nádražní v místě železničního přejezdu uzavřená z důvodu prací na silnici. Objížďka vede přes Holubín.
1: Zelená vlna s známe lepší cestu.
5: Dobré ráno vám všem, kdo ladíte Český rozhlas Plzeň. Dnes máme neděli 11. října a vás už určitě zajímá, co jsme si pro vás připravili. Před 17:30 se zaměříme na design, konkrétně třeba na lampy. Některé na sebe strhnou veškerou pozornost a některé vás možná přimějí přemýšlet, jestli se na ně vůbec dá sáhnout. Současný design ukazuje, že i obyčejné věci můžou mít neobyčejnou podobu. A přesvědčit se o tom můžete na festivalu Design Blog, který končí právě dnes. Ještě předtím nás ale čeká anketa Ahoj Rádio. Stanislav Jurík se dětí tentokrát ptal na to, který sport je podle nich nejnebezpečnější. Co myslíte, který to bude? Přemýšlejte, tipujte a my vám k tomu zahrajeme třeba Petra Spáleného nebo Elán. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: Který sport je podle vás nejnebezpečnější?
1: Americký fotbal, protože se tam pořád perou o ten míč.
2: Házení oštěpem, může to někomu hodit do hlavy.
3: Rugby na ledě, třeba když tenhle klouže.
4: Box, protože se tam pořád mlátí.
5: Závody třeba jako je Formule 1 nebo ty motorky, že si, když jezdí velkou rychlostí a je zatáčka, tak můžu do něčeho narazit. To může buď umřít ten řidič, nebo se nepořádná škoda, nebo může zabije i víc lidí.
6: Závody na koni, třeba když ten jezdec spadne, ale ten druhý může přejet.
7: Karate, protože když mě se igra naštve, tak jim můžu skoro zabít.
8: Kde ví, jako když vylítne to z té dráhy, že může zabít.
9: Hokej, třeba když nemají mřížku, tak jim tam můžou střefit do obličeje pukem.
10: Skoky na lyžích, protože třeba můžou blbě rozkočit a třeba se tady zabít.
11: Skoky na motorce, když to, tak se můžou blbě spadnout a zabít se.
12: No bungee jumping, protože pak se to může přelomit to, no, přitrhnout to lano.
13: Rally, protože můžu do sebe nabourat.
14: Skákání do vody, protože třeba můžu skočit placák a budu mít na břiše flak červený.
15: Fotbal, protože třeba když někdo nemá zavařenou kopačku, tak tu kopačku může hodit tomu druhému do obličeje.
16: Vybíjena, někdo to trefí nikomu do hlavy nebo do kulí.

0: počasí.
1: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byly činnosti s písničkou Hlavolam. Má být židle hlavně pohodlná nebo taky krásná? A musí být lampa nenápadná, aby dobře sloužila svému účelu? Podobné otázky řeší neustále a dokola taky čeští designéři, kteří představují své návrhy aktuálně na pražském design bloku. Letos je hlavním tématem 28. ročníku právě světlo.
1: Lampy, lustry, stínidla nejrůznějších tvarů a velikostí rozsvítily několik pater pražského veletržního paláce. Ve velké dvoraně najdete

0: Že vlastně jak ji pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Práci designera okomentoval přímo na místě také středoškolský student designu David Glinský.
2: Mně to přijde jako hrozně hezký a zajímavý. Jako připomíná mi to dokonce trochu jako i film Avatar, jak tam tak jako běhal mezi těma rostlinama, ale mám pocit, že tady to nevydrží moc dlouho, že to je prostě takový světlo, který třeba během 3 měsíců už přestane fungovat. Vlastně takhle to zkoumám, takhle jako něco a tak dále. Beru z toho inspirace a třeba kontakty nějaký.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou z tunelu. Symbolickou světlušku si můžou odnést domů nebo si ji postavit v tunelu s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny. Kolem jdoucí pak prochází labyrintem stánku k dalším tuzemským studiím. Sahají na materiály sedaček, berou si letáky a jdou si odpočinout třeba k instalaci Maxima Velčovského nazvané Veranda. Designer si přebral téma světla po svém a vytvořil obrovský stůl s červenobílým koskovaným ubrusem. Na délku má zhruba 20 metrů a deska se postupně svažuje a rozšiřuje. Zhruba uprostřed sedí také dvě studentky, Sofie a Kateřina.
3: My jsme dostali takový zadání ze školy, že si máme jako vybrat 3 firmy nebo produkty, které nás nejvíc zaujaly. Na to pak máme udělat nějaký projekt, takže teď si tady vybíráme, co nás nejvíc zaujalo. No za mě je to dobrý v tom, že tu jsou jako ne tak známý ty firmy. Malinký firmy, o kterých se třeba nedozvíte, když jako sem nejedete.
1: Skupinky návštěvníků míří z Veletržního paláce také na výstaviště do zrekonstruovaného průmyslového paláce. Před ním si mohou prohlédnout třeba instalaci Barbory Šlapetové a Lukáše Richsteina s názvem Jak se dotknout nebe. Další výstavy design bloku najdete třeba také v jízdárně Pražského hradu nebo Umělecko-průmyslové muzeu. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými. Získalo necelých 32% hlasů. V 47 členém zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 více než dosud. Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% a 10 mandáty Starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň město podle propočtů ČTK postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za hnutí STAN.

0: Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství Lucí Kantorovou za ANO. Lidé v Kožlanech, Žihli i Kralovicích na severním Plzeňsku a také Měčíně na Klatovsku v referendech odmítli větrné elektrárny. Proti stavbě větrníků se ve všech obcích vyjádřila většina obyvatel. Pro všechny radnice jsou výsledky referend závazné. Nové možnosti nabízí pro své klienty dětské terapeutické centrum Trnová na severním Plzeňsku. Vybudovali tam dvě speciálně vybavené místnosti. Bílá místnost je určená především ke sklidnění a odpočinku. Černá místnost naopak podporuje aktivitu, zvídavost a zapojení smyslového vnímání. V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí. To je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie. Z toho 46 úmrtí způsobily nepřeměřená rychlost nebo jízda v protisměru. Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Fotbalisté Plzně po třech zápasech zvítězili v Šance-Lize. V 10. kole porazili Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4. Bohemians zdolali 1-0 Baník. V 10. kole hokejové extraligy se dnes plzeňská Škoda představí na ledě brněnské Komety. Hrát se začne v 17 hodin. A dnešní počasí čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer ustávání srážek a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 počítejte s uzavřeným exitem 5 Rudná ve směru na Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Petra Broučková, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Seriál Tajemství technických památek nám přiblíží krušnohorský Zemering. Více se o železniční trati s velkým stoupáním, mosty a tunely vybudovanými v 19. století dozvíte už za chvíli. Ještě předtím se můžete těšit třeba na Věru Špinarovou nebo skupinu Opět a Radeček spolu s Máriou Čírovou. Tady jsou. Hezké ráno.

Víte, že vodní dílo Nýrsko na řece Úhlavě slouží jako zdroj pitné vody pro Klatovsko a Domažlicko? Vybudována byla v letech 1965 až 1969 a délka hráze v koruně je 320 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tajemství technických památek.
1: Označení Krušnohorský Semmering se používá pro horský úsek železniční tratě číslo 142 z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Mezi Nejtkem, Novými Hamry a Perninkem totiž vlak musí překonat prudké svahy a ostré oblouky, podobně jako na proslulé rakouské horské dráze Semmeringbahn.
2: První základy trati z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu přes Nejdek a Potůčky. První ta koncese byla z roku 1881, ale ta trať vedla ještě původně Chodov, Nová Role, Nejdek. Ta větev z Karlových Varů se připojila po pár let později a vlastně dokončená ta trať byla až úplně celá až na hranice teprve v roce 1899. Což je o nějakých 18 let později.
3: Podle vlakvedoucího Jana Čecha patří trať s celkovou délkou 47 kilometrů k těm náročnějším.
2: Je to horská trať, mnoha oblouky, poměrně táhlé a dlouhé stoupání, které místy dosahuje něco málo přes 30 promile. V dobách, kdy tady jezdily parní lokomotivy nebo v dobách socialismu ty starší dieselové lokomotivy, docházelo k jejich přehřívání a vlastně v mnoha případech se stalo, že vlak nedojel.
3: Na nástrahy horské trati pak vzpomíná bývalý strojvedoucí Jan Kemr, který na trati jezdil 45 let.
4: Ku příkladu v roce 1977 ujeli vozy z Horní Blatný, při posunu posunovali, strčili do těch vozů, oni ujeli dolů. Dolů je spád 30 promile, to je velký spád na dráze, umíte si to představit. Bylo to v dubnu a volali do Potůčku, tam byl ještě náčelník a říkali, nepřijeli vám tam nějaký vozy. Projeli, říkali, asi 100 km rychlostí dolů, dojeli do Německa, přes hranice, tam nic nebylo, a volali do Německa, nepřijeli vám tam nějaký vozy, a v Německu říkali, my nevíme, jdem se podívat. Tak se šli podívat a tam byl ještě sníh v tom dubnu, na ty koleje nevyčištěný z těch Čech, ty vozy tam zajeli, ani nevykolejili a nic se nestalo.
2: Když se podíváme na profil tratě, tak vidíme v každém oblouku, jak se tratě trváme, buď dolů nebo nahoru, to znamená klesání nebo stoupání. Momentálně jedeme nahoru směr Radost, to znamená i železniční přejezd na Radosti u Perninku, což je nejvyšší bod trati, a pořád se jedeme nahoru. Je to možná i takový pocit, že je to i cítit, že prostě ten vlak pořád stoupá.
3: Nejvyšší bod na trati se nachází v nadmořské výšce 915 metrů u stanice Perning, kde je zároveň největší 20-metrový kamenný viadukt se 6 oblouky. Z Karlových Varů do saského Johanngeorgenstadtu vlak s maximální rychlostí 60 km v hodině dojede zhruba za 75 minut. Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: počasí.
1: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Ve společenském areálu Mže v Tachově se od půl jedné promítne český snímek Šipkaři. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 14 hodin představení Mamzel Nituš. Na fotbalovém hřišti na Přimdě se od 10 do 14 hodin koná akce, která se zaměřuje na bezpečnost na kole. Určená je pro děti od 3 do 6 let a děti se například naučí, jak bezpečně nasednout a sesednout z kola, ovládat brzdy a udržet rovnováhu. V Plzni pokračují havelské trhy. Od 14 do 17 hodin v každou celou zahraje kapela Flám. Havelské trhy potrvají na náměstí Republiky do 15. října. V muzeu Josefa Václava Sládka ve Zbyrohu se uskuteční večer poezie Josefa Palivce. Akce se koná u příležitosti 140. výročí narození zbyrošského rodáka, básníka a diplomata. Z jeho básní budou číst Lucie Trmíková a David Prachař. Akce začne od 18 hodin.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 6 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO, druzí jsou starostové a nezávislí. V Přešticích v letošních komunálních volbách výrazně zvítězilo současné vládnoucí uskupení Společně 2022. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými. Získalo necelých 32% hlasů. V 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 více než dosud. Podle lídra hnutí ANO a současného primátora Romana Zarzického je to pro vítězné hnutí dobrý výsledek.
5: Já si myslím, že lidé ocenili to, že jsme dlouhodobě komunikovali velmi otevřeně data z města, to znamená, informoval jsem v podstatě každý den o tom, jak naplňujeme naše sliby a s voliči jsem byl v každodenním kontaktu, takže já myslím, že je to dobrý výsledek. Určitě jsme připraveni jednat o koalici napříč tím politickým spektrem.
3: Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% a 10 mandáty starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. Do zastupitelstva se dostalo i uskupení pro Plzeň s podporou lidovců a koalice Chceme Plzeň. Poslední 4 roky vládla v Plzni koalice ANO, pro Plzeň, STAN a Pirátů. Piráti se tentokrát do zastupitelstva nedostali. Letošní komunální volby v Přešticích na jižním Plzeňsku ovládla koalice Společně 2022 složená z KDU, ČSL a starostů. Získala přes 56% všech hlasů. V 15 členem zastupitelstvu bude mít většinu 9 křesel a chce navázat na spolupráci s uskupením Přeštice Občanský hlas. Pokračuje současný starosta a lídr hnutí starostové a nezávislí Tomáš Chmelík.
6: Ten výsledek je pro nás velmi, řekl bych, skoro až překvapivý, protože takové vítězství jsme nečekali. Je to pro nás zejména teda závazek do budoucna a v současné době budeme jednat i s naším stávajícím koaličním partnerem o nějaké možnosti další spolupráce.
3: V Rozvadově na Tachovsku dali občané hlas současnému vedení. Odmítli kandidátku uskupení Domov, kterou tvořili zaměstnanci místního Kings Casina, jedné z největších pokrových arén v Evropě, která funguje 24 let. Volební účast tam byla velmi vysoká. K urnám přišlo 81,9% z 513 voličů. Veterináři v Česku vyšetřují možný výskyt nákazy virem šamonda. Ten ohrožuje hospodářská zvířata a letos se objevil v západní a střední Evropě. Přenáší ho krev sající hmyz a je nebezpečný pro skot, koně, ovce a kozy. Podle státní veterinární správy způsobuje mimo jiné horečku, nechutenství, potraty nebo vývojové vady u mláďat. Pro člověka virus nebezpečný není. Sport. Fotbalisté Plzně v prvním zápase šance ligy po reprezentační přestávce porazili Mladou Boleslav 3-0. Vybojovali tak první domácí výhru od poloviny srpna. Jablonec zvítězil na stadionu Zbrojovky Brno 1-0 a posunul se na čtvrté místo neúplné tabulky. Hradec Králové prohrál s Artisem Brno 2-4 a Bohemians porazili Baník Ostrava 1-0. Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg. Bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumalainena.
4: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Klatovech v Plzeňské ulici u Retail Parku počítejte s omezením provozu na jeden jízdní pruh.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Pět minut po 6. hodině neděle 11. října s vámi je i dál Český rozhlas Plzeň. Už za chvíli vám v našem ranním vysílání nabídneme dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem. Uslyšíte v něm o původu slova skanzen nebo třeba o státních maturitách. Před 6:30 se pak budeme věnovat sportu. Po reprezentační přestávce byli opět v akci fotbalisté plzeňské Viktorie. Vrátíme se ke včerejšímu zápasu s Mladou Boleslaví. No a nebudou chybět ani vaše oblíbené písničky, třeba od Marie Rotrové nebo Heleny Vondráčkové. Přeji vám příjemný poslech a krásné ráno.
4: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách, kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí.
1: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Plzně se po třech soutěžních porážkách dočkali vítězství. V 10. kole šance ligy porazili Mladou Boleslav 3-0. Už ve 3. minutě skóroval útočník Christoph Kabongo. Čistým kontem se při svém druhém startu v české nejvyšší soutěži blízkl gólman Dominik Ťapaj.
1: Prišiel tu silný super, silný kombinačne na lopte a strašne nám pomohol ten prvý gól, ktorý sme dali. Bol veľmi rýchly a už potom to podľa mňa z nás opadlo a už sme potom hrali, myslím, celkom slušne. Až na druhý polčas, kde nás Boleslav možno na nejakých 10 minút zavrel, že sme tam mali veľa strát, ale inak sme hrali fakt slušne.
2: Pochvaloval si po utkání slovenský gólman Dominik Ťapaj. Ten nahradil v bráne Viktorie nemocného Rakušana Vígeleho. Dvakrát jej zachránila tyč. Sám ale předvedl 4 výborné zákroky.
1: Tak najťažšie asi prvý polčas, neviem kto od nich už, mám to nejaké matné, to niekto tečoval a ja som to iba vyrážal mimo bránu, ale asi tá v tom prvom polčase.
2: Zmínil Dominik Ťapaj dôležitý zákrok v prvním polčase proti zakončení kapitána Středočechu Králika. A svého golmana chválil také kouč Viktorie Radoslav Kováč.
3: Byl tam hlavně první poločas, perfektní save, kdy to vlastně, myslím, že to byl Králík na první tyči, to velmi dobře chytl a celkově to zvládlo jako velmi dobře, takže taky jsme za něho rádi, byl dobře nastavený, dobře pracoval a to se mu odměnilo, takže uvidíme, co Vigi, jak to bude dál, ale určitě si řekl o daleko víc příležitostí.
2: Mladoboleslavští fotbalisté v Plzni neodehráli špatný zápas. Dominika Ťapaje ale o první nulu v české lize nepřipravili. V pokutovém území byli tentokrát efektivnější domácí.
4: Výkon byl

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými. Získalo necelých 32% hlasů. Na druhém místě skončili s necelými 18% Starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Řehka za STAN. Získal přes 32% hlasů. Spolu s ním postupuje do druhého kola radní pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z hnutí ANO. Policisté pátrají po útočníkovi, který včera v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. S vážným bodným poraněním v oblasti zad jí záchranáři převezli ve stabilizovaném stavu do plzeňské fakultní nemocnice, uvedla policejní mluvčí Dagmar Mivková. Západočeská galerie v Plzni představuje veřejnosti kolekci získanou darem z pozůstalosti Zbyňka Sekala, dílo českého sochaře, malíře a překladatele, který po okupaci v roce 1968 emigroval do Rakouska, si můžou lidé prohlédnout v masných krámech. Hodnota získaného souboru soch, objektů a trojrozměrných obrazů

0: se pohybuje v řádech milionů korun. Výstava potrvá do 7. března příštího roku. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v 10. kole šance ligy na stadionu Plzně 0-3 a v neúplné tabulce zůstávají třetí. Jablonec se posunul na 4. místo výhrou 1-0 v Brně nad Zbrojovkou. Artis Brno zvítězil v Hradci Králové 4-2. Bohemians zdolali Baník Ostrava 1-0. Judista Lukáš Krpálek vybojoval svou 6. medaili z mistrovství světa. V Baku získal v kategorii nad 100 kg bronz, když v posledním zápase porazil 2 bodovanými technikami Fina Pumalainena. A ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Lužanech na jižním Plzeňsku je uzavřena silnice na Měčín u Klatov. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy měla Petra Broučková, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Už za chvíli vás zavedeme do Rokycan. Právě tam se totiž narodil známý český herec Čestmír Řanda. Jeho cestu životem vám popíšeme v dalším díle rubriky Můj kraj. Teď Pavel Bobek.

Víte, že kolem historického jádra města Horažďovice se dochovaly zbytky městského opevnění, včetně Červené brány? Ta je jednou z nejstarších dochovaných městských bran v Česku. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Rokycanský rodák herec Čestmír Řanda byl svým zjevem a hlasem předurčen k filmovým rolím chlapáků. Často byl obsazován i do televizních inscenací a seriálů. 20 let byl členem činohry Národního divadla. Roman Stupka si o něm povídal s ředitelkou státního okresního archivu v Rokycanech Hanou Hrachovou.
1: Čestmír Řanda se narodil 5. prosince 1923. V domě číslo popisné 88, což je takzvaný Dumetovský dům na Masarykově náměstí. Jeho otec v tom domě žil už od roku 1921. Od roku 1925 se potom udělal sám pro sebe, měl vlastní živnost a firmu na pokrývačství a byl velmi jako šikovný, zřejmě dělal za slušné peníze, takže měl zakázek spoustu.
2: Čestmír Řanda byl jedináček. Rodiče ho dali zapsat na plzeňskou strojní průmyslovku, kde studoval s nevalným prospěchem a dokonce musel jeden ročník opakovat, což mu za války paradoxně pomohlo, jak dodává Hana Hrachová.
1: Možná to, že ve škole nebyl úplně skvělým žákem, mu možná zachránilo i život, protože ročník 23 byl vlastně totálně nasazen do Německa většinou. Takže on tím, že si prodloužil tu měšťanku o jeden rok a průmyslovku o další rok, tak se tomu totálnímu nasazení vyhnul.
2: Po válce Čestmír Řanda nastoupil do kovohutí v Rokycanech, ale zároveň už se ochotnicky věnoval divadlu. To nakonec zvítězilo. Po vystudování konzervatoře se stal členem divadla J.K. Tyla v Plzni. V 60. letech se stěhuje do Prahy, do divadla na Vinohradech a poté do Národního, kde působil až do své smrti. Jeho bas ho též předurčoval k rozhlasovým rolím. Tohle je jeho hamižný hostinský Barnabáš z Klicperova divotvorného klobouku.
3: Hněv hostinského Barnabáše není tak pružný, aby se dal bez peněz ohnouti. Povězte, dlouho-li mám ještě čekati?
4: Ani tak dlouho, jako hora na rybu.
3: Vy jste fraškář a myslíte, že máte fraškáře před sebou. Budete-li mne ke všemu ještě týrati, zkrátka to s vámi skončím. Dám vás zavříti.
2: A Čestmíra Řandy si pro jeho hřmotnou robustní postavu začal všímat i film. Dostávalo se mu především komediálních rolí. Připomeňme třeba Jak utopit doktora Mráčka, Bouřlivé víno, Což tak ledáci špenát, anebo Vilného ministerského předsedu Otise ve filmu Pane, vy jste vdova.
5: No a co byste byla ochotna za týma pídat?
6: Cokoliv.
5: To snad ne. Všechno, co si budu přát.
6: Všechno.
5: Ale pro muže mého temperamentu to může znamenat jenom jedno milostivá paní.
6: Mně na tom těle moc nezáleží.
2: Čestmír Řanda hrál ve více než 40 filmech a stvárnil i celou řadu televizních rolí. Zemřel po krátké nemoci 31. srpna roku 1986 ve svých 62 letech. Z Rokycan, Roman Stupka, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň. Už za chvíli se podíváme do Černošínského muzea na výstavu, kterou připravili členky Stříbrské palety. Nejdřív ale krátká předpověď.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty dnes budou 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Černošínském muzeu zahájili podzimní výstavu obrazů doplněnou o keramiku, šperky a pedigovou tvorbu. Na výstavě nazvané Krásy přírody se podílelo 5 autorek. Dana Duha-Bůsová, Slávka Stachová, Miriam Petrová, Věra Dostálová a Marie Burianová. Autorky jsou členky sdružení Stříbrská paleta, kterou založil Jan Rybecký ze Stříbra a slučuje umělce z okolí. V Černošíně natáčela kolegyně Martina Sihelská.
1: Celou výstavu dávala dohromady se svými kolegyněmi a kamarádkami, autorkami dalších obrazů, keramiky a šperků, paní Dana Bušová z Kladru. Co povíte o této výstavě?
2: Jsem překvapená, jak je to vlastně krásný, malebný, a kolik lidí přišlo a je vidět, že lidičkám se otvírají srdíčka. A
1: výstavní prostor tedy patří 5 autorkám. Mohla byste něco málo říct o vašem sdružení?
2: Sdružení se jmenuje Stříbrská paleta. Sdružení založil pan Jan Rybecký a vlastně pod jeho vedením tak nějak jako společně tvoříme. Jsou tam malíři, jsou tam fotografové, sochaři.
1: Říká Dana Bušová z Kladru. Další z autorek je Věra Dostálová z Těchlovic. Co jste sem dovezla?
3: Obrázky, pedikový, dvonečky.
1: Čím malujete?
3: Pastelem.
1: Jak dlouho se tomuto koníčku věnujete?
3: Tak já jsem malovala, když jsem byla ještě jako školou povinná, pak přišly jiné starosti, děti, maminka a to pak jsem se toho nechala, až když pan Rybecký začal dávat dohromady to, tak jsem znova začala.
1: Říká Věra Dostálová.
4: Aby nám lidem mohli dát tu svoji krásu do očí.
1: Na výstavě je také paní Anna Chlebečková z Černošína. Jak se vám líbí výstava?
5: No, líbí se mi moc.
1: Zaujal vás nějaký obraz?
5: No, mně se líbí krajiny, takže mi tady od paní Dostálové se líbí nejvíc tu ten obraz.
1: Polní cesta.
5: Jinak je to pěkný. A paní Dostálová, koukejte, jaká je šikovná, dělá tady z pediku, tady takový krásný zvonečky. To já neumím, bohužel.
1: Vy jste nicméně pravidelnou návštěvnicí Černošínského muzea, chodíte sem ráda.
5: No, pokud mi to zdraví dovolí. Děkuju.
1: Z Černošína Martina Sihelská, Český rozhlas.
0: Výstava bude k vidění až do 4. listopadu 2026.
6: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Řehka za STAN. V Nýřanech na severním Plzeňsku zvítězilo v komunálních volbách Sdružení nezávislých kandidátů 2026. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobré nedělní ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Ve druhém kole volby do Senátu se v příštím týdnu v obvodu Plzeň město utkají Lucie Kantorová z Hnutí ANO a taky Karel Řehka za STAN. Oba v prvním kole porazili současného senátora Lumíra Aschenbrennera z ODS. Karel Řehka popsal přípravy na druhé kolo následovně.
2: Já se budu snažit být mezi lidmi hlavně, budu se snažit se představovat, jaký jsem, kdo jsem, co reprezentuji, jaké mám hodnoty a budu se snažit lidi přesvědčovat, aby šli volit do druhého kola bez ohledu na to, koho volí, protože podle mě právo volby a určování si své budoucnosti je prostě privilegium.
0: V Nýřanech na severu Plzeňska získalo nejvíc hlasů od voličů Sdružení nezávislých kandidátů 2026 v čele s dosavadní starostkou Pavlínou Cajsovou. Na radnici tak obsadí celkem 9 křesel z 19 členého zastupitelstva. Na druhém místě se 7 mandáty skončilo Sdružení nezávislých kandidátů s podporou ODS a na třetím nezávislí kandidáti s podporou SPD a 3 mandáty. Podle lídrině vítězného hnutí a dosavadní starostky Pavlíny Cajsové už začala povolební jednání o budoucí koalici Nýřanské radnice.
3: Děkujeme všem voličům, kteří nám dali v komunálních volbách svůj hlas a jsme rádi, že i v letošním roce v Nýřanech zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2026. Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve všech projektech, které jsme připravovali uplynulé 4 roky.
0: V září přišlo o život na českých silnicích 49 lidí, to je po srpnu, kdy zemřelo 58 lidí, druhý nejtragičtější měsíc tohoto roku. Ukazují to data dopravní policie, z toho 46 úmrtí způsobily nepřiměřená rychlost nebo jízda v protisměru, popisuje ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
4: Na začátku toho všeho dost často bývají jen drobnosti. Je to právě to malé překročení rychlosti, nepozornost tím, že ten zrak nasměrujete jinam, než je ten silniční provoz. A v důsledku takovéto jednání pak vede k těm následkům, které se nám právě propisují do těchto statistik, to znamená smrtelných dopravních nehod.
0: Za prvních 9 měsíců letošního roku policie eviduje skoro 300 obětí nehod, které zavinili řidiči motorových vozidel. Zástupci zhruba 20 českých firem dnes odlétají s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD na 6denní cestu po trojici asijských zemí. Zamíří postupně do Ázerbajdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Podnikatelé tam budou jednat o spolupráci, například v železniční dopravě, letectví nebo logistice. Sport. Plzeňští fotbalisté zvládli ligový duel s Mladou Boleslaví, kterou porazili na vlastním trávníku poměrem 3-0. Zápas rozhodl po 2 minutách útočník Kabongo, další góly přidali Pirgič a Fál. Duel hodnotí trenér Viktorie Radoslav Kováč.
5: První poločas si myslím, že jsme hráli velmi dobrý pasáže. Ten přechod se mi líbil. Samozřejmě musím říct, že Boleslav v první fázi má velmi dobrou výstavbu. My jsme se na to připravovali. Vážíme si toho, že jsme to zvládli s nulou, i když samozřejmě Boleslav měla určitě svoje šance. Takže v tomhle směru taky ještě se v tom chovat určitě líb, ale nakonec jsme to zvládli a jsme za to moc rádi. Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Povane mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Neprůjezdný je levý jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, s vámi je i nadále Český rozhlas Plzeň. V následující půlhodině se můžete těšit na další díl pořadu Ahoj rádio. Kolega Stanislav Jurík se dětí ptal, proč se v Americe mluví anglicky. Jejich odpovědi uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Ještě předtím Michal Tučný nebo Krištof. Krásnou neděli a příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Lucií Machartovou.

0: proč se v Americe mluví anglicky.
1: Že to někdo rozhodl, že musí mluvit anglicky.
2: Od Indiánů, co tam byli dřív.
3: Že jako to dřív byly spojený Anglie a Amerika a pak se to rozpojilo.
4: Že prostě nebavilo jako mluvit česky nebo jiným jazykem a rozhodli se, že budou mluvit tímhle jazykem.
5: Protože na něj jiný jazyk nevyzbyl.
6: Jako je ta pověst, že se bohovi nelíbilo, že postavili babylonskou věž až tak vysoko, že ji jako schválně zbořil a smíchal jim jazyky, aby se o tom už nemohli domluvit, že to udělají znova.
7: Protože americky to je takový divný.
8: Že je to blízko Anglie.
9: Protože to je Amerika.
8: Protože se také naučili mluvit už miliardy let před naším letopočtem.
10: Že Amerika je začátečním písmenem taky A jako angličtina.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bylo 7:45 a to je čas na aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc nám už řekne meteorolog Ivo Bohman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jaké počasí nás dnes čeká a s kolika stupni bychom měli počítat?
2: Tak nic moc to nebude, takový klasický podzimní den, momentální počasí, velká oblačnost, oblačno nebo skoro zataženo, teploty od 6 do 8 stupňů. No a během dne tu oblačnost očekáváme tak nějak proměnlivou, většinou velkou, z dopoledne ojedinělejší přehánky, odpoledne bude těch přeháněk více, budou se vyskytovat na většině území, ale budou jen poměrně slabé. Večer srážky ustanou a obloha se prakticky vyjasní. Teploty mezi tím vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách to bude maximálně k 9 stupňům. No a vítr v této chvíli ještě slabý, bude po většinu dne mírný, západní nebo jihozápadní od 3 do 7 metrů za sekundu a i ten večer opět zeslábne.
0: Tolik meteorolog Ivo Bohman, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: V následujících minutách se vrátíme k výsledkům letošních voleb do obecních a městských zastupitelstev. Ve studiu vítám redaktora Jana Markupa, který včerejší volby sledoval a také zjišťoval reakce vítězů. Honzo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejprve se zaměříme na Plzeň. Předpokládalo se, že doposud vládnoucí hnutí ANO opět uspěje a výsledky voleb to jednoznačně potvrdili. Získalo přes 32% hlasů.
2: Ano, řekl bych, že takový výsledek se skutečně očekával. Hnutí ANO má v Plzni stabilní základnu a má taky poměrně velký manevrovací prostor pro vyjednávání s případnými koaličními partnery. Primátor Roman Zarzický k tomu ještě před definitivním sečtením všech hlasů řekl.
3: Chci, abych našel stabilní koalici, která vydrží celé 4 roky. O té taky budu jako jediné jednat a základní mantra pro mě je, aby jsme našli průsečík na tom, co jsme lidem slíbili. Pro mě chci pokračovat v klíčových projektech, to znamená vodohospodářské infrastruktuře, určitě v tramvajové trati na Vinice, trolejbusová linka na severní předměstí. Rád bych zkapacitoval dál školky, školy, možná ve Hvězdách může být také nová škola, bytová výstavba, pokračování v těch projektech, nejenom záchranou těch historických budov, ale zejména výstavbou nových objektů.
1: S kým může hnutí ANO vytvořit v Plzni vládnoucí koalici?
2: No tak je jasné, že to nebudou Piráti, kteří těsně nedosáhli na 5% hranici. Z té původní koalice zbylo hnutí STAN, které výrazně posílilo. Oproti předchozím volbám získalo o 10% navíc, tedy 18%. Nicméně během toho posledního půl roku se objevily mezi hnutím ANO a starosty určité třecí plochy, například kvůli americké třídě a té úpravě, takže uvidíme. Tím, kdo by v té vládnoucí koalici rád pokračoval a rozhodně se tím netají na hlas, tak to je hnutí pro Plzeň v čele s radním pro sport Tomášem Morávkem. Ten na volební výsledky v Plzni okomentoval takto.
4: Pro mě osobně je to super, že máme přes 10%, nicméně mě mrzí, že samozřejmě do těch komunální politiky výrazně promluvila národní politika, která určovala nějaký trend a například starostové mají výrazně víc, než bylo očekáváno, si myslím. My jsme říkali vždycky, že budeme vyjednávat se všemi stranami a hnutími, které se dostanou do zastupitelstva, nicméně určitě ta stávající koalice, která teď dosluhuje na městě, tak my jsme v ní byli spokojení, vnímáme všechny, kteří byli součástí koalice jako dobrý partnery. Tak určitě si myslím, že s nima budeme rádi jednat.
1: Máš informace o tom, kdy se v Plzni začne jednat o novém složení koalice?
2: No, asi brzy, podle šéfa hnutí ANO Romana Zarzického už dneska. Jakmile se něco dozvíme, pochopitelně to hned zapracujeme do vysílání.
1: A ještě zmiňme volby do Senátu. V obvodě Cheb postoupili do druhého kola Miroslav Plevný ze STAN a Sandra Coukerník z hnutí ANO a v senátním obvodě Plzeň město Karel Řehka za STAN a Lucie Kantorová z hnutí ANO. Jaké jsou jejich reakce?
2: No tak oba zmínili, že jde zatím jen o první kolo. Ten týden, který je čeká do toho druhého, chtějí strávit hlavně mezi lidmi. Karel Řehka k tomu navíc dodal, že právo volit není samozřejmost.
5: Byl jsem ve spoustě zemí, kde lidi za tohle právo umírají a nemají ho, i tady za něj v minulosti umírali a myslím si, že to, že můžeme volit a že si můžeme určovat svobodně svoji budoucnost, je něco, co bychom prostě měli využít. Takže já se budu snažit přesvědčit lidi o tom, že chci pro ně dělat dobré věci a budu se snažit přesvědčit, ať jdou volit, bez ohledu na to, koho budou volit.
2: No a ještě dodejme reakci náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu na plzeňské radnici Lucie Kantorové.
6: My se nacházíme sportovní terminologií v poločase a já nebudu dělat nic jiného, než co jsem dělala doposud. To znamená, že se budu setkávat s občany našeho města a budu chtít vědět, co je tady trápí, a abych mohla přenášet veškeré informace právě do Senátu.
2: No a já už jen doplním termíny pro to druhé kolo senátní volby. Oni jsou vlastně tradiční. Pátek 16. října od 14 do 22 hodin, no a v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Vše budeme sledovat a reakce vítězů i poražených v našem vysílání pochopitelně nebudou chybět.
1: Tolik Jan Markup ve vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Plzeň. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Hezkou neděli, naslyšenou.
0: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO, získalo necelých 32% hlasů. V 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 více než dosud. Na druhém místě skončili v Plzni s necelými 18% Starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň město postoupil bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za hnutí STAN. Za týden se utká s náměstkyní plzeňského primátora pro školství Lucí Kantorovou za ANO. Letošní komunální volby v Přešticích na jižním Plzeňsku ovládla koalice Společně 2022, složená z KDU, ČSL a Starostů. Získala přes 56% všech hlasů. V 15 členem zastupitelstvu bude mít většinu 9 křesel a chce navázat na spolupráci s uskupením Přeštice Občanský hlas. V Rozvadově na Tachovsku dali občané hlas současnému vedení. Odmítli kandidátku uskupení Domov, kterou tvořili zaměstnanci místního Kings Casina, jedné z největších pokerových arén v Evropě, která funguje 24 let. Volební účast tam byla velmi vysoká, k urnám přišlo přes 81% voličů. Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz a letos se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Fotbalisté Plzně po třech zápasech zvítězili v šance lize. V 10. kole porazili Mladou Boleslav 3:0.

0: Zbrojovka Brno prohrála s Jabloncem 0-1 a Hradec Králové s Artisem Brno 2-4 a Bohemians zdolali 1-0 Baník. V 10. kole hokejové extraligy se dnes plzeňská Škoda představí na ledě brněnské Komety. Hrát se začne v 17 hodin. A dnešní počasí čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer ustávání srážek a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 3 minuty po 7:30 zprávy měla Petra Broučková. Horažďovický spolek Prácheň žije. Starý Plzenec zahájil dostavbu centra města a také se blíží mezinárodní taktické cvičení v Domažlické nemocnici. To všechno probereme v rubrice O čem se píše už za chvíli. Teď Martin Maxa.

Víte, že Černé jezero na Šumavě je největším jezerem v České republice? Pokud nepočítáme vodní plochy, k jejichž vzniku přispěl člověk. Černé jezero má rozlohu 18,5 hektaru a jeho hloubka dosahuje bezmála 40 metrů. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: se píše.
1: Horažďovický obzor připomíná 1000 dní spolku Prácheň žije. Během uvedené doby spolek uspořádal řadu akcí, mezi nimi úklidové brigády, komentované prohlídky, přednášky a soutěže. Také vytvořil pátrací hru a na Práchni usídlil poustevníka. V pondělí 12. října pořádá oslavu v divadelní kavárně Šibule v Horažďovicích, která se uskuteční od 14 do 18 hodin. Členové spolku mezi sebou rádi uvítají každého zájemce o jeho činnost nebo i členství. Starý Plzenec zahájil dostavbu centra města, na kterou obyvatelé čekali desítky let. První etapou bude park v takzvané Smetance, kde vznikne i jezírko o ploše téměř 300 metrů čtverečních. Zanedbané místo se promění v prostor určený k odpočinku, setkávání, kultuře a sportu. Stavba si vyžádá zhruba 32 milionů korun bez DPH. Podobu nového parku přibližují Radeňské listy. Domažlická nemocnice se příští týden ve středu 14. října stane hlavním místem mezinárodního taktického cvičení. Jeho tématem bude podezření na výskyt vysoce nakažlivé nemoci. Cvičení se částečně dotkne i veřejnosti. Před nemocnicí bude omezena doprava a část ambulancí se přesune do jiných prostor. Podrobnosti najdete v domažlickém zpravodaji.

0: počasí.
1: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty čekejte 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Povane slabý, během dne přechodně mírný západní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: V kinosále v Horšovském Týně proběhne od 17 hodin koncert japonských mistrů. Ve Velké synagoze v Plzni vystoupí od 17 hodin Prague Cello Quartet. V plzeňské měšťanské besedě se od 19 hodin koná divadelní představení s názvem Na útěku. Diváci uvidí Carmen Majerovou a Terezu Kostkovou. Kostel evangelické církve metodistické v Plzni láká na slavné muzikály a filmovou hudbu. Koncert začne v 18 hodin a 30 minut. A v kulturním a kreativním centru Wolfram v Dobřanech se uskuteční závěrečný koncert festivalu staré hudby Haydnovy hudební slavnosti. Vážná hudba tam začne znít od 19 hodin.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Tam si chystáš Hurvajs?
1: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
0: A co naše divadlo?
1: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
0: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
1: ITEP.plzeň.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. V klatovském zastupitelstvu usednou zástupci pěti stran a hnutí. V Rokycanech zvítězili v komunálních volbách nestraníci a nezávislí kandidáti v čele s dosavadním starostou. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěknou neděli. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Jako poslední je statistikům odevzdal kolem 7 hodiny ráno okrsek v Praze 5. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. Ke komunálním volbám v Klatovech přišlo 44% voličů. Volby těsně vyhrála ODS a získala 8 mandátů. Na druhém místě skončilo sdružení Klatovy 21 se 7 zastupiteli. Jeho lídrní je Kateřina Wagnerová.
4: O 2 zastupitele víc, než jsme měli, to je meta, které jsme chtěli dosáhnout, ale zároveň to nevnímáme úplně jako vítězství, ale spíš jako závazek. Cítíme tam, že nemalá část spoluobčanů chtějí buď nějakou změnu, nebo ten myšlenkový proud, který my jim nabízíme, je jim sympatický, takže je to pobídka pro nás, abychom opravdu plnili to, co jsme si naplánovali.
2: Ve městě začnou v nejbližší době povolební vyjednávání. Do 27členného klatovského zastupitelstva usedne ještě hnutí ANO, nestraníci pro Klatovy a SPD. Komunální volby v Rokycanech vyhráli rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady. Oproti předchozímu volebnímu období posílili o 2 mandáty a získali celkem 8 křesel v 21členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 4 mandáty, třetí nezávislí budou mít 3 zastupitele. Pokračuje dosavadní starosta Rokycan Tomáš Rada z rokycanských patriotů.
5: Výsledek voleb je velmi zavazující. Všem děkuju, kdo jste nás podpořili svým hlasem. Děkuji všem, kdo jste přišli k volbám. Do budoucna dál budeme dělat to, co jsme rozpracovali, a já věřím tomu, že zase se bude v Rokycanech o trochu lépe žít.
2: V Kralovicích na severním Plzeňsku chystají zásadní rozšíření kapacity stávající třídící linky na odpady. Kromě papíru a plastů se na lince bude nově zpracovávat i sklo. Krajský úřad už k záměru zahájil posuzování vlivu na životní prostředí, takzvanou EIA, říká mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.
6: V současné době EIA už běží a vyjadřovat se k ní lze až do 5. listopadu 2026.
7: Zpracovatelský výkon zařízení v Nádražní ulici v Kralovicích má vzrůst z dosavadních necelých 2 500 tun na 6 000 tun ročně. Z Kralovic Pavel Hala, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Plzně porazili Mladou Boleslav 3-0 a po více než měsíci tak oslavili ligovou výhru. Utkání rozhodl po 2 minutách Kabongo, další branky přidali Pirgič a střídající fál. Při svém druhém startu v dresu Západočechů v nejvyšší soutěži udržel poprvé čisté konto gólman Dominik Ťapaj.
8: Prišiel tu silný super, silný kombinačne na lopte a strašne nám pomohol ten prvý gól, ktorý sme dali. Bol veľmi rýchly a už potom to podľa mňa z nás opadlo a už sme potom hrali, myslím, celkom slušne. Až na druhý polčas, kde nás Boleslav možno nejakých 10 minút zavrela, že sme tam mali veľa strát, ale inak sme hrali fakt slušne.
2: Už ve čtvrtek čeká Viktorii duel Evropské ligy v Budapešti na hřišti Ferencvároše.
3: Počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 16. kilometru u Berouna ve směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Pět minut po 8 hodině posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Víte, že někteří lidé mají ožebro navíc? Detaily už za chvíli odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. No a samozřejmě pokračuje povolební vyjednávání. V Plzni zvítězilo hnutí ANO a je otázka, s kým půjde tentokrát do koalice. O volebních výsledcích v plzeňském kraji si budeme povídat s politologem Přemyslem Rosůlkem před 8:30. Do té doby buty Lenka Filipová nebo Sebastian. Hezké ráno.
3: Dobré ráno s Lucií

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, tedy mírná zátěž.
0: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026.
1: Ve městech a obcích začínají povolební vyjednávání o novém vedení. V Plzni letošní komunální volby jednoznačně ovládlo hnutí ANO. Získalo přes 32% hlasů. Druhé skončilo hnutí STAN, které si oproti předchozím volbám polepšilo zhruba o 10%. My ty výsledky teď probereme s politologem Přemyslem Rosůlkem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Co je jisté, koalice ve stejném složení, jako je ta současná, v Plzni nebude. Piráti totiž nepřekročili 5% hranici. Jaké jsou možné další scénáře? Kdo podle vás povede krajskou metropoli a kdo půjde do opozice?
2: Tak to je vlastně stále ještě v hádankách, těch možností je více. Zcela určitě víme, že v opozici bude Chceme Plzeň, protože vlastně už včera víme, že Roman Zarezický jako stávající a patrně budoucí primátor říkal, že s nimi vyjednávat nebude a i oni ve volební kampani říkali, že vlastně s ním do koalice nepůjdou a ty výsledky jsou takové, že ANO je lídrem, že ANO bude mít primátora a že patrně ANO vlastně se bude rozhodovat s kým jít a těch možností je samozřejmě více. Tam jde o to, jestli se rozhodnou pro to, čemu se říká v politologii, ta minimální vítězná koalice, že budou mít jenom jednoho partnera, i tam si můžou vybírat. Mezi třeba STANem a ODS, UHOU připadají ještě, ale to spíš bych řekl jen hypoteticky, protože tam spory byly pro Plzeň s podporou lidovců. A nebo jestli zahrnou do koalice někoho dalšího, že by koalice mohla být třeba tříčlenná. A to je to, kudy se ta úvaha zřejmě bude obírat. A já si myslím, že už dneska ta vyjednávání se rozbíhají, že dneska večer bychom mohli vědět, jestli to bude jenom dvou koalice ANO STAN, nebo ANO STAN ODS prohlásila, že by taky chtěla být součástí vlastně vyjednávání, nebo dokonce, jestli to bude zastaro nová koalice minus Piráti, tedy že by ANO bylo se STANem a s pro Plzeň, to ještě uvidíme.
1: Co další místa v regionu? Překvapilo vás něco, třeba že ODS v Klatovech ani letos nepřetrhla dlouhou řadu vítězství od roku 1994?
2: No, tak to samozřejmě v těch regionech nebo obvodech plzeňských je vidět jako to, co je v celé republice, vyjma Plzně. Tam teda jako vlastně ANO bylo jediné z krajských měst, kde stoupalo, jinak jako je vidět, že se daří třeba stále více nezávislým. Rokycany, když se podíváte na kandidátku, tak to je vlastně obrovská vlastně plejáda nezávislých. A v Klatovech poměrně drtivě stále ODS, to jako vlastně ta ODS neodchází ze scény, jako odešla ČSSD, jsme byli zvyklí ještě před 15 lety na tu dichotomii ODS a koalice a ČSSD a koalice, nebo na plzeňské radnici, to teď vůbec není. Takže více zestup nezávislých, ale i pokles zájmu o politiku. Jo, podívejte se na většina obcí, vlastně to dosahuje skoro třetiny, jo, kde vlastně jenom jedna kandidátka, když jdeme do těch menších obcí. A jinak samozřejmě v těch regionech na rozdíl od té Plzně mohou promluvit stále ještě více ty nezávislé kandidátky nebo kandidátky jiné, než je ANO. Myslím v městech regionu, v bývalých hlavních městech okresu.
1: Ta místní uskupení právě vyhrávala v řadě obcí a menších měst v regionu, někdy s velkou převahou, někdy opakovaně. Sledujete práci těchto malých místních hnutí a je to podle vás celorepublikový trend?
2: Je to celorepublikový trend, že se prosazují stále více menší hnutí. Konec konců některá ta hnutí jsou ad hoc sestavovaná, a před volbami některá mají další tradici. A v každém případě ten trend tady je vlastně odchodu z politických stran. To za prvé, jo, i členské základny, i neochoty kandidovat za politické strany a nástupu těch nezávislých hnutí, pokud vůbec jsou. Trend, který je vlastně, protože těch obcí máme přes 6 tisíc a často to jsou malé obce, tak ten vlastně je takový, který není úplně dobrý, protože často kandiduje tatáž kandidátka, často se v obcích, jenom jedna kandidátka, často se v obcích vlastně stane starostou, staronový starosta, nejenom po druhý, po třetí, ale po čtvrtý, po páté za sebou. I třeba stejně tak místo starosta. Teď mluvím o těch menších obcích a není to dobrá věc ani vlastně často pro občany. Ty jsou sice rádi, že starosta dělá jedno a to samé, že vlastně to někdo vezme, ale problém pak může být právě s tou dlouhodobou neopozicí.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Výsledky komunálních i senátních voleb jsou sečtené. Celková volební účast v komunálních volbách dosáhla 48%. V Plzni vyhrálo hnutí ANO, získalo necelých 32% hlasů. Na druhém místě skončili s necelými 18% Starostové a nezávislí. Třetí je ODS s více než 15%. První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň-město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Řehka ze STAN. Získal přes 32% hlasů, spolu s ním postupuje do druhého kola radní pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z hnutí ANO. Komunální volby v Rokycanech vyhráli rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady. Druhé bylo hnutí ANO a třetí skončili nezávislí. Ke komunálním volbám v Klatovech přišlo 44% voličů. Volby těsně vyhrála ODS. Na druhém místě skončilo sdružení Klatovy 21. Do 27členného klatovského zastupitelstva usedne ještě hnutí ANO, nestraníci pro Klatovy a SPD. Policisté pátrají po útočníkovi, který včera v Plzni u Boleveckého rybníka napadl ženu. S vážným bodným poraněním v oblasti zatí záchranáři převezli ve stabilizovaném stavu do plzeňské fakultní nemocnice, uvedla policejní mluvčí Dagmar Mivková. Ve třetím kole na turnaji série Masters v Šanghaji si dnes v 9 hodin ráno zahraje tenista Jakub Menšík s Argentincem Franciskem Serundolem. Házenkáři Plzně se v extralize utkají se Zubřím. V hale Lokomotivy na Slovanech se začne hrát v 10:30 dopoledne. Na východočeském závodišti odstartuje v 15:45 odpoledne jeden z nejprestižnějších překážkových dostihů Evropy. Na Velkou Pardubickou se chystá nejméně koní od roku 1993, a to 10 koní. A ještě počasí. Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 16. kilometru uberou na

0: Směru na Prahu havarovalo osobní auto do svodidel. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Petra Broučková, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Víc klinických psychologů, to si slibuje ministerstvo zdravotnictví od chystaných změn v jejich vzdělávání. Povinnou praxi po vysoké škole navrhuje zkrátit ze 4 let na 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace jsou ale proti. Víc k tomu řekneme za chvíli. Teď už ale Rangers s písničkou Škatule. Příjemný poslech.

Víte, že kapli Anděla Strážce nad Sušicí místní neřeknou jinak než andělíček? Areál má zhruba čtvercový půdorys o rozměru 40x40 metrů. Tvoří ho hlavní kaple, boční kaple a ambity. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Diagnostikují psychické poruchy, můžou vést individuální i skupinové terapie. Kliničtí psychologové jsou potřeba čím dál víc, přitom v Česku dlouhodobě chybí. Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost péče a k tomu by mělo vést i to, že se povinná praxe klinických psychologů má zkrátit ze 4 let na 1 rok. Proti tomuto nápadu jsou ale vysoké školy, profesní organizace i někteří mladí psychologové.
1: Ten obor je tak komplexní, že se tomu dá jako rozumět, že je to takhle náročný. Nějak jako, že by to mělo být kratší. Neumím si to vůbec představit, jak by tohle bylo možné poskládat.
2: Říká Pavla Frej z Prahy, která se právě připravuje na atestaci z klinické psychologie.
1: Řekla bych, že hlavní díl té přípravy spočívá v dobré diagnostické práci. To není něco, co se dá vyčíst z knih, to je opravdu potřeba zažít v té praxi, učit se od starších kolegů. Další kus té práce je v krizové intervenci a v psychoterapii.
2: Pavla Frej má za sebou několik let praxe. Jejím budoucím kolegům by ale mohl stačit pouze 1 rok. Vysoké školy a profesní organizace varují před horší kvalitou péče a ohrožením bezpečnosti pacientů. Vedoucí katedry psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Tomáš Nikolaj navíc pochybuje, že kratší doba vzdělávání nedostatek klinických psychologů vyřeší. Podle něj spíš zájem o obor klesne.
3: Příprava také zároveň znamená, že ten obor je přitažlivý pro naše absolventy, že dodává, řekněme, jistou prestiž.
2: Spolu s Asociací klinických psychologů navrhuje jiné změny. Například to, aby mladí psychologové mohli už při praxi samostatně dělat jednodušší úkony. Pokračuje prezidentka Asociace klinických psychologů Hana Jánová.
4: Aby nemusel vše konzultovat s tím zkušeným školitelem klinickým psychologem. To by nám přišlo rozhodně praktičtější a pro poskytování té klinicko-psychologické péče bezpečnější z ohledu toho pacienta.
2: Ministerstvo zdravotnictví se bude výtkami ještě zabývat, říká Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: Cílem navrhovaných změn není snižování odborné úrovně klinické psychologie, ale hledání způsobu, jak podpořit dostupnost odborníků.
2: Předloni v Česku podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky působilo 1600 klinických psychologů. Za 15 let jich přibylo 500. Kvůli rostoucímu počtu pacientů ale mají stále víc práce. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, 8:45, před námi je aktuální předpověď.
1: Počasí.
0: A víc nám teď řekne meteorolog Ivo Bouman. Ještě jednou dobré ráno.
2: Dobré ráno, hezké dopoledne, máme stále oblačno, místy až skoro zataženo, no ta oblačnost je proměnlivá, jsou tady i místa s větším slunečním svitem, momentálně prakticky bez přeháněk, no a proměnlivá oblačnost bude převládat po většinu dnešního dne, přeháněk bude odpoledne o trošku více, ale nebudou nikterak silné. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Teploty dnes mezi 11 a 14 stupni, odpoledne na horách do 10 stupňů. Vítr bude váhat od západu nebo od jeho západu, bude mít rychlost 3 až 7 metrů za sekundu a večer nám zeslábne.
0: A ještě řekněme prosím, jak bude příští týden? Oteplí se trochu?
2: Tak oteplovat se bude až za pár dnů, řekněme tak zhruba od středy. Zítra v pondělí nás čeká studené ráno, studená noc na pondělí, kdy teploty klesnou na 3 až 0 a objeví se hodně přízemních mrazíků. Na horách bude o malinko teplej, mezi 5 a 2 stupni, vítr bude během noci uklidněný. No a zítra nás čeká zpočátku skoro jasná až polojasná obloha, odpoledne pak oblačno a přeháňky jen zcela výjimečně, hlavně na horách. Večer oblačnosti zítra opět ubude, teplotně to bude odpoledne stejně jako dnes od 11 do 14 stupňů. Vítr bude o něco slabší od 2 do 5 metrů za sekundu, většinou od západu.
0: Tak to byl meteorolog Ivo Bouman, moc děkujeme, hezký den a naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Jak žít do 100 let a jak žít co nejzdravěji? Kam pokročila věda a které babské rady fungují? Hledejte odpovědi společně s doktorem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9 dopoledne na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.
1: Za chvíli jsou na řadě další zprávy, po nich následují otázky Tondy Procházky. Ten si do své talk show pozval Vendulku Křížovou a Jaroslava Satoranského. No a po 10. hodině se můžete těšit na pochoutkový rok. Nezbývá, než popřát příjemnou zábavu a krásnou neděli s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Volby v Tachově vyhrálo sdružení Volím Tachov. O místo v Senátu se ve volebním okrese Plzeň město utkají Karel Řehka a Lucie Kantorová. Lidé na severu Plzeňska a na Klatovsku odmítli v místních referendech větrné elektrárny. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké nedělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Komunální volby v Tachově vyhrálo dosud vládnoucí sdružení Volím Tachov. Podobně jako před 4 lety získalo víc než 45% hlasů. V 21členném zastupitelstvu bude mít 11 křesel, o jedno víc než dosud. Na druhém místě je sdružení My Tachováci, vedené současným místostarostou Janem Strakou. Získalo 23% a 5 mandátů. Výrazné vítězství komentoval lídr sdružení Volím Tachov a dosavadní starosta Petr Vrána.
2: Si ohromně vážím důvěry voličů. Jsem rád, že ta práce, kterou jsme za 4 roky odvedli, se prostě projevila na tom volebním výsledku. Chceme pokračovat vlastně v té spolupráci, kterou jsme měli nastavenou za 4 roky.
0: Třetí hnutí ANO bude mít 4 zastupitele. Jedno křeslo obsadí sdružení Za lepší Tachov. První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Řehka za STAN. Získal přes 32% hlasů. Spolu s ním postupuje do druhého kola radní pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z hnutí ANO. O svém soupeři říká.
3: Vnímám ho jako jakéhokoliv jiného soupeře. Já jsem trošku doufala, že budu v druhém kole s panem Aschenbrennerem, že se utkají dva plzeňáci, ale budeme bojovat s tím, co přijde. Nebudu dělat nic jiného, než co jsem dělala doposud. To znamená, že se budu setkávat s občany našeho města a budu chtít vědět, co je tady trápí, a abych mohla přenášet veškeré informace právě do Senátu.
0: Výstavbu větrných elektráren odmítli v referendu obyvatelé Měčína na Klatovsku a ani na severním Plzeňsku na území Kralovic, Kožlan a Žihle větrné elektrárny nevyrostou. Lidé se v místních referendech vyslovili proti plánovaným záměrům.
4: V Žihli se pro zamezení výstavby větrných elektráren vyslovilo 62% zúčastněných, v Kožlanech přes 61%. Nesouhlasný postoj lidí s výstavbou větrných elektráren na území města Kralovice potvrdil také dosavadní starosta města Karel Popel. Ve všech případech je referendum platné a závazné. Pavel Hala, Český rozhlas.
0: V Česku je kvůli suchu málo žaludů a kaštanů. Na některých místech tak budou muset myslivci zvěř přes zimu přikrmovat. Žaludy, kaštany a bukvice potřebuje divoká zvěř i před zimou, aby se připravila na nízké teploty. Hladová zvířata můžou způsobovat větší škody na polích. Je také pravděpodobné, že se budou stahovat víc k městům. Sport. Házenkáři Plzně se v extralize utkají se Zubřím. V hale Lokomotivy na Slovanech se začne hrát v 10:30 dopoledne. Trenér talentu Petr Štochl popisuje, v čem je hlavní síla soupeře.
5: Co jim nebude chybět a nechybím nikdy, je houžev na to zarputilost, chuť se srážet, chuť bojovat o každý míč, a to jsou extrémně nebezpečné. Vyrovnat se v agresivitě, v tvrdosti, v tempu hry, a věřím tomu, že v tom okamžiku budeme schopni nějakou vyzrálosti a taktickou hrou ten zápas zvládnout. Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Chodové Plané je ulice Nádražní v místě železničního přejezdu uzavřená z důvodu prací na silnici. Objížďka vede přes Holubín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Otázky Tondy Procházky.
7: Dobrý den, milí přátelé. Já vás tady vítám všechny posluchači Českého rozhlasu. Já jako malej klučina jsem si brnkával na piano skladbičku Serenádu Vzpomínka na Zbiroch. Napsal to jistý Václav Vačkář a byla to taková hodně sentimentální věc, kousek takový sentimentální, a já jsem si vždycky představoval, na co asi tak vzpomínal ten Vačkář tady, jo, na co, jestli vzpomínal, jak tady chodíval s nějakou sličnou dámou, nebo chtěl se procházet, nevím, jestli se mu to povedlo, ale mně se určitě podařilo pozvat dnes sem velice krásnou dámu a navíc výbornou herečku, Vendulu Křížovou. Vendula Křížová přichází s Helenkou. To je tady to chlupatý vedle ní. To je pes.
8: Dobrý den, ahoj Tondo,
7: ahoj,
8: děkuji za pozvání.
7: Posaď se hezky u nás. Nazdar,
8: to je
7: Helenko.
8: Prosím Helenka. Doufám, jo, že se nějaká dáma neurazí, jestli je Helenka.
7: My jsme ji museli vzít, protože ona by nám tam vzadu sežrala
8: pohoštění,
7: co jsme dostali, víte? Tak jsme ji se museli vzít. Prosím tě, Vendulo, jak ti říkala maminka, když jsi byla malá?
8: Venco.
7: Hmm. Já jsem si zrovna říkal, jak ti asi Vendulko...
8: Vendulko, tak asi taky někdy, když jsem byla malá, ono mi to trošku zůstalo až doteď.
7: Venco.
8: Spousta. No to... ale Venco mi nevadí, Venco mi přijde fajn, to je
7: no,
8: takový...
7: A když jsi zlobila?
8: Vendulo.
7: Vendulo, to pak přitvrdila.
8: Vendulo...
7: Protože Vendulo, vlastně Vendulo je tak jako tvrdý docela, že jo?
8: No,
7: Vendulo.
8: Ale zase víš co, když už je ti
7: je to hezký,
8: prostě tolik, kolik mě je, no tak jako ono někdy být Vendulka taky není jako úplně,
7: ano,
8: jo?
7: Ano.
8: Takže...
7: Moje žena se rozčiluje, že se jmenuje Štěpánka, tak, že až jí bude 80, tak bude Štěpánka. Jako,
8: no, no, no, tak to máme stejně, já to taky takhle cítím taky se svým jménem, ano.
7: Hraješ na nějaký nástroj, nebo chodila si?
8: No,
7: nějak...
8: jako chodila, když jsem studovala, tak jsme samozřejmě na konzervatoři se učili na klavír, učili jsme se na kytaru, ale ne, nemohla bych se považovat
7: to
8: za člověka, který...
7: To se ptám, který... jak jsem si vzpomněl na to Vačkáře, víš, jak tady psal.
8: Aha.
7: Vzpomínku na Zbirech. On tady snad je čestnej občan, ne? Vačkář. Víte to? Vy jste tam potichu všichni. Ve tmě potichu. My vás nevidíme ani neslyšíme. Myslím, že je čestným občanem tady Vačkář. No. A ty teda, ty jsi maminka, měla jsi jako podporu, jako doma?
8: Tondo, měla, jako myslíš, co se týče jako výběru zaměstnání.
7: Ano, jestli tě podporovali v tom, ano, co jsi jako chtěla dělat.
8: Ano, podporovali mě, maminka, totiž moje maminka hrála divadlo. Moje maminka hrála v Opavském divadle. Vlastně.
7: Ano, ty jsi z Opavy.
8: Takže
7: že,
8: já jsem
7: víme.
8: Z Opavy, ano. Takže já jsem to tak okoukala, jak to tak bejvá, víš. Tak jsem to tak nějak přebrala. No znáš to, no prostě děti chtějí dělat to, co rodiče.
7: No jasný.
8: Nasávají to.
7: Takže cítíš jakýsi geny, že máš,
8: jo? Jo. Ale svoje děti jsem k tomu nikdy nevedla, jako že vlastně jsem si říkala, ať si vyberou svoji cestu, a oni si skutečně, protože já mám 3 děti, a oni si teda naštěstí, jsem ráda tomu, že byť to povolání miluju, tak jsem ráda, že si vybrali jako jinou cestu.
7: To každý herec, to je zajímavý. Já neznám herce, který by chtěl, aby potomci byli u divadla, aby hráli divadlo.
8: Jo.
7: To jako...
8: No protože já si to vysvětluju tak, že člověk zná úskalí té profese, kterou samozřejmě milujeme. V mém případě já taky ani nic jiného dělat neumím, takže... Ale známe to úskalí. Víme, že
7: no,
8: ono, ať to jakkoliv člověk si dělá legraci, já jsem toho názoru, že to povolání je náročné. Já
7: je
8: myslím,
7: to strašně závislý hlavně.
8: Seš závislý a je nějakým způsobem pro mě, jako cítím to, že to není jednoduché povolání. Takže jsem si říkala, ono těch herců už v té rodině, tatínek herec, maminka herečka, moje maminka herečka, říkala jsem si, tak ano, jako ať si ty děti vyberou něco solidnějšího.
7: Ono paradoxně se naše, tohle jmenuje svobodné povolání a herectví vůbec není svobodné povolání.
8: Ne, souhlasím s tebou, není.
7: Že jo, že to je paradox, jaký si to. No, ty jsi teda tam ze severu, z Opavy a tohle. slavili jste nějaký výročí potopy?
8: No, tam byla v roce 94, nebo kdy, jako myslíš, povodně, nebo...
7: Povodně, no teď, povodně, tam před teď? Rokem, ne?
8: Jo, takhle... jo, jo, no tam taky byli, ano, no, no, ale myslím, že to už není asi před rokem, to je už...
7: To je díl?
8: To už je díl, to už, no, to...
7: A studovala jsi teda v Ostravě, jo?
8: Ano, já jsem studovala Ostravě, jsem se přihlásila na Ostravskou konzervatoř a po maturitě už jsem zase frnkla. No, takže mám 4 roky konzervatoře.
7: A co, že tě to jako, nechtěla jsi tam jako bejt, jo, nebo co?
8: Ale jo, jako mě, já jsem měla to štěstí, my jsme měli, nás učila, nevím, jestli znáš Alexandru Gasnárkovou, je to herečka ostravská, taková významná, skvělá, skvělá herečka a taky skvělý pedagog. A ona vždycky nám říkala, helejte, já vám tady můžu všechno možný učit, musíte do divadla, musíte se otřískat.
7: Jasne.
8: Takže my už jsme od prvního ročníku vlastně na různé roličky v té Ostravě, nám jako, a bylo to moc fajn, takže jsme se tak jako obouchali. Po maturitě nám řekla, helejte, ale vy prostě všichni, půjdete si to zkusit, půjdete prostě si zkusit zkoušky na Damu. A já už jsem v té době v té Ostravě hrála, mě si tam vždycky jako vybrali do něčeho, takže já jsem celý ty 4 roky hrála v Ostravském divadle a měla jsem přislíbeno angažmá, takže já jsem byla taková jako happy. Jo, já jsem si říkala, to je tak fajn, jako no, já se nemusím o nic starat, viď, jako už tady mám svý jistý. No a teď jako ještě teda zkoušky na Damu, no tak dobře, tak jsme celý ročník, nás bylo asi 4 jsme byli v ročníku, my jsme měli skvělej malý ročník a jeli jsme na zkoušky na Damu, bydleli jsme v takovém tom slavném hotelu Merkur, takový trošku hambinec, tak tam jsme se ubytovali a šli jsme dělat zkoušky na Damu, no a já jsem něco to nějak, já nevím jakým, prostě já jsem se jako dostala na tu Damu, takže to bylo takový veliký pro mě překvapení a...
7: Takže ty máš ještě Damu?
8: Nemám, nemám, já jsem byla, řešila, já jsem měla roztočený film v tu dobu, někde ještě v cizině. A teď jsem si říkala, jak já na té Damu, co já budu dělat? Jako,
7: oni všechno umím z Ostravy.
8: Pistorius říkal, neexistuje, prostě v prvním ročníku musíš jako začít, na, jako to nejde, že si budeš někde točit, to neexistuje.
7: No jo, takže to bylo blbý, si... by jsme taky nesměli
8: no,
7: hrát.
8: No, no, takže já jsem si říkala, co já budu dělat? A do toho mi přišla nabídka z Vinohradského divadla, kde mě no, Jiřina Jirásková... přímo jako nabídla angažmá, takže ona mi to vlastně pomohla vyřešit tu situaci a já jsem šla prostě rovnou do divadla.
7: Já jsem vzpomínal, v čem my jsme spolu hráli a došel jsem, že my jsme hráli v takový bakaláři, se to jmenovalo Telefon Story nebo co?
8: Ano.
7: S Vaškem Vidrou, ještě Majda Bočanová. A já vůbec si nepamatuju, co jsi tam hrála.
8: Víš co, já už taky ne, ale já jsem taky jako ty vzpomínala na to, v čem jsme hráli a vím, že to byla nějaká taková...
7: Telefon Story se to jmenovalo.
8: Aha.
7: No, hrála tam Brodská Tereska.
8: Aha.
7: Vašek Vidra, no. A vím, že jsi tam hrála ty, ale co už to nevím.
8: No, to já už taky nedám dohromady.
7: No, asi nějakou...
8: Ale víš, kde my jsme se ještě potkali? Ještě jednou jsme se potkali a to byl seriál Život na zámku.
7: Ano, život, no tak to já jsem měla tam velkou roli, že jo?
8: Já, no ty taky. A dokonce mám pocit, že jsme měli jako k sobě zalíbení, ale nejsem...
7: Nekeci.
8: Jo, já vím, že já jsem byla jako v nějaký knihovnice jsem byla, nebo ty jsi byl knihovník?
7: Já jsem určitě nebyl. Knihovník.
8: Nebyl. No tak to jsem byla.
7: Ten výbor, jak si...
8: No, no, ale ono je to jako, no, ani nebudeme říkat, kolik to je let, jo?
7: No, no je to řadu let.
8: Let, no.
7: Teď jsem četl od Ingmara Bergmana takový životopis. A on tam píše taky o tom scény z manželského života. A ty jsi v tom hrála, ne? Scény z manželského života.
8: Ano.
7: Na divadle, na Vinohradech.
8: Ano. Já jsem hrála tu druhou dvojici, tu ne tu hlavní. Tu hlavní
7: ne tu hrál... Liv Ulmanovou?
8: Ne. Tu hrála Eva Režnarová.
7: Aha.
8: A Svaťa Skopal. To byli hlavní a mě se ti partneři tam střídali vždycky, protože kluci nějak odcházeli z divadla, takže to chvíli hrál Jirka Langmajer, potom to hrál Petr Rychlý, potom to hrál... No, bylo jich hodně.
7: Hodně jich bylo.
8: Hodně.
7: No a ten Bergman, jak jsem se dočet, tak on, ta Liv Ulmanová, to byla jako jeho můza. No, muza,
8: byli i manželé, že jo?
7: No, on s každou herečkou, s kterou točil pomalu, tak s tou pak chodil.
8: Mm,
7: on byl, byl docela takový čipernej.
8: No,
7: a natočil asi 40 filmů, no
8: jo,
7: tak si umíš představit.
8: No, tak... potřebovala inspiraci.
7: No jasný, byla můza, byla jeho můza. No a ty jsi ale taky dělala s významnýma režisérama, že jo? Ty jsi dělala přece, já nevím, s Menclem, že jo?
8: Ano, na divadle. My jsme se nepotkali při na divadle, filmu.
7: Smoček, ale... Dudek, že jo? Tady jsi, Kaloč. Ano, ano.
8: U Kaloče, ty jsi zmínil Kaloče, tak to já hned musím zmínit, že vlastně, když jsem byla v té Ostravě, tak on tam tehdy u Bezručů, v divadle Petra Bezruče, režíroval Miláčka Mopasanta. A potřeboval do toho takovou
7: to
8: nějakou...
7: To on mnohokrát v různých divadlech.
8: Ano. A potřeboval nějakou takovou, jako aby vypadala jako dítě, prostě malou holku. A já, byť mi bylo 15, tak jsem vypadala prostě na 12. No, takže jsem si tam...
7: Vypadáš na 15.
8: No, děkuju, ano. Takže to byla první moje zkušenost s divadlem, takže já jsem nějaký kolečkový brusle a pamatuju si, jak jsem jezdila po jevišti, no.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky. Naším prvním hostem je herečka Vendula Křížová.
1: Byla jsi taky můzou některému režisérovi? Nemyslím jako, že tak jako přímo, no, ale takhle,
2: to
1: no, s kterým se ti dělalo jako nejlíp třeba, když si vezmeš toho Mencla.
2: Jo, na Mencla vzpomínám moc ráda.
1: Jo.
2: Moc ráda na něj vzpomínám a vlastně
1: Kaloče, až... nebo Dudek byl takový přísnej.
2: Jo, ne? Dudek byl přísnej, ten mě vlastně i přijímal do divadla na Vinohradech a z Dudka já jsem měla velký respekt. Byl takový velmi jako autoritativní, byl skvělý režisér, vyžadoval jako takovou tu disciplínu, že opravdu chtěl, aby to bylo tak, jak on to řekl. Takže to bylo takový, jako měla jsem z něj velký respekt, tak mě bylo, víš co, já jsem do toho divadla přišla, mě bylo 18, jo, takže já jsem byla tele, totální tele, takže to, ale ten Jirka Mencl, ten, s ním se mi dělalo moc hezky a musím říct, že až teď vlastně kolikrát si na něj vzpomenu, protože on byl takovej jako v něčem pro mě záhadnej, on dělal jakože nic, jo, on tak jako režíroval kolikrát a pojďte si to říct a mě se vlastně jako, a tak jako... Ale on dokázal opravdu, na ty komedie on měl velký talent. Jako já jsem o tom přesvědčena. Tehdy mi to ani nedocházelo, jo? Že opravdu byl v něčem jako geniální. A to, jak nás vedl, vlastně až teď si uvědomuju, co tím vlastně on chtěl docílit. Představ si.
1: No. No tak ty už si letoucí v divadle na Vinohradech a s tebou na Vinohradech je náš další host, kolega, už ano. Dlouhá léta, Jaroslav Satoranský.
2: Já mi takto...
1: Jaroušku, tady máš mikrofon. Tak, posaďte se, kolega z Vinohradského divadla. Jardo, vy hrajete spolu v něčem?
3: My spolu hrajem.
2: Čem? Hrajeme spolu v Hanu, adaptaci, ne? Ano, Monštajnové hry,
1: jo.
2: Hana.
3: Totiž já jsem se bál přijít, protože jsem se bál otázek Tondy Procházky, ale když jsem se dozvěděl, že je tady Vendulka, naše Vendulka, tak jsem rád přišel.
1: Ano,
3: jo.
1: My jsme jako přemýšleli, jak nalákat Jardu Satoranského, který je velice takový jako ostýchavý a no. Tak jsme si říkali, no na co jiného nalákáme, než na nějakou hezkou holku, no.
3: No, udělali jste
1: dobře. Tak jsme vybrali...
2: Mě to samozřejmě moc těší. Vendula. A musím říct, že nápodobně, že Vendula jsem moc ráda, že tady můžu s Jardou být.
1: Prosím tě, já jsem rád, že jste na to pozvání přijal a hned zkraje ti musím říct jednu věc. Já jsem ti celý život záviděl, že jsi se líbal s Olgou Šoberovou.
3: No jo.
1: A sice, já nevím, jestli se pamatujete na film Bylo nás 10.
3: Ano, ano.
1: To byl tvůj první film?
3: Ne, to jsem, ten během vojny jsem natočil dva filmy. Aha. Poslední etapu, to bylo podle Oty Pavla, z prostředí cyklistického, ze závodu Míru, takže tam jsem hrál hlavní roli. No a pak přišlo Bylo nás 10, no.
1: To byl zajímavý člověče film. Kachlík to natočil, že jestli se nepletu.
3: Ano,
1: Antonín
3: ano.
1: Kachlík. A 60. léta, no tam hráli, že Suchý, Šlitr, Krampol.
3: Ano, ale díky těm Suchýmu a Šlitrovi ten film měl úspěch.
1: Jo.
3: My jsme to točili většinou v Brně, nebo velkou část toho filmu v Brně a bydleli jsme v hotelu Internacional. No a jednou večer po tom natáčení jsme poprosili pana ředitele, jestli by mohl pan Schlitter zahrát na klavír, že bychom si s ním zaspívali. A pan ředitel říkal, vyloučeno, to je klavír pana Broma a na to nemůže kdekdo hrát. Jo? Přitom Schlitter byl zase suchý pak v čítankách. Jo?
1: A takže nedovolil?
3: My pak byli v nějakým salonku a tam bylo pianino, tak takže tam, večírek tak tam mohl, se konal.
1: Tam mohl znesvětit Jiří Schlitter. No to byl excelentní klavirista, že jo? Byl
3: no,
1: vynikající.
3: Jo.
1: On dělal, že hrál vždycky nějakou lidovku, Šlananinka do zelí a teď to zahrál jako Bach, jako Mozart. A to dělal už Jaroslav Ježek, vzpomínal Werich, že jo? A Schlitter to po něm jako převzal, no. Ty jsi spolužák s Petrem, ne?
3: Ano.
1: Kostkou.
3: No to byl vůbec krásný ročník. Měl jsem štěstí, že jsem se hned na poprvé na Damu dostal do ročníku, který vedl pan profesor Vítězslav Jiraška. My jsme ho milovali, dneska se o něm píše ošklivě, ale my to nevnímáme, pro nás to byl náš pan profesor. No a byli tam, mými spolužáky byli Petr Kostka, Jiří Kodet, potom, když umřel E.F. Burian, tak k nám přišli kluci jako Jirka Hrzán, Jirka Zahajský,
4: no, pěkný ročník,
3: přišla Růženka Merunková, no, byli jsme prostě hrozně prýma ročník. A myslím, že jsme dělali takový první televizní přenos po Prasku na Laguně ze studentského divadla, jak disku.
4: No, my jsme se teď potkali v disku právě na Generálce, přišel s Petrem Jaroušek Satoranský, tak zrovna Jarda říkal, tak tady jsem já začínal.
3: Tady jsem před 65 lety absolvoval.
4: Toto letí.
3: No, no, no.
4: Ty jsi v disku nehrála, viď? Já jsem
2: tam dělala právě zkoušky na Damu. Ty poslední, tam to byly tři cykly, že jo? To třetí kolo se dělalo právě.
4: Jasný. No, Jaro, ty patříš k takovým, ty, jak se jako říkají, nestoři.
3: Jsem tam v divadle nejstarší, no.
4: Jsi v divadle nejstarší. Prosím tě, baví tě ještě hrát divadlo, teda?
3: No, ještě jo, a díky tomu, že tam jsou prýma kolegové a chovají se ke mně hezky, tak jsem tam rád a vždycky se těším do divadla.
4: Mě říkal Honza Batěk, nebo už nevím kdo, teď takovou historku nedám, jak si prošvih ten výstup. A jak za tebou utíkali do šatny a teď opatrně otevírali a ty jsi tam tak dřímal, pak se zprobral a Prýše říkal, vy jste si myslel, že už jsem umřel, co?
3: No, ale to jsem nějak, ani jsem tam nechyběl na tom jevišti nějak moc. Jo.
4: To je strašný. To už je nejvyšší čas.
3: Ne, tam jsem neměl žádný text, tam bylo jenom přítomnost, tak jsem
4: co si myslíte, je hroznější prošvihnout výstup anebo přijít, když tam nemáš bejt? Co myslíš?
3: To je děsný.
4: To je děsný?
3: Ano, ano.
2: Já nevím.
4: Stalo se ti to někdy?
3: Mně ne teda, ale kromě tohohle, ale my hrajeme už 18 let v rámci Shakespeareovských slavností, hrajeme Veselé paničky Windsorské a jeden z těch starších kolegů je starší teda ještě než já.
4: Tak to taky, není ani taky, možný už.
3: Takže ten tam taky jako byl, když tam neměl být, takže jsem mu naznačoval, že by měl odejít. Jako, pak přece jenom odešel.
4: Jo, jo, jo.
3: Takže už je to s náma starýma trošku horší, no.
4: To jednou jsme taky hráli Mladý muž a bílá velryba a přišel tam ještě v Plzni kolega, nějaký Milan Rybák. Přišel tam a neměl tam bejt, on si splet dějství, jo? A ty tam tak chvilku postával, my jsme s tam měli samozřejmě srandu a on přišel, my jsme tam měli nějaký kuře, se tam jedlo, on si tak vzal kus toho stehna, zakousl se a zase odešel. Pojednal to jako, že tam jako patřil, no.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Christmanic. Ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Jen krčil ramene.

0: Našimi hosty jsou populární herci Jaroslav Satoranský a Vendula Křížová. A otázky pokládá Antonín Procházka.
1: Prosím tě, ty jsi se zmínila tvým jako vlastně prvním, jak mi když pomalu vstoupila do povědomí širokého diváctva tím životem na zámku, viď?
2: No.
1: Jo, to bylo taková první.
2: První asi věc, kterou když jsem přišla do Prahy, jsem dělala inscenaci s Jaroslavem Dudkem, s panem režisérem i Vinohradského divadla, tak on hodně režíroval i v televizi a pozval si mě na takovou inscenaci, jmenovala se Honorární konzul.
1: Ta inscenace.
2: Ano. Aha. A to byla vlastně první asi věc, kterou jsem jakoby udělala v Praze. No, jo, a určitě pak následovali, jak ty jsi zmínil, život na zámku.
1: Jo, Jarda Hanuš to režíroval.
2: Ano, Jarda Hanuš to režíroval.
1: No, tam byla taková parta.
2: Jo,
1: no. On se mě tam pozval taky ze známosti, že jo. Tak jsem tam hrál, že tam hráli všichni tak jako známí. A já jsem mu to pak oplatil, já jsem pak režíroval jednu takovou věc v televizi, takový povídky bakalářsky a Jardu jsem obsadil jako výpravčího. Měl velkou roli, víš, ano, přišel na nádraží v Táboře s červenou čepici, zved plácačku a vlak odjel. No, tak jsem mu to vrátil takovou drobnou touhle.
3: Já jsem nedávno tak jako přehazoval programy v televizi a najednou koukám seriál Velitel.
1: No prosím
3: v hlavní roli.

0: Antonín Procházka.
1: Ale tam si hrál ty taky.
0: Já jsem se tam minul ku podivu.
1: A co jsi tam má nějakého důstojníka?
0: No nějakého důstojníka.
1: Já jsem právě, jak jsem vzpomínal, že my jsme se spolu objevili v něčem, jo, s Vendulkou, tak my jsme spolu hráli v tomhle, ve Veliteli, že jo?
2: A kdy se to, kluci, jako točilo, nebo jak je to starý?
1: No to bylo ještě před revolucí samozřejmě.
2: Právě, já jsem si říkala.
1: No je to hodně 14. starý, no. Je to hodně starý a hodně blbý to bylo teda.
0: Ne.
1: Ne, no tak,
0: ale dobrý.
1: Tak tehdy, že jo, vlastně se točily takovýhle tendenční věci, že jo, samozřejmě to se nedá nic dělat. No, ale kdybychom se vrátili třeba k tomu divadlu, což by... Jo, a pozor, ještě jsem si teďka vzpomněl. Já tě viděl v jedný, hrála si jakousi princeznu s Pavlem Šimánkem.
2: Ten... Ano, ano, s Pavlem Šimánkem. A no, dokonce...
1: Jako herec, já ho viděl poprvé jako herce.
2: Ano, ano.
1: On je totiž režisér, Pavel Šimák.
2: Ano,
1: dobrej.
2: A já jsem byla taková jakoby princezna zlobivá, rozmazlená a on mě jako převychoval.
1: Kamila, ne?
2: Kamila, ano, Kamila a Modrovous nebo něco takový.
1: Takhle. No ale pak si hrála hodně teda na Vinohradech, že jo, Romeo a Julii, ne? Nebo...
2: Taky, ano, ano.
1: Poprask na Laguně s Láďou Smočkem.
2: To, ano, tak to bylo hrozně krásný setkání, to jsem vlastně, já jsem s ním dělala jenom jednou, s tím Láďou Smočkem, tady právě ten Poprask na Laguně. A to bylo takový blaho pro mě.
1: Jo, ten je výborný.
2: Jo, protože on byl tak laskavej. A tak jako, tak krásně nás ved a hrozně příjemný kolegové tam byli. Víťa Price, Hanka Maciuchová, Dana Kolářová, no prostě to bych mohla jmenovat. Takže to bylo, doteďka na to vzpomínám a v srdci to mám, bylo to moc hezký s Láďou Smočkem.
0: Chtěl dodat těm jménům Ivan Trojan
2: no,
0: třeba.
2: No samozřejmě, Ivan.
1: Jo,
2: no.
1: To ještě byl na Vinohradech.
0: Byl na Vinohradech.
1: Brouk v hlavě taky, ne?
2: Ano, Brouka v hlavě jsme hráli.
1: Já jsem tam strašně rád chodil na Vinohrady. Já jsem všechno znal Jirka samozřejmě, Menco. Že jo. Když jsem studoval, tak já jsem byl ještě denně v divadle. Pač jak jsem šel z toho Kroměříže, tam jsem chodil akorát na nějakou operetu, když přijela z Vodníka, dělám z Brna, jo. A jinak jsem vůbec neznal žádný divadla. Tak jsem si to hned všechno vynahradil. Jak jsem přišel do Prahy. Já jsem si i psal, jako víš, a teď jsem se našel nějaký takový notes a koukal jsem, v neděli jsem byl i dvakrát. Odpoledne a večer. Vůbec se divím, že jsem to jako takhle zvládl. No, no chtěl jsem si to vynahradit. No. Ty jsi to točil ty nejkrásnější, takový ty ještě ty jsi z těch ty 60. léta, že jo, si točil krásné věci. Ty Skřivánci na niti, nádherný Bojáček, že jo.
0: Ale no. Začalo to trošku dřív, už na škole. Já to teda vždycky vyprávím jako perličku. První setkání s kamerou bylo ve filmu Zpívající Pudřenka. Tam měl Honza Přeučil, který byl o rok výš, tak měl jeden záběr, esembáka nějakýho, jak podává hlášení a něco měl ve škole, nějaký povinnosti, tak doporučil mě, takže já jsem se mihnul před kamerou. Pak si nás obsadil pan režisér Blumenfeld celý ročník do filmu Lidé jako ty, tak jsme dělali učně hutnictví.
1: Zrozený hutník seš, říkám.
0: Jo, no jo.
1: Vypadáš no, tak, jo. No.
0: Tak... Něco kostým přidal taky.
1: Jo, já vím,
0: no a dělali jsme první odpich skutečně u Vysoký Pece, ale hned, jak se to trošku rozsvítilo tam, tak hned přiběhli praví hutníci a zachránili tu tavbu. No a pak jsem dělal ve filmu, to bylo všechno během studia, ve filmu Osení, jsem dělal syna paní Havelkový, která mě učila a pak mě provázela celým životem. No a pak ještě, Kde řeky mají slunce, no a pak už přišla vojna a pak už přišly ty filmy, o kterých jsem mluvil.
1: Ano, ale já si tě hlavně teda pamatuju, což jak si nastartovalo tvoji kariéru, nejmladší z rodu Hamrů.
0: Jo, seriál.
1: Seriál, ano. Že jo. To je taky skoro prokletí, že ty máš takovej dobrácký obličej. Že jo.
0: Jo, jo.
1: Že tě to pronásleduje.
2: A nejen v obličej.
1: No ano, seš prostě, z tebe je vidět, že jsi dobrý člověk. Jsem tím
0: exteriérem prostě na ten venkov. Jako.
1: Ne, já si umím představit, jak to tehdy ten režim využíval, víš, že udělal hrdinu z takového člověka.
0: Jo,
1: jako...
0: no, ale nebylo to snadné, protože údajně pan Dietl chtěl, aby to hrál Radek Brzobohatý. Aha. Já jsem se pak dozvěděl, že tam probíhalo takovýto zákulisní jednání, že ale režisér Sokolovský říkal, kdy ten Radek ale do toho seriálu vstoupí, když on už má vrásky, je starý a má to jenom 11 dílů, ten seriál. No, tak se nakonec rozhodli pro mě, ale stejně jsem nastoupil až do třetího dílu. První dva díly hrál Martin Velda, to byl Klučík, že jo? A já jsem nastoupil do třetího, předstíral jsem, že je mi 15 a bylo mi 35, jo? Ale bylo to příjemné natáčení, jo.
1: Tehdy byly dva programy.
0: Právě.
1: Takže všichni na to koukali, takže najednou tě všichni znali, že jo? Jak jsi prožíval takový to, ten první kontakt s tím, že tě všichni najednou poznávali v trafice a tak, v mlíkárně?
0: Tak neublížovali mi, takže to bylo příjemné.
1: Ty jsi někdy potkala s nějakou takovou špatnou reakcí? Jako když tě lidi poznali jako...
2: Musím říct, že asi ne, že...
1: Nemládili tě?
2: Ne, tak tehdy vlastně ani nějak tak jako ty sociální sítě nebyly, takže... Jo. Ten osobní kontakt, myslím, že ty lidi si jakože spíš mají radost, no, že si někoho poznají. Měla jsem vždycky jenom hezký
1: setkání. No já vím, že když třeba hrál Pinkláš Cvacha, tak mu nedávali tvrdý Sparty, že jo, v trafice. Ho nesnášeli, že jo, nebo Jirka Štrébl mi nedávno povídal, on v ulici, v seriálu, tam opustil Ljubu Krbovou, nebo koho si už nevím.
2: Ano.
1: Koho si tam opustil, nebo s kým tam byla. A málem dostal po hubě někde v hospodě. Nějaký chlap se na něj sápal. Cože, ty si opustil tuhletu? Začal tam mlátit. A říkal, já to jenom hrál.
2: Ano.
1: Jo, to lidi prostě neberou, že to jako hraješ, že jo, že.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Dnes s Vendulou Křížovou a Jaroslavem Satoranským.
1: Když se tak jako podíváš třeba tak jako za tím vším, co jsi jaksi udělal, jsi spokojený? Máš pocit, že...
2: Jako jsou na tom kolegové líp, jo?
1: Ne, ale tak jako ale, si člověk neslí, že třeba udělal něco, co neměl, nebo jsi v pohodě?
2: Já si myslím, že jsem nějak moc velkou ostudu neudělal.
1: No, nezůstal se nic o studie dlužen. Jak se
2: ano,
1: říká.
2: Ano.
1: No. No tak ty ještě, že tak se nemůžeme bavit o nějaký, že ty jsi v nejlepších letech, jak takzvaně.
3: No, to
1: říká moje žena první, říkala, když byla tak nějak 45, říkala, tak teď mám před sebou druhou nejkrásnější půlku života.
3: Jo. Ne, já už jsem se naučila se svými chybami tak nějak, už si ledas, co umím odpustit, už na sebe nejsem tak přísná, takže...
1: No ty říká, chyby, jaký je to chyby?
3: No, tak nějaký jako nedokonalosti jsem třeba hodně... Já víš co, já pořád něco hledám, někde něco zapomínám, neustále něco hledám. No. Brejle si rozsednu, já si kupuju ty nejlevnější brejle, protože já pořád...
1: Jada se směje.
2: Je příjemný slyšet vůbec takovýho
1: mládí. Jada se směje.
3: No, mládí to už je dávno v háji, ale prostě mám brejle, že jo, mám brejle, protože už nevidím na blízko. No, takže ty já neustále ztrácím, nebo si je rozsednu, jo, mobily ztrácím, takže já mám takové svoje chybičky různé, ano.
1: Různě chybičky. No. Ale teď, počkej, jak jsem vzpomněl toho Radka Brze Bohatýho, ty jsi s ním taky hrála, ne? V něčem si partneřila.
3: Ano, já jsem měla to štěstí právě. Já právě, jako na rozdíl od Jardy Jarda, zažil tu éru těch Brodských a Kopeckých a prostě Pepíček Bláha a všechny tyhle ty Karolínu Sluníčkovou.
1: S tou jsem taky ještě, to byla strašně hodná ženská, bezvadná.
3: Už teda bohužel ne, ale samozřejmě, že s Radkem Brzobohatým jsem se potkala a dokonce jsme spolu v pár inscenacích divadelních hráli, dokonce i v nějakým, něco jsme spolu točili, takže na toho vzpomínám moc hezky, měla jsem ho moc ráda.
1: Jo, já si pamatuju nějakou fotku, nevím, čeho to bylo, vykouklo to na mě, tam se na tebe dívá dost tak jako skoro, no, nevím, co si myslela.
3: My jsme
1: takový
3: hráli, prosím.
1: Vilně.
3: Ano, a já vím přesně, co to bylo.
1: Vilně.
3: Protože ta fotka se občas objeví a to dělal Dušan Klein, jmenovalo se to Příběhy Pátera Noxe.
1: Na to jsem se chtěl ještě zeptat. No, povídej.
3: A to bylo prostě neuvěřitelná projekt. To se točilo naživo.
1: Ano.
3: Jo, to si neumím už teď představit, ty nervy.
2: Točilo, ale rovnou vysílalo.
3: Pardon, děkuju, ano. No, takže to jako jste,
1: live,
3: jako byste
1: přenos,
3: si
1: ano.
3: něco naskoušeli a teď z těch studií jste různě pobíhali. Zlatka Adamovská tam hrála tu hlavní zpěvačku, kolem které se točily ty detektivní příběhy. A my jsme tam s Radkem Brzobohatým, on byl nějaký režisér, který si mě do něčeho jakože obsazoval a trošku si na mě dělal jako zálus.
1: To je z toho obrázku
3: Starý
1: patrné.
3: Kozel, jo. Takže... takže...
1: No,
3: mě bylo 25, No, takže tam jsme spolu taky tak.
1: Prosím tě, na to muselo být strašně zajímavý, když se to rovnou jako live, no. Máš z toho musel být nějaký příběhy, ne? Máš nějaký historky?
3: No, to víš, že jo, ledas, co se nepovedlo, jako já doteďka nechápu, jak se to podařilo natočit, jo.
2: Že zkoušelo to, se samozřejmě zkoušelo. Dlouho.
3: Ty jsi taky měl tu čest.
1: To, napsal to Škvorecký, pletu se, nebo kdo to psal?
2: Podle Škvoreckýho to napsal Dušan Klein.
1: Jo. No. A ty jsi tam taky v tom hrál?
2: Já jsem v tom hrál taky.
1: No a tak co, ježišme, na to,
3: mě to hrozně zajímalo.
2: To byly takový situace, že jsem třeba byl ve studiu a v dalším obraze už jsem měl být venku u auta. A takže v televizi na Kavčích horách ve studiu, tak ten poslední záběr úplně nebyl na mě, ale to už jsem se vydal na cestu a utíkal jsem tou chodbou.
1: No, zabloudil jsi tam někde.
2: Někteří už o tom věděli, že tudy poběžím, tak mi dělali překážky, já je přeskakoval, vyběhl jsem ven před televizi, nemohl jsem popadnout dech, jo, a pak jsem vešel do záběru. Jako,
1: no, takže
2: byli takový docela zajímavý příběh.
1: A kolik to snímalo kamer, prosím tě, to musela být řada kamer, ne?
3: To netuším, už to už
1: no
3: si...
1: Hodně,
3: to...
1: Ne, tři.
3: Ale vím, že se stalo, že někdo si spletl i místo, víš, kde máš najednou bejt, že tam docházelo k nějakým takovým. Zajímavým. Bylo to zákulisí, myslím, že se mělo točit, protože to bylo neuvěřitelně komické, jak jsme tam všichni pobíhali a nervózně jsme nevěděli,
1: to možná
3: do kterých dveří máme
1: to možná bylo zajímavější,
3: než to,
2: byla to odvaha.
3: Velký adrenalin.
1: Velký adrenalin to byl. Co ty ráda děláš?
3: Co já ráda dělám? Jako myslíš ve volným čase? No. Ano, no já jsem, víš co, já jednak mám psy, takový vášnivý cestovatel, chodím hodně do přírody. Takže
2: nám řekni, jak se jmenuje pejsek?
3: Už jsem říkala Helenka.
1: Jo, Helenka.
3: Já už jsem měla Irenku, jo? Už jsem to tady jmenovala, no. A příště už vím, že budu mít Blaženku.
1: Bláža.
3: No, takže já a mám zahrádku, baví mě se jako hrabat v hlíně, sázet kytky. To je takový jako hezký, no, to mě těší a baví.
1: A někde jsem četl, že se ráda směješ.
3: Jo, no to jo, to víš.
1: To je docela, to tady budeš dlouho na světě.
3: Jo,
1: se říká, že když se člověk směje, že si prodlužuje. Mm-hmm.
3: Já tomu taky věřím. A dokonce jsem tě dospěla, já jsem vždycky jako mladá byla takový spíš skeptik, jo. Já jsem na ten svět pohlížela s takovým jako, vždycky jsem si říkala, no ono to bude ještě, to, jo, vždycky jsem radši viděla to špatný, říkala jsem si, ono to aspoň bude lepší třeba, jo. A pak jsem došla do nějaký svý už životní fáze a říkala jsem si, ne, Vendulko, ty musíš být pozitivní.
1: No, takže už ti nezbývá tolik
3: ano,
1: času.
3: Ano, přesně, tak.
1: Nebudeš si ho kazit nějakým.
3: Takže se ráda směju a vyhledávám i myšlenky svoje jako ty pozitivní. Mám to ráda.
1: A Jaroško, co ty děláš? Rád.
2: Tak rád ještě chodím do divadla. Jo.
1: To je hezký, jo.
2: Takže mám i takovou, ještě trošku umím, nebo pokouším se zacházet s tím počítačem, takže jo. Občas dělám takový ty přáníčka k narozeninám a tak. A ovšem teď je ta umělá inteligence a tam jenom nadiktuju, co chci. Za chvilku to tam je,
1: neblážu.
2: Takže už jsem asi ztracený z touhletu vášní. No a ještě jsem před časem si občas zahrál na klávesi.
1: Ty hraješ?
2: Takže, no, už moc nehraju, ale vymýšlel jsem si vlastní písničky. A,
1: prosím tě.
3: A Jarda moc hezky, občas nám zahraje v divadle.
2: Jo, už ne moc. Ale že mě seznámil pan Dalibor Kapras, to je kapelník orchestru Karla Vlacha,
1: no,
2: tak ten mě seznámil blíže s Miloněm Čepelkou, textařem.
1: Ano.
2: A s tím Miloněm jsme dělali písničky pro skupinu Markazíni. Takže dvě ty písničky jsou na YouTube a jednu zpívá Miloň a jednu já. Teda.
1: No, prosím vás. Tak to si určitě vyhledejte. Já si myslím, že to byla taková hezká tečka zatím naším pořadem. Přátelé, našimi hosty byli dnes Vendula Křížová a Jaroslav Satoranský.
3: Děkuju. Děkujeme.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO. Výrazně posílili starostové. V Přešticích v letošních volbách zvítězilo současné vládnoucí uskupení Společně 2022. Dnes čekejte proměnlivou oblačnost, lokální přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Téměř 18% získalo v Plzni v letošních komunálních volbách hnutí Starostové a nezávislí. Oproti předchozím volbám je to nárůst o 10%. V 47 členem zastupitelstvu obsadí 10 křesel. Lídr kandidátky a dosavadní náměstek primátora Aleš Tolar k nadcházejícím povolebním vyjednávání dodává.
3: I ANO dosáhlo výborného výsledku a i oni cítí nějaký podíl pochopitelně na těch projektech, které se ve městě podařily. Teď jde o to, aby jsme navázali tu koalici tak, aby jsme v nich dokázali pokračovat a neustrnuli jsme, to znamená, aby jsme dál nepolevili tempo bytové výstavby, aby jsme nezdražovali veřejnou dopravu. Zkrátka, aby jsme naplnili ty cíle, které jsme voličům v té kampani dali.
2: Letošní komunální volby v Přešticích na Jižním Plzeňsku ovládla koalice Společně 2022, složená z KDU, ČSL a starostů. Získala přes 56% všech hlasů, v 15 členem zastupitelstvu bude mít většinu 9 křesel a chce navázat na spolupráci s uskupením Přeštice Občanský hlas. Pokračuje současný starosta a lídr hnutí Starostové a nezávislí Tomáš Chmelík.
4: Ten výsledek je pro nás velmi jakoby skoro až překvapivý, protože takové vítězství jsme nečekali. Je to pro nás zejména teda závazek do budoucna a v současné době budeme jednat i s naším stávajícím koaličním partnerem o nějaké možnosti další spolupráce.
2: Nové možnosti nabízí pro své klienty dětské terapeutické centrum Trnová na severním Plzeňsku. Vybudovali dvě speciálně vybavené místnosti. Bílá místnost je určená především ke sklidnění a odpočinku. Černá místnost naopak podporuje aktivitu, zvídavost a zapojení smyslového vnímání, říká mluvčí Plzeňského kraje Kateřina Dobrovolná.
5: Nový terapeutický prostor je přínosný zejména pro děti s autismem, které často vnímají zvuky, světlo nebo další podněty intenzivněji než jejich vrstevníci. Pro děti jsou tam připravené různé aktivity, uklidňující zvuky a relaxační hudba. Odpočinout si mohou také na vodní posteli.
2: Státní veterinární správa v Česku od října vyšetřuje možné nákazy virem šamonda u hospodářských zvířat. Nemoc přenáší především krev sající hmyz, ale to se nově objevila v západní a střední Evropě. Nebezpečná je hlavně pro chovy skotu, koní, ovcí a koz. Pro člověka nákaza nebezpečná není. Virus způsobuje podle veterinářů akutní nástup horečky, výrazný pokles mléčné užitkovosti, nechutenství a průjem potraty nebo vrozené vývojové vady u narozených mláďat. U některých případů je vyšetření povinné, říká mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
6: Povinná jsou vyšetření v případech potratů u skotu, telat narozených s vrozenými vývojovými vadami nebo v případech narození mrtvých nebo neživotoschopných telat. Chovatel v takových případech musí informovat státní veterinární správu. Povinná vyšetření budou hrazena ze státního rozpočtu.
0: Sport.
2: Sportovní střelci Zina Hrdličková a Jiří Lipták získali na mistrovství Evropy v brokové střelbě bronzovou medaili v olympijské disciplíně trap smíšených dvojic. Ve vyřazovacím finále prohráli se Slováky a vítěznými Rusy.
0: Počasí.
2: Dnes bude proměnlivá oblačnost a hlavně odpoledne s lokálními přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, na horách 6 až 9. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Uzavřena je silnice z Osvračína na Domažlicku na obec Hlovová. Objížďka vede přes Močerady.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz a pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožišky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka, švestky nebo co?
1: Všechno máme. Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega, teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a 1 vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit z toho opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný, teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem, nebo jak?
2: Přesně. Chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přineseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct na slepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko. Řekl jsem plně.
2: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: Tak máme málo to. Stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě 5. S Vojtou Vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěžkou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba na Duku Novalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou, ale o vývěr podzemní vody, který plní dokonce tamní hasičskou nádrž. Ta v létě slouží jako koupaliště a lidé se tam vlastně koupou v pitné vodě. Jak zjistila naše kolegyně Soňa Weizenbachrová v pochoutkovém roce, tak na svoji studánku jsou tam náležitě pyšní.
2: Jezdí sem i lidi vlastně z města pro vodu, protože je dobrá. Čaj a káva, když se z toho dělá, tak je mnohem lepší než teda z kohoutku.
3: Přestože to není jeho povinností, úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pravidelně dvakrát ročně rozbor kvality vody ze studánky v Bukovci. Co především se kontroluje, mi řekla Renata Berchová z odboru životního prostředí.
4: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva, zákal a pH, a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
5: Tak já ochutnám. Je to vynikající. A chladná.
3: Pro Bukovecké je prý studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
6: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
3: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
7: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
3: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
1: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
0: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vodochodský. Ivane, pojď, přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo Chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. Tam, no, to byly, tam byly brambory, myslím, brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíšeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si to vymyslet, protože musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že takže to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560 vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: A jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl miluju. Pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný
1: koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch, povrch.
1: Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nakodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu, chodili jsme vždycky, nás, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelů stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím, to byly ty velký automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů to byly... nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to... Já jsem... A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle recepce jsme řekli, ale vždycky to mělo ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prostě, tam byly uheráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě... Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vodochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré jí k tomu trošku vést, případně jí to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K ním jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMSky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie zveřejnila podobu muže, který včera u Boleveckého rybníka v Plzni pobodal mladou ženu. Nové hnutí Chceme Plzeň uvažuje o koalici bez vítězného ANO. V Klatovech chce vítězná ODS jednat se všemi zvolenými subjekty. Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami a teploty do 14 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Policisté znají přibližnou podobu muže, který včera při jízdě na kole pobodal v blízkosti Boleveckého rybníka v Plzni mladou ženu. Policie zveřejnila fotografii z kamerového záznamu a žádá veřejnost o pomoc, potvrzuje její mluvčí Dagmar Mivková.
2: Mělo by se jednat o muže mladšího věku a hubené postavy. Hovořil česky bez přízvuku. Jel na horském kole zelenočerné barvy, na hlavě měl helmu patrně šedivé barvy s kšiltem a přes obličej měl modrý sportovní nákrčník. Na sobě měl světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modročernou bundu s kapucí a na zádech černočervený batoh.
0: 5 mandátů do plzeňského zastupitelstva získalo v letošních komunálních volbách nové hnutí Chceme Plzeň. O hlasy voličů se ucházelo společně s TOP 09, zelenými a nezávislými kandidáty. Lídr hnutí Michal Vozobule mluví o úspěchu nového uskupení. Volební výsledky a povolební vyjednávání komentuje následovně.
3: Vedle toho je velká škoda, že hnutí STAN nevyslyšelo naše volání po spolupráci již před volbami, protože se ukazuje, že by takový subjekt měl šanci v některých městských obvodech vyhrát a na městě být mnohem významnějším politickým hráčem. Myslím si, že by bylo dobře zkusit v Plzni vytvořit koalici bez hnutí ANO, ale z prvních reakcí se obávám, že na to ostatní politické subjekty nemají odvahu.
0: Do klatovského zastupitelstva se dostalo 5 ze 6 kandidujících stran a hnutí. Komunální volby vyhrála ODS. V 27členém zastupitelstvu bude ještě sdružení Klatovy 21, ANO, nestraníci pro Klatovy a SPD. Jaký bude postup při jednání o povolební koalici, upřesnil lídr vítězné kandidátky a starosta Rudolf Salvetr z ODS.
4: Předně bude třeba schladit emoce, ať už radostné nebo určitého zklamání, a věcně si sednout za jednací stůl a ustavit orgány města tak, aby byly ku prospěchu jeho fungování. A já si rád sednu se všemi uskupeními, která byla do zastupitelstva města zvolena.
0: Do klatovského zastupitelstva se jako jediné z kandidujících stran nedostalo hnutí Stačilo. V Pražském kongresovém centru dnes začne třídenní konference Forum 2000. Je to už 30. ročník akce, kterou spoluzakládal někdejší český prezident Václav Havel. Veřejných diskuzí se účastní občanští aktivisté, vědci nebo bývalí i současní politici. Vymění si zkušenosti z prosazování právního státu, ochrany lidských práv nebo boje za jejich dosažení. Sport. Desítka koní i žokejů odpoledne zabojuje o vítězství ve 136. ročníku dostihu Velká Pardubická. Nejslavnější překážkový závod ve střední Evropě začne odpoledne v 15:30.
1: Počasí.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Fouká mírný západní až jihozápadní vítr. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením na střídavý jednosměrný provoz počítejte na silnici 192 mezi Nýrskem a Pocinovicemi na Domažlicku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je neděle 11. října a vy už jste rozhodli, jak bude pokračovat komunální politika v zemích českých po následující 4 roky. No a pokud jste se také rozhodli poslouchat i nadále Český rozhlas Plzeň, schvaluji vám to všemi 10. A tak s námi v následující hodince můžete navštívit zajímavou výstavu v Sušici. Poradíme, co dělat, když se k vám k stáru zhorší zrak. No a už za chvíli premiérový fejeton Josefa Fouska s podtitulem Ber to, jak to je. Tak to tak berte i teď po volbách. Hezkou neděli.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: kousků v svět.
1: Ber to, jak to je. Moje milá, promiň mi to. Ber to, jak to je. Děti jsou pryč, zůstaly nám prázdný pokoje. Oblékáme staré šaty, starostí je víc, poznali jsme, co je láska, co je rub a líc. Nevzdychej a uvař kávu, cukr ten nech bejt. Často jsem ti ubližoval, nechci ruce mejt. Těžko říkám tyhle věty, mám tě pořád rád. Tenhle večer, moje lásko, nepůjdeme spát. Nad by se hvězdy rojí, spolu nocí jdem, pustíme si bugy-vugy, ať se chvěje zem. Všechny roky, co jich bylo v kloubech mých, snad jsou, škoda, že k nám duše z nebe sejít nemohou. Už tam máme plno známejch, nebreč, je to tak, cesty končí, co s tím dělat, nevěř na zázrak. Dej mi ruku, pohladím tě, jako před léty, dej to nahlas, po pianu hrajou trumpety. Nikoho tu nevzbudíme, nikdo neslyší. Připijeme na ty, co nám dávno nepíší. Jedno pivo pro nás oba, pijme na lásku. Magnetofon divně kulhá, prach je na pásku. Moje milá, promiň mi to, ber to, jak to je. Chtěl bych, abys jako mladá vyšla z pokoje. Kus života svýho bych ti na mou duši dal, i když bych tě, moje lásko, v nebi postrádal.
0: Fouskův svět.

0: Za 5 minut bude 11:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a míříme za uměním. V Sušické galerii Sirgus totiž vystavuje výtvarník a hudebník Ondřej Smejkal. Ta výstava má název Vztah ke krajině, práce z různých let a prezentuje umělcův návrat ke kresbě a grafice.
1: Ondřej Smejkal bude v tom kulturním povědomí určitě známý především jako hudebník, který hraje na australský domorodý nástroj didgeridoo. Méně potom známý je také jako výtvarník.
2: Odpovídá na otázku, kdo je Ondřej Smejkal, kurátorka výstavy a vedoucí Sušické galerie Sirkus Mirela Tůmová.
1: Studoval na AVU u profesora Kokoli a určitě můžete znát třeba Přebal jeho CDček, které si sám vytvářel nebo ilustroval některé knihy. My jsme se tady před pár lety potkali tak, že jsem požádala Ondřeje, jestli by nám zahrál právě na didgeridoo k jedné z výstav, která se věnovala houbám a rostlinám. A on mi tehdy řekl, že se vrací ke kreslení a ke grafice a že bychom vlastně se mohli domluvit také na výstavě.
2: Ondřej Smejkal je sušický rodák.
1: Vyrůstal v nedaleké osadě Kojšice. Šumava určitě ovlivnila jeho výtvarnou práci.
2: Na výstavě najdeme nejnovější díla, které Ondřej Smejkal nazývá digitalizovaná kresba.
3: Je to taková technika, kdy kreslím, jako se kreslívávalo prostě obyčejně na papír, ale ty svoje kresby skenuji a v počítači je modifikuji, zase si je vytisknu zpátky a dál do nich dokresluji. Je to takový nekonečný proces.
2: Když procházíme galerii, tak tady vidíme i starší ukázky vašeho díla.
3: Divák, který tady přijde, tak uvidí v podstatě práci v rozsahu více než 35 let.
1: Já bych doplnila, že když jsme se o té výstavě bavili, tak jsme ji proto nazvali Vztah ke krajině práce z různých let v tom podtitulu.
2: Dodává Mirela Tůmová.
3: Stečným bodem celý tím práce nebo takovou jako nití, která tím vede, je využívání pohledu do krajiny, ale nezůstávám u toho povrchního popisu. Je to skutečně spíš krajina symbolická.
2: Považujete se víc za hudebníka nebo výtvarníka?
3: Když jsem ještě studoval na AVU, tak se mi častokrát stalo, že ve chvíli, kdy jsem začal kreslit, tak ta linka, kterou jsem vedl, v podstatě jsem ji uvnitř sebe, v tom svém nitru, slyšel jako tón. V podstatě jsem si uvědomil, že kreslím určitou partituru. A já jsem se to naučil poslouchat a měl jsem vlastně takový dlouhý životní období, kdy ta potřeba se vyjadřovat zvukem byla na prvním místě. A po několika dekádách se mi to pomalu začalo zase přelamovat zpátky, že jsem hrál určitý hudební motiv a ten motiv vytvářel velmi silný vizuální obraz. A ten obraz byl tak naléhavý, že vlastně po mně chtěl, aby ho nakreslil. Takže tyhle ty dvě polarity v sobě mám a po dlouhé době teď se vynořuje ta polarita výtvarná.
2: Výstava Ondřeje Smejkala Vztah ke krajině, práce z různých let je v Sušické galerii Sirkus otevřená do 22. listopadu. Komentovaná prohlídka výstavy s autorem proběhne 30. října od 17 hodin. Následovat bude autorův koncert na australský domorodý nástroj didgeridoo. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Víte, že v rodném domku Františka Křižíka v Plánici na Klatovsku je k vidění stálá expozice věnovaná životu a dílu tohoto geniálního vynálezce? Dominantou je velká replika jeho slavné obloukové lampy. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: No a teď poslouchejte všichni vy, kterým se ke stáru zhoršuje zrak. Statisíce lidí totiž v Česku trápí podle odhadu oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Nemoc vážně poškozující centrální části sítnice nebo žlutou skvrnu začíná celkem nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit, připomínají lékaři. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko, nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 66-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte takhle napřímo, tak ho nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na šťarbinové lampě.
3: Dívám se na čočku a už tam mám představu, co se děje. Ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Tenhle typ vlastně léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V tu chvíli látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 11. října. Svátek má Andrej. To je jméno řeckého původu a znamená mužný, statný, odvážný. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německý archeolog Heinrich Schliemann zahájil před 155 lety v roce 1871 na kopci Hisarlik v Turecku výkopy. Hledal Troju a tu skutečně našel. Řídil se řeckými bájemi, díly Homéra, Aeschyla a Euripida a za svůj život objevil neuvěřitelnou spoustu drahocenných artefaktů nedozírné krásy a hodnoty. Když vidíme v křížovce heslo Muzeum pod širým nebem, píšeme automaticky skanzen. A kdeže se toto jméno vzalo? V roce 1891, to je 135 let, nedaleko švédského Stockholmu, založil učitel Artur Hazelius první takové muzeum a zoo a dal mu švédské jméno skanzen. Raketoplán odstartoval posté do vesmíru před 26 lety. V roce 2000 se vydal na oběžnou dráhu Discovery, aby se posádka podílela na dostavbě Mezinárodní vesmírné stanice. První řízená štěpná reakce v jaderné elektrárně Temelín byla spuštěna taky v roce 2000, po 12 letech výstavby. Generální zkouška státních maturit proběhla v roce 2010, to je 16 let. Studenti zápasili s novým typem zkoušek dospělosti a výsledek? Třetina neuspěla. Před 170 lety se ve Frenštátu pod Radhoštěm narodil automobilový konstruktér, tvůrce prvního auta v Čechách kopřivnického prezidenta Leopold Cviták. Kulatých 60 dneska slaví brněnský rodák herec Pavel Řezníček. A 50 má kůstka, doktorka Brennanová ze seriálu Sběratelé kostí, herečka Emily Deschanel. Já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem, aby řeč nestála s Jirkou Bláhou a otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Složení nové koalice bude Plzeň znát možná už dnes, myslí si politolog. Lidé na severu Plzeňska a na Klatovsku odmítli v místních referendech větrné elektrárny. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zítková. V Plzni pokračují povolební vyjednávání o novém vedení města. Další schůzky vítězného hnutí ANO s potenciálními partnery jsou naplánované na dnešní odpoledne. Politolog Přemysl Rosůlek pro Český rozhlas Plzeň říká, že jistotou je neúčast hnutí Chceme Plzeň v koalici s hnutím ANO. To se může rozhodnout jen pro jednoho partnera, STAN nebo ODS, ale jsou i další možnosti, doplňuje Přemysl Rosůlek.
2: Jo, že by koalice mohla být třeba tříčlenná. A to je to, kudy se ta úvaha zřejmě bude obírat. A já si myslím, že už dneska ta vyjednávání se rozbíhají, že dneska večer bychom mohli vědět, jestli to bude jenom dvou koalice ANO STAN nebo ANO STAN ODS prohlásila, že by taky chtěla být součástí vlastně vyjednávání, nebo dokonce, jestli to bude zastaralo nová koalice minus Piráti, tedy že by ANO bylo se STANem a s pro Plzeň.
1: Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst je odmítli. Větrné elektrárny nevyrostou v Měčině na Klatovsku a ani na severním Plzeňsku, na území Kralovic, Kožlan a Žihle. Lidé se v místních referendech vyslovili proti plánovaným záměrům.
3: V Žihli se pro zamezení výstavby větrných elektráren vyslovilo 62% zúčastněných, v Kožlanech přes 61%. Nesouhlasný postoj lidí s výstavbou větrných elektráren na území města Kralovice potvrdil také dosavadní starosta města Karel Popel. Ve všech případech je referendum platné a závazné. Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Policisté vypátrali 12-letého chlapce z Brna. Je v pořádku a bez zranění. Informovali o tom na sociální síti X. Chlapec se v pátek nevrátil po vyučování domů. Policie po něm pátrala od včerejška. Děkuje veřejnosti za pomoc. Polská policie prošetřuje informace o hrozícím pokusu o atentát na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Vladislava Kosiniaka-Kamysze. Ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb nařídili spustit odpovídající opatření na jejich ochranu. O situaci jednají zástupci policie, tajné služby a státní ochranné služby.
0: Sport.
1: Po dvou umístěních na stupních vítězů obsadil Filip Salač 7. příčku v motocyklové velké ceně Indonésie. Po 11. letošním umístění v první desítce patří českému jezdci stále 7. místo v průběžném hodnocení třídy Moto2. Třetí vítězství za sebou a 4. v sezóně vybojoval Španěl Guevara. Fotbalisté Slovácka nastoupí v 10. kole šance ligy na hřišti Liberce. Utkání začne ve 13 hodin. 15 hodin startuje duel Teplice Olomouc a v 18 hodin nastoupí Sparta proti Pardubicím.
0: Počasí.
1: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s přehánkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane mírný západní až jihozápadní vítr a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Chodové plané na Tachovsku v ulici Nádražní počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce v místě železničního přejezdu. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Ano, je 12 hodin a 5 minut a začínají nedělní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň, kdy samozřejmě můžete zase volat na číslo 221 554 222, poslat někomu nějaký milý vzkaz či blahopřání, ať k narozeninám nebo k svátku. Mimochodem k tomu svátku, dnes má svátek Andrej, tak schválně, kolik myslíte, že Andrejů pobíhá po zemích českých? Já jsem si jistý, že většina z vás zná jenom toho jednoho, nicméně není zas tak málo. 2500 podle posledního počítání. Takže už můžete telefonovat u mikrofonu, i telefonuje s vámi Roman Stupka.

No a dnes začneme jedním písemným vzkazem. Dobrý den všem v rozhlase a posluchačům. Dnes bych chtěla zahrát písničku mé babičce Jarmilce z Plzně, a to píseň, která se jmenuje Maledetta Primavera. No a tuhle píseň věnuje můj přítel, který je původem Ital, jako poděkování za krásně strávený čas a doufá v brzké vidění zase u nás v Německu, píše Vanessa.

Je neděle s datem 11. října a posluchačka Hanka píše do Českého rozhlasu Plzeň. Zahrajte prosím všem, kdo musí být o víkendu v práci jako já. Prosila bych něco od Marka Ztraceného.

0: Ve čtvrt na jednu a dvě minuty se do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň hlásí Holíšov. Odtud totiž volá paní Vlasta. Vlasto, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat sourozencům Marušce a Pepovi Burjanovič za zorganizování srazu bývalých spolužáků základní školy ve Zbuchu po 68 letech ukončení docházky. Včera jsme měli moc krásné posezení, vzpomínali na všechny naše spolužáky a vzkazujeme všem, kteří nemohli přijít a přijet. Máme vás moc rádi a vzkazujeme, příští rok si to zopakujeme. Takže děkuji, takže jsme moc všichni spokojení byli jsme. Maruše a Pepovi a všem, kteří posloucháte, posíláme písničku našeho mládí, kterou jsme poprvé slyšeli právě prostřednictvím rozhlasu. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou. No tak jsou to plují lodi do Triany a zpívá to ještě Jiřina Petrovická, jak jste chtěla.
1: Ano, děkuju.

0: duch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Plzeň zpíval Pavel Dobeš, no a mluvit bude Jana Spačiová, protože ta je právě teď u telefonu, tak zdravíme do Pačíva, jak se tak říká.
1: No, dobrý den, já bych chtěla zahrát pro maminku Janu Janákovou, momentálně ve Šťálavech, pro Martinku a pro holky, pro Aničku s Kristinkou, jen tak pro radost. To je všechno. Děkuju, holky, mám vás ráda moc.
0: No a pro všechny holky teď jede jedna mašinka.
1: Ano, děkuji.

0: Tak Mašinka už je v depu a u telefonu je Standa z Dolců, kterého zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, Romane. Já vás taky zdravím. Zrovna tak jako všechny posluchače. Hlavně do Týniště, Pepu, do Skašova, Slávu Třísku, Štyrlístek, Dolckej, do Přeštic, posluchače do Černotína, do Honezovic, Tomáše s Ilonou a do Červeného Poříčí, Jardu a kousek vedle ještě do Borov Pepíka Simeta, bývalýho spolupracovníka. A dneska jsem vybral takovej hodně krásný Big Beat, protože si říkám, že je třeba taky to drobet v okoření, ty písničky, takže je to kapela UFO a Romane, je to i pro vás. Ať se vám daří a mějte se krásně zase někdy.
0: Tak já děkuju. Doctor, please.

Tak teď tu hudbu tady v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň trošku zjemníme, protože Petra Stymáková mi před chvílí do telefonu povídala, zahrajte něco od Karla Gotta, to je jedno.

0: co. Ale pro koho, Petro? Já vás zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Petra Slimáková. Chtěla bych 6.10. se dožila svých 75. narozením paní Věra Majerová z Plzně Slovan. A dneska má oslavu, takže teďko bychom chtěli popřát jí všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a to vše jí přeje Vašek s rodinou, Daniela s rodinou, ostatní příbuzní. Děkuji.
0: Tak doufám, Petro, že na té oslavě mají puštěné rádio.
1: No, my teprve budeme mít o 14:00, takže to i všechno pustíme zpětně.
0: Takže to je takový aperitiv teďka.
1: Ano, ano.
0: Tak Karel už je tady.
1: Super, děkujeme moc. Naschledanou.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
1: No a já teď vyřídím jeden krátký vzkaz. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Josefa Janču, jen tak pro radost. Pokud by to bylo možné, tak Modřínů háj posílá rodina z Karlových Varů. To víte, že je to možné?

0: Za minutu bude 13:45, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a já mám u telefonu paní Jarmelu z Plzně. Jarmelo, posloucháme, dobrý den.
1: Dobrý den, krásný pozdrav do rádia a všem posluchačům. Chtěla bych dnes poděkovat své vnučce Vanesce a jejímu italskému příteli za písničku a poslat písničku nejen jim, ale svým nejbližším ve Freiburgu v Německu, to je své dceři Milence, svému řeti Dušanovi a svému nejmilejšímu vnoučkovi Šimonkovi. A děkuji panu Štopkovi za odvysílání.
0: Tak nemáte vůbec zač, Jarmilo. Abba a Fernando, vybrala jste hezky.
1: Ano, ano, děkuji moc krát.

Tak chlapem se nám blíží 13. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň se Štěpánkou Zíkovou. No a pak výlety s Pavlem Kudrnou, které vás zase zavedou na velmi zajímavá místa v zemích českých. No jak se tak dívám, za minulostí dnešních písniček pro vás, tak už jsme hráli třeba do Holíšova, hráli jsme do Pačejova, do Timákova, do Plzně, do Dolců, dokonce i do Německa. No a měl bych tady ještě jeden poslední závěrečný vzkaz, který samozřejmě musím přečíst, protože se jedná o jedno výročí. A píše se tady konkrétně: zdravím nejlepší rádio a prosím o zahrání písničky Stříbrný měsíc v podání Zdeňka Krásného pro nás oba k dnešnímu výročí svatby. Je už to 52 let. Děkuji manželé Cibulkovi. No a Český rozhlas Plzeň se samozřejmě připojuje k zástupu gratulantů a přeje mnoho dalších společných let.

koli vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Víte, že skanzen v Chanovicích na Klatovsku má za cíl zachraňovat v terénu ohrožené objekty lidového stavitelství? Do Chanovic jsou přenášena stavení, která by na svém původním místě zanikla. V současnosti jich tu je 25. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Volební účast v obecních volbách v Plzeňském kraji byla vyšší než v roce 2022. První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Řehka za STAN. Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy přehánky a teploty do 14 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V Plzeňském kraji přišlo letos ke komunálním volbám více voličů než v roce 2022. Před 4 lety byla volební účast 46,36%, letos 48,47%, což zařadilo region na 8. místo ze 14 krajů. Do volebních místností v regionu teď přišlo zhruba o 10 600 voličů víc než před 4 lety. Vyplývá to z výsledků na webu volby.cz. Od vzniku krajů v roce 2000 se konaly obecní volby sedmkrát. Letošní měli v Plzeňském kraji třetí nejvyšší volební účast. Nejnižší volební účast mezi okresy byla v okrese Plzeň město a nejvyšší účast byla letos na Domažlicku. Ve druhém kole volby do Senátu se v příštím týdnu v obvodu Plzeň město utkají Lucie Kantorová z hnutí ANO a Karel Řehka za STAN. Oba v prvním kole porazili současného senátora Lumíra Aschenbrennera z ODS. Karel Řehka popsal přípravy na druhé kolo následovně.
3: Já se budu snažit být mezi lidmi hlavně, budu se snažit se představovat, jaký jsem, kdo jsem, co reprezentuji, jaké mám hodnoty a budu se snažit lidi přesvědčovat, aby šli volit do druhého kola bez ohledu na to, koho volí, protože podle mě právo volby a určování si své budoucnosti je prostě privilegium.
2: Nezisková organizace Destinace Šumava žije spustila na svých stránkách nový chatbot. Nazvala ho Rysriko a zájemcům pomáhá vyhledat potřebné informace o akcích, ubytování a zajímavostech v regionu. Pokračuje ředitelka Destinace Monika Bendlová.
4: Výhodu má v tom, že si tahá ověřený informace z našeho webu na destinaci Šumava žije a je to super v tom, že si třeba řeknete, zítra mám pršet, kam mám jít s malými dětmi, co se kde děje a už nemusíte složitě nic hledat a ten chatbot vám to vlastně vyjede rovnou z těch ověřených aktuálních informací.
5: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siňaková 40. deblový titul v kariéře zatím neslaví. Ve finále podniku v Pekingu podlehli s Číňankou Chang Shuai kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefaniová za 61 minut 1-6 a 2-6. Přitom do té doby nestratili ani set. Na jiném čínském turnaji v Šanghaji prošel do osmifinále Jakub Menšík po triumfu 2-1 na sety nad Argentincem Franciskem Serundolem. Příště ho čeká Francouz Gea, přemožitel světové trojky Američana Sheltona.
5: Počasí.
2: Dnes bude převládat proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami. Večer srážky ustanou a většinou se vyjasní. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane mírný západní až jihozápadní vítr a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Dobřan na jižním Plzeňsku je uzavřený pravý jízdní pruh. Důvodem je špatný stav vozovky s omezením, tam počítejte až do začátku prosince. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám hezkou neděli. Měsíc říjen se už pomalu blíží ke své polovině a jeden se nestačí divit, jak ten čas rychle letí. A tak ještě, než budeme muset ze skříni vytáhnout teplé oblečení, pojďme si dopřát pár hezkých podzimních výletů. Dnes začneme v Dolní Sukolomi v Olomouckém kraji, kde navštívíme minizoo u Bělouškův, přivětivou farmu plnou zvířat, která se ráda přátelí. Potom zamíříme do středních Čech k obci Krásná Hora nad Vltavou, u které se tyčí mohutný vyklan jménem Vindiš. V jihočeských Pořežanech na nás čeká pak Muzeum vozidel, techniky a řemesel, které je plné historických skvostů, od aut přes kočáry a bričky až po staré rozhlasové přijímače. A nakonec se vydáme do Krušných hor na tajuplnou Hadí horu, nedaleko Jáchymova, která kromě pověstí nabízí i úchvatné výhledy. Tak to jsou dnešní výlety, náš turistický plán, no a pokud ho přijmete, tak si to užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dolní Sukolomy nedaleko města Uničova v Olomouckém kraji byste našli farmu zaměřenou na setkávání dětí a zvířat. Jmenuje se Minizo u Bělouškou a my se do ní teď vydáme spolu s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a její provozovatelkou Adélou Axmanovou.
1: Ze začátku to byla malá farmička rodina, teď momentálně už se rozšiřujeme, myslím si, na takovou střední minizo.
2: Proč jste zvolila tady to místo u Dolní Sukolomy?
1: Protože jsem tenhle pozemek dostala od mé babičky, která má tady dům. Byla to rodinná stáje už tak 16 let, tady byly naši tři koně a v posledních 3 letech se to začalo teprve rozšiřovat na minizo. Můj taťka mě jednoho dne přivedl před koně obrovskýho a řekl mi, to je tvůj kuň, mě bylo 9 v té době. Ten kuň je tady doteď, mimochodem jmenuje se Lukas. Dřív jsme nikdo jakoby z rodiny neměli koně ani zvířata.
2: Ten kuň, co tam zrovna jí to seno, ten velký bílý, to je ten, o němž jste mluvila?
1: Tohle je můj druhý kuň, jmenuje se Andorina, taková naše babička stájová. Ten můj první kuň je taky takhle velký, akorát je šedý. A tíhle dva tady byli už vlastně od začátku, plus ještě jeden třetí běloušek a podle nich se to tady jmenuje.
2: Co to je za koně?
1: Tady tahle největší, ta je kladrubský Bělouš, je přímo ze Hřebčína kladrubského a běhala tam dřív vozatajské závody. Ten můj první vlastně, tak to je český teplokrevník.
2: Kolik druhů zvířat tady najdeme?
1: Původně jsme vlastně měli koně a přišli potom první morčata, tak jsme jako přidali morčata, pak najednou byl králík a pak jsme si řekli, zkusíme pár oveček, koz, no a pak mým velkým snem bylo mít alpaky, už teda jako odmala, no a pak přišli na řadu ty malý prasátka, no a tak nějak se to jako rozšiřovalo, teď mám zálusk na pštrosy emu.
2: Jaká máte prasátka?
1: Je to plemeno Kune Kune a jmenují se Kotletka a Slaninka.
2: Ale asi nejsou určení k snědku.
1: Samozřejmě, jsou to mazlíčci.
2: Když jsem si povídal s dětmi, tak člověk by řekl, že nejvíc je zaujmou ty lamy alpaky, které tady odpočívají, mají mládě, černá samice, bílý samec a hnědý potomek. Ale když jsem se s těmi dětmi bavil, tak mnohdy to byla slepice nebo prase, co je nejvíc zaujalo.
1: Ano, přesně tak, děti tady mají každý toho svého oblíbence. Někdo sem jezdí vyloženě za králíkem, někdo má tu svoji oblíbenou slepičku, kterou pozná z celého hejna, prostě pozná, že to je ta jeho slepice, i když jich je tady 5 stejných podle mě. Ale prostě mají to takhle ty děti rozdělený, ale myslím si, že pořád, když bych to tak nějak vzala v průměru, tak úplně nejoblíbenější je tady ta naše babička, ta Andorina.
2: Už se za námi jde podívat, přežvikuje seno.
1: A nastavuje se, aby jsme jí drbali bříško, to je její nejoblíbenější činnost.
2: Ano, bříško drbete, on ten kůň, když takhle vedle mě stojí, já na to nejsem zvyklý, tak on docela budí respekt.
1: Ona je trošku přerostla.
2: Děti si s ní normálně hrají?
1: Ano, ona je u dětí fakt oblíbená, protože ona dokáže stát prostě na jednom místě a užívat si tu jejich pozornost. Ona vyhledává kontakt a dokáže u těch nejmenších dětí stát, ani se nehne, dá na ně fakt pozor a myslím si, že je hodně empatická.
2: Učí se tady třeba děti i jezdit na koni?
1: Neřekla bych učí, ale v rámci kroužků tady mají i svezení na koních, ale neposkytujeme jakoby výuku jezdectví. Máme tady farmářské kroužky, kde jednou z aktivit je i jízda na koni.
2: Vzadu už vidíme, že vstaly i lamy alpaky.
1: Vyhlížejí, co bychom jim dali dobrého. Oni mají hodně rádi procházky, takže možná si myslí, že jedeme vzít a vyvenčit.
0: Konstatuje provozovatelka Minizo u Bělouškou v Dolní Sukolomy Adéla Axmanová, která areálem plným přátelských zvířat provedla našeho olomouckého kolegu Aleše Spurného. Kromě venčení tam pořádají i kroužky, speciální akce a telefonicky si můžete domluvit i soukromou návštěvu a třeba i rodinnou oslavu.

Tak jsme minule položili otázku, klasik by řekl, vy jste ji zvedli, odpovídali jste, pokud odpověď byla správná, my jsme losovali a teď budeme prozrazovat, kdo vyhrál. Nejprve ale k soutěžní otázce. Ta se týkala historického měšťanského domu na Pražské Malé Straně, který kdysi patřil Slávce Budínové, slavné herečce. V roce 2011 ho zakoupila likérka, která je spojena rovněž se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my jsme se soutěžně ptali, s jakým jménem je spojena. Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildbrandt. Ačko je správně Rudolf Jelínek. Dnes tady tedy sídlí špičkové interaktivní muzeum Slivovice s virtuální 5D realitou. No a baron František Hildbrandt, tak lihovár s jeho jménem stojí proti jeho českému vodnímu zámku Blatná. V roce 1885 ho založil, no a vyrábějí se tady ovocné destiláty a také česká whisky. Losovali jsme, no a turistickou větrovku pošleme těmto vylosovaným posluchačům. Jsou jimi paní Jana Maxová z Brna, paní Dana Kubalová z Kolína, pan Josef Švec z Kostelce na Hané, pan Zdeněk Flatanovský z Budišova nad Budišovkou a paní Lenka Buchtová z Žákovic. Všem gratulujeme. Myslím, že si dovedu představit zklamání vás, kteří jste nevyhráli, nebyli vylosováni, přesto jste správně odpověděli. Já myslím, že se nic neděje, protože jste i tak zařazeni do slosování o hlavní cenu. To je jako když si vsadíte nebo koupíte los, tak si představujete, co všechno byste si za ty peníze pořídili. Pak se třete, se škrábnete, podíváte se na vylosovaná čísla a zase nic. Ale já myslím, že u nás ta šance je mnohonásobně větší, tak to nevzdávejte. No a novou soutěžní otázku po třetí reportáži určitě z poslechu nevynechejte.

0: Teď v nedělních výletech zamíříme do Středočeského kraje, přibližně kilometr od krásné hory nad Vltavou, kde se nachází pozoruhodný vyklan jménem Vindiš. Ostatně celá tato oblast je známá množstvím volně ležících žulových balvanů nejrůznějších tvarů, které postupně odkryla eroze v období třetihor. Každý žulový solitér má svůj specifický charakter a všechny dohromady pak v krajině vytvářejí jedinečnou atmosféru. Vyklan Vindiš leží v lesích poblíž bývalých Zlatých dolů. Nás k němu zavede nezávislý starosta Krásné hory Jaroslav Kříž spolu s naší redaktorkou Markétou Vejvodovou.
1: Z náměstí Krásné hory jsme se vydali směrem k žluté turistické stezce, která nás lesem dovedla až k vyklanu Vindiš. A musím se přiznat, že každou chvíli jsem v přírodě pozorovala takové velké žulové balvany, které jako kdyby vylézaly z podloží. Ostatně to podloží tady v celé oblasti je tvořeno právě žulami. Ten samotný vyklan je opravdu působivý. Je totiž přesně v místě, kde v takovém kopci je více balvanů, vypadají jako kdyby je někdo skutečně z nebe vysypal.
2: Tak můžeme říct, že se nacházíme na území takzvaného středočeského plutonu, což znamená, že je to tu tvořeno především hlubinnými vyvřelinami, mezi které právě patří žula. Co se týče toho vyklanu, tak právě Sedlčansko je typické výskytem vyklanů. Většina posluchačů může znát největší český vyklan, který se nachází nedaleko odsud, což je Husova kazatelna.
1: Ten samotný vyklan mi ale připadá takový nejednotný. Z velké části má krásně ohlazené stěny. A když se ale podívám v tomto místě, jako kdyby se odlomil.
2: Je to tak, bylo to způsobeno zásahem člověka, když se podíváme blíže, tak můžeme vidět stopy klínů, které sem někdo pravděpodobně zarazil a tím pak ten vyklan odlomil.
1: Já když se podívám právě na ta místa, kde se naši předci snažili ten celý balvan odlomit, to musela být neskutečná práce. Jsou nějaké doklady o tom, jak býval tento vyklan kdysi skutečně velký, protože i teď je to tedy majestátní solitér.
2: Máme některé historické kresby, kde je vidět ten vyklan v celku a dle informací, které máme, tak dosahoval délky více než 5 metrů.
1: Ono se říká vyklan, protože opravdu tento dlouhý balvan, který má v tuto chvíli přibližně 2,5 metru na délku, tak je samozřejmě položený na obelisk, který je pod ním přibližně na délce půl metru, 50 centimetrů. Pouze touto částí se dotýká podloží, jinak je lehce zaoblený a v prostoru. Já si teď prohlížím ten žulový kámen přesně v místě, kde byl kdysi oddělován. A překvapuje mě, jak je vlastně to složení nejednotné. V zásadě je to opravdu šedá hornina, ale vidím tady taková světlá místa. Jako kdyby ten kámen někdo doslova prošpikoval.
2: Je to tak, ten kámen tak je tvořen technickým granitem, což je ta šedá barva, a mezi tím můžeme vidět přibližně 4 cm velké kousíčky živce, které mají takovou narůžovělou barvu.
0: Říká o majestátním vyklanu jménem Vindiš nedaleko středočeského města Krásná hora nad Vltavou starosta Jaroslav Kříž, který k němu zavedl naši kolegyni Markétu Vejvodovou.

0: Pořežanech mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou najdete Muzeum vozidel, techniky a řemesel. Náš jeho český redaktor Zdeněk Zajíček se tam potkal přímo se zakladatelem muzea Františkem Jiříčkem. Ten mu hned na úvod prozradil, kolik mu je let a kdy začal sbírat první předměty, které jsou teď v muzeu k vidění.
1: A kolik toho je? 2, 4, 6, 8, 10, 12?
2: Máme ještě ve dvou halách. Máme v Jižní Čechách největší sbírku motorek, kolem stovky. Máme taky největší sbírku osobních aut, historických. Stáří je až 100 let.
1: To byl hlas mého průvodce Františka Jiříčka, který se svým synem Ervínem obhospodařuje Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech.
2: My jsme tady 60. rok jako muzeum.
1: A co vás to napadlo, že si jednoho dne řeknete, že si otevřete muzeum?
2: To nešlo. Ta sbírka je stará. Ta sbírka je 80 letá. Mně je 95 a když mi bylo 15, tak jsem to začal sbírat.
1: Ono se velice snadno řekne, práskneme do koní, sedneme do kočáru a poletíme s větrem o závod. Jenomže, když to zkusíte, tak zjistíte, že to tenkrát s těmi kočáry a koňskými povozy neměli zas tak jednoduché.
2: To je na dva lokaje. Tady je zadní lokaj, který obsluhuje tyhle dveře a zámek. Jo? A tam vedle formana je přední lokaj, který dělá ochranku zepředu a obsluhuje druhý dveře. A lokaj odemyká, skládá schody.
1: Takže opravdu je to jak přesně v těch filmech. No, můžu si tam vlézt?
2: No jistě, že.
1: Tak počkejte, já si...
2: To peruje mimořádně tyhle pera.
1: Já si

0: Vezu do kočáru, to vyzkoušíme.
1: A už jsem v interiéru kočáru.
0: Teda upřímně řečeno, to je jak na lodi, jak se to kýve.
2: Já jsem byl několikrát, když natáčeli třeba Barrandov, tak jsem tam jel s nima, aby ho někdo nebo kopíroval. On musí být uskladněný v Terzerové bance, anebo u nás zpátky.
0: A tady z toho kočáru tedy vystupoval, dejme tomu, kníže pán v Princezně Zemlina? Takhle snívili.
2: To je on. Nekrásně si hledanka. Tam všude jezdil. Já vám dám leták, kde to napsen, jo?
0: Rolničky z vojenských kočárových saní. Mimochodem, já jsem se to tady zkoušel spočítat, nejde to. To bych celou dobu nahrávání nedělal nic jiného, než počítal. Ale pokud uděláme stručný výčet toho, co tady můžete vidět, tak tu najdete nákladní a osobní auta, koňské kočáry, bryčky, saně, motocykly, jízdní kola, starou zemědělskou techniku, nářadí, historické traktory, motory, ale také selskou jizbu, modely vláčků, letadel a automobilů, ale také rádia, gramofony, psací a šicí stroje anebo kočárky. To všechno na 1500 metrech čtverečních.
2: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplyne.
0: Tady vepředu na blatníku je taková věc, kterou dnes už nikdo, 100% nikdo znát nebude. Tyčka vykloněná mírně do strany je na obou předních blatnících. K čemu to bylo?
2: To je směrník, aby šofér viděl, kudy projede, aby nechytil zadní částí ani blatníkama. Tak to tam udávalo tu šíři, na kterou viděl z kabiny, kudy může projet.
0: Čili to je něco na způsob tykadla?
2: Tady byly cesty omezené a jezdilo se i úzkama prostorama, tak tohle na udání šišky vjezdu.
3: Vysvětluje zakladatel Muzea vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech František Jiříček, který svoji rozsáhlou a pestrou sbírkou provedl našeho jihočeského kolegu Zdeňka Zajíčka. Její hlavní část zabírá třípodlažní budovu, kde si otec a syn Jiříčkovi vybudovali i speciální výtah pro auta a bryčky, které jsou vystaveny nahoře v patře. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. My jsme vám včera představili takzvané batelavičky, které se staly velkým fenoménem. Ale zajímavých a atraktivních laviček máme u nás mnohem víc, ano, už tušíte, k čemu směřují soutěžní otázku. Ale ještě ty zajímavé lavičky, jenom namátkou. Lavička Bohumila Hrabala a jeho socha v Nymburku, na ní je to dřevěná socha. Třeba obří lavička v Žatci, anebo lavička Rumcajsovy rodiny v Jičíně. Největší vyřezávaná pohádková lavička u nás, však je taky psána v naší knize rekordů. A pak tu máme soutěžní lavičku, tu dnešní soutěžní lavičku, lavičku Ferdinanda Vaňka, která je poctou Václavu Havlovi. Odkazuje na děj hry Audience. Stojí na pivovarském sudu, prý 50-litrovém, měří 1989 mm, no a to je jasný rok sametové revoluce. A my se ptáme, kde si na ní můžete sednout, nebo můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně, nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze Dejvicích. Co je správně? Tipujte nebo pátrejte, já myslím, že dnes v době internetu a umělých inteligencí to není vůbec žádný problém, ale ověřujte, nevěřte vždy bezhlavě. Příště budeme losovat ze správných odpovědí opět pětici výherců, kterým pošleme turistický zápisník. Textová zpráva, kterou nám musíte do dnešní půlnoci poslat, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B a druhá mezera, takže dvě mezery. A pak křestní jméno, příjmení a adresa. To pošlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Stojí to 4 koruny, to platíte vy. Službu totiž zajišťuje partner, kterému je třeba zaplatit a tím je ATS Praha. Takže turistické zápisníky, no a hlavní cena, ke které se můžete dostat tak, že ze všech správných odpovědí vylosujeme na začátku měsíce listopadu právě vaše jméno. Celý říjen tedy soutěžíme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, no a v něm budete mít flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Já myslím, že když si dáte hodnotu tohoto batohu a všeho, co v něm je, a ty 4 koruny proti tomu, že stojí za to, tu textovou zprávu poslat. Nezapomeňte, máte na to čas, abych byl na chlup přesný do 23. hodiny 59. minuty.

0: na čase být.
1: Mohutnému skalnímu masivu nad Jáchymovem nedaleko Božího daru v Karlovarském kraji se po staletí říkalo Grauenstein neboli Šedá hora. Současný název Hadí hora se ujal díky legendám a pověstem, které se o hoře mezi místními vyprávěly. Kudy se na vrchol ve výšce téměř 1000 metrů nad mořem nejlépe dostat, prozradil naší karlovarské redaktorce Janě Strejčkové průvodce a jáchymovský patriot Miroslav Palfy.
2: Na Hadí horu pro nejméně zdatné turisty doporučuji žlutě značenou turistickou trasu z Božího daru, kdy jdete vlastně z mírného kopce po turisticky značené cestě. Druhá varianta je tak, po který jdeme my, takže z dolní stanice Lanovky na Neklid, kdy jsme projeli bočním Jáchymovským, Zajlasenským a Elbogenským údolím. Až vlastně pod Neklid, furt jsme na území města Jáchymov. Dřív tady bylo osídlení v době, kdy se těžilo stříbro, ale to už dávno odvál čas. A my vlastně půjdeme tady lesní cestou až na vrchol Hadí hory, což je pod vrchol krušnohorský tisícovky Dub.
3: Odkud ten název Hadí hora?
2: Pořádně ani nevím, proč zrovna Hadí hora, možná z pověsti o královně hadů, která tam má žít. Původní název je Grauenstein, čili Šedá hora. Název Šedá hora pravděpodobně vzniknul díky kamennému moři, čímž je tenhle krušnohorský vrchol významný, kdy celý úbočí je pokryto rozpadávající se horninou a ta zase dala vzniknout různým pověstem o zříceném zámku, o sídle Hadí královny a podobně.
3: Těch pověstí je tady spoustu.
2: Zajímavý je, že tyhle pověsti jsou zdánlivě podpořený i světskou mocí, protože v dobách největšího rozkvětu města městská rada Jáchymova vydala nařízení nebo respektive zákaz pást na téhle hoře obecní dobytek a po klekání, po zvonění večerním se na té hoře nesměl nikdo zdržovat. Hora prostě měla z nějakého důvodu špatnou pověst. Možná, že to kamenné moře zavinilo to, že si v pověstech říkali, že tady byl kamenný zámek, který byl nakonec stržený rozpadce. Jsou to krásné pověsti, je jich spousta, sídlí tady Hadí královna a prostě je to takový zvláštní místo.
3: Stojíme na vrcholu Hadí hory?
2: Stojíme na vrcholu Hadí neboli Šedý hory, původně Grauensteinu. Vidíte krásně to kamenné moře, šedý barvy, který teda v minulosti dalo hoře jméno. Jinak je to vlastně, to kamenné moře vzniklo rozpadem žíly granitového porfiru, bohatý na křemen. A krásně vidíte boční, původně Zajlasenský údolí. Je vidět krásně hotel Radium Palác a v dálce v sedle potom vidíte část ostrova a nad ním vrcholky Doupovských hor.
3: Je to jeden z nejhezčích výhledů, jaké jsem viděla.
2: Jo, je tady krásně. Trošku je škoda, že není vidět Jáchymov. Vidíte akorát Jáchymovský sjezdovky na Novém městě a v Jáchymově. Jáchymov je vlastně schovaný za tím kopcem stráž.
3: Když se podíváme detailně na ty kameny.
2: No, když se podíváte detailně, tak právě krásně vidíte, že jsou opravdu plný křemene, že jsou tam nádherný křemený žíly. Jinak vlastně celá tady ta krajina, kterou vidíme kolem sebe s tím hlubokým klínoveckým karem takzvaným, vzniklo při poslední době ledový, kdy zde byl klínovecký ledovec, který při svém ústupu právě obnažil tady tu horninu, která následně začala zvětrávat a vytvořila tady krásný moře.
1: Říká průvodce a místní patriot Miroslav Palfy, který na vrchol Hadí hory u Jáchymova vystoupal společně s naší karlovarskou redaktorkou Janou Strejčkovou.

Blíží se závěr, no a tak mi dovolte, abych připomněl soutěžní otázku. Ta se týká lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je poctou Václavu Havlovi, mimochodem v pondělí jsme si připomněli jeho nedožité 90. narozeniny. Tato lavička odkazuje na děj hry Audience. Proč? No protože stojí na pivovarském sudu a délka této lavičky na tomto sudu je přesně 1989 mm a to odkazuje na rok sametové revoluce. My se ptáme, kde si na ní můžeme sednout? Za A před Moravskou zemskou knihovnou v Brně nebo za B před Národní technickou knihovnou v Praze, konkrétně Dejvicích? Pošlete textovou zprávu, tradičně z pravidla, teď na závěr už nepřipomínám její tvar, vy se můžete podívat na veškeré informace na našem webu výlety.rozhlas.cz. Připomínám, a to myslím, že je hodně důležité, že si můžete tam poslechnout všechny reportáže, podívat se na fotografie k danému místu, na plánovat si podle toho cestu. Je tam taková, taky to vždycky říkám, velmi zajímavá interaktivní mapa, je rozdělená podle jistých částí. Řeknete si, pojedu do jižních Čech na severní Moravu. Kliknete, otevřou se vám typy reportáže, které jsme vysílali, poslechnete si, plánujete, spojíte si trasu. Je to velmi užitečný výletnický pomocník. Co jsem zapomněl, hrajeme o turistické zápisníky, o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak víc se toho do dnešních výletů i víkendových výletů nevejde, vlastně už máme čas jenom na hudbu. No a hned potom, po skončení našeho pořadu výlety, uslyšíte další aktuální zprávy. Tak se mějte pěkně, užijte si podzim, teploty jsou nebo budou teď trochu nižší, možná trochu deštivo, ale to nás, skalní výletníky, rozhodně nemůže odradit. Tak se mějte pěkně, za tým výletu vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně zvítězilo v komunálních volbách hnutí ANO, výrazně posílili starostové. Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Mistrovská Plzeň porazila ve šlágru házenkářské extraligy Zubří. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Komunální volby v Plzni vyhrálo hnutí ANO s nezávislými, získalo necelých 32% hlasů. V 47 členem zastupitelstvu obsadí 18 křesel, o 3 víc než dosud. Téměř 18% získalo v Plzni v letošních komunálních volbách hnutí Starostové a nezávislí. Oproti předchozím volbám je to nárůst o 10%. V zastupitelstvu obsadí 10 křesel. Lídr kandidátky a dosavadní náměstek primátora Aleš Tolar k nadcházejícímu povolebním vyjednáváním dodává.
2: I ANO dosáhlo výborného výsledku a i oni cítí nějaký podíl pochopitelně na těch projektech, které se ve městě podařily. Teď jde o to, aby jsme navázali tu koalici tak, aby jsme v nich dokázali pokračovat a neustrnuli jsme, to znamená, aby jsme dál nepolevili tempo bytové výstavby, aby jsme nezdražovali veřejnou dopravu. Zkrátka, aby jsme naplnili ty cíle, které jsme voličům v té kampani dali.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let, zahrál si v desítkách filmů a seriálů. Celou profesní kariéru pak spojil s Národním divadlem.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
5: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
6: V Národním divadle hrál od roku 1974. O 12 let později pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu.
5: Jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese.
6: Mistrovství prokazoval i v dabingu. I proto si vysloužil přezdívku český Harrison Ford. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Nové možnosti nabízí pro své klienty dětské terapeutické centrum Trnová na severním Plzeňsku. Vybudovali dvě speciálně vybavené místnosti. Bílá místnost je určena především ke sklidnění a odpočinku. Černá místnost naopak podporuje aktivitu, zvídavost a zapojení smyslového vnímání, říká mluvčí Plzeňského kraje Kateřina Dobrovolná.
7: Nový terapeutický prostor je přínosný zejména pro děti s autismem, které často vnímají zvuky, světlo nebo další podněty intenzivněji než jejich vrstevníci. Pro děti jsou tam připravené různé aktivity, uklidňující zvuky a relaxační hudba. Odpočinout si mohou také na vodní posteli.
0: Sport.
1: Házenkáři Plzně vyhráli šlágr 6. kola extraligy se Zubřím 30-27 a udrželi se v kontaktu s vedoucí Karvinou. Mistr ztrácí na svého největšího rivala z posledních let bod. Baník je dosud 100%. Talent tým ztratil pouze zářijovou remízou s Lovosicemi. O triumf ve Velké Pardubické Steeplechase se už za hodinu a půl utká 10 koní. V nejmenším startovním poli od roku 1993 budou ke spolufavoritům patřit bývalí vítězové Sakamiro a Garfry, na kterém bude o své 8. vítězství usilovat žokej Jan Faltejsek.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou skoro jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky a na horách také 4 až 1 stupeň, v kotlinách kolem minus 2. Zítra ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky spíše na horách a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane většinou slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr. Rostlové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Sponzorem pořadu je
9: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Kyšicích na Plzeňsku v ulici Dýšenská a náves pozor na stavební práce, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Částečná uzavírka potrvá zhruba ještě týden. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Čtvrtek. 14:05 pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a co na vás čeká v té následující hodince? Tak například se dozvíte aktuální informace z povolebního vyjednávání v Plzni. Krátce po 14:30 se přihlásí kolega Lukáš Milota, který to sleduje. Čekají na vás také hvězdy, hity, legendy, kde si připomeneme jednu z nejkrásnějších písniček Johna Lennona, Imagine. No a rubrika Co v učebnicích nebylo, ta tady bude už za chvíli a tam bude řeč o nesmrtelnosti. Tak i nadále zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: že mýváš.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Tak například v Plzni pokračují havelské trhy od 14 do 17 hodin. V každou celou zahraje kapela s názvem Flám. Havelské trhy jinak potrvají na náměstí Republiky až do 15. října. V muzeu Josefa Václava Sládka ve Zbirohu se uskuteční večer poezie Josefa Palivce. Akce se koná u příležitosti 140. výročí narození zbirošského rodáka, básníka a diplomata. Z jeho básní budou číst Lucie Trmíková a David Prachař. Akce začne od 18 hodin. V kinosále v Hrošovském Týně proběhne od 17 hodin koncert japonských mistrů. Ve Velké synagoze v Plzni rovněž od 17 hodin vystoupí Prague Cello Quartet. V plzeňské Měšťanské besedě se od 19 hodin koná divadelní představení s názvem Na útěku. Diváci v něm uvidí Carmen Majerovou a Terezu Kostkovou. Kostel evangelické církve metodistické v Plzni láká na slavné muzikály a filmovou hudbu. Chcete-li tam jít, tak přijďte v 6:30. A v kulturním a kreativním centru Wolfram v Dobřenech se uskuteční závěrečný koncert festivalu staré hudby a jednovy hudební slavnosti. Vážná hudba tam začne znít od 19 hodin. Tolik naše nedělní tipy a už za okamžik skupina Olympic a jedna flegmatická píseň s názvem Nech to být.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: procenty je ODS, která minule kandidovala v koalici Spolu, letos ale samostatně. Do zastupitelstva se dostalo také uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců a uspěla i koalice Chceme Plzeň ve složení Nezávislí, TOP 09 a Zelení. Kdo s kým tedy bude vládnout a kdo skončí v opozici? Tohle jednání sleduje reportér Lukáš Milota, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, je to napínavé. Výsledky rozhodly o počtu mandátů pro jednotlivé úspěšné subjekty. Zastupitelstvo v Plzni má 47 křesel, koalice tedy potřebuje pro získání většiny minimálně 24 křesel. Připomenu nebo zdůrazním, že ANO získalo 18, o 3 víc než minule. STAN si polepšil o 6 a má teď 10 křesel. Třetí ODS má 8 křesel, Pro Plzeň 6 a Chceme Plzeň 5. ANO je v pozici, že by mu stačil jeden partner k většině. Teďko ty počty. Se STAN by hnutí mělo 28 křesel, s ODS 26 křesel, no a s Pro Plzeň těsnou většinu 24 křesel. Pokud bychom uvažovali o pokračování současné koalice, ale bez Pirátů, kteří se nedostali do zastupitelstva, tak ANO, STAN a Pro Plzeň by měli celkem 34 křesel, tedy pohodlnou většinu. Pokud by vznikla trojkoalice ANO, ODS a Pro Plzeň, tak ti by měli 32 křesel.
0: No ale jak už si říkal, uspěla i koalice Chceme Plzeň, ta má 5 křesel a je také ve hře o budoucí koalici.
1: Chceme Plzeň ale odmítá spolupráci s ANO, které je dominantním hráčem v tom jednání. Lídr Chceme Plzeň Michal Vozobule po volbách řekl.
2: To je velká škoda, že hnutí STAN nevyslyšelo naše volání po spolupráci již před volbami, protože se ukazuje, že by takový subjekt měl šanci v některých městských obvodech vyhrát a na městě být mnohem významnějším politickým hráčem. A myslím si, že by bylo dobře zkusit v Plzni vytvořit koalici bez hnutí ANO. Ale z prvních reakcí se obávám, že na to ostatní politické subjekty nemají odvahu.
1: O možné koalici všech bez ANO, jak říká Michal Vozobule, opravdu v tuto chvíli nikdo nemluví.
0: Tak o čem se tedy mluví? Co říkají třeba lídři?
1: Lídr vítězného ANO Roman Zarzický řekl, že v noci jim přišli gratulovat STAN a ODS a od ODS dostali nabídku, kterou ale nespecifikoval. Lidé z ANO se potkali dnes dopoledne, hodnotili volby, včetně výsledků v obvodech a plánovali na dnešní odpoledne další jednání. Jsou připraveni jednat se všemi napříč spektrem. Připravený k jednání je také lídr STAN Aleš Tolar. Podle něj by stávající koalice s ANO a Pro Plzeň už bez Pirátů tedy mohla pokračovat, ale bylo by potřeba si vyříkat nějaké neschody s Pro Plzeň. Nevidí moc reálně, že by vznikla koalice, taková velká koalice ANO, STAN a ODS. Mají zájem na tom, aby nevznikla koalice v Plzni, která by byla složená z ANO a ODS. Lídr dosud opoziční ODS Lukáš Hegner mi potvrdil, že chtějí odvedení Plzně, že chtějí dovedení Plzně tedy a dali hnutí ANO v noci nabídku. Očekává, že vznikne buď trojkoalice ANO, STAN a Pro Plzeň, a nebo s nimi, tedy ANO, ODS a Pro Plzeň. No a ještě lídr Pro Plzeň, Tomáš Morávek, ten také jedná, pochvaloval si fungování té dosavadní koalice, kterou tvořili s ANO, STAN a ještě i Piráty. Nicméně, když jsme si volali, tak se chystal na nějaké další jednání. S kým ale to neřekl?
0: Tak zní to zatím dost nepřehledně, kdy tedy bude už úplně jasno.
1: No, nepřehledné to ANO zatím je, ale ono se to brzy, myslím, nějakým způsobem vytříbí, vykrystalizuje. Roman Zarzický z hnutí ANO včera řekl, že ANO jako silný subjekt a silný vítěz tedy bude zvažovat, jaká koalice bude slibovat tu stabilitu na 4 roky. Nemusí teď tak přispěchat jako minule, kdy měli z ODS stejně mandátu a hrálo se hodně tedy o čas. Zároveň očekává, že koalice ale vznikne v řádu dnů, možná během víkendu, možná příští týden. Ale Tolar ze STAN dnes výsledek nečeká, jak mi řekl, ale to se velmi rychle může všechno změnit podle různých jednání, nabídek, případných ústupků jednotlivých stran, takže politici nás můžou opět i tentokrát hodně překvapit. Jenom připomenu, že před 4 lety v sobotu byly volby, skončilo hlasování, sečetly se hlasy, no a v neděli večer už byla koalice na světě.
0: No a všechno to dál bude sledovat Lukáš Milota. Díky za informace. Naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Volby 2000.

Víte, že rozhledna Chlum na stejnojmenném kopci v Plzni Doubravce je vysoká 25 metrů? Na vrchol rozhledny postavené v roce 1929 vede 121 schodů. Za dobré viditelnosti je vidět Šumava, Přimda nebo Čerchov. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Rodinné prokletí temnější než válka. Premiéra výpravného filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové Gerta Schnirch. ČT 2. Za fatální chybu generála zaplatili životy tisíce spojeneckých vojáků. Válečný film Anzio. A ČT Art. V divadle se začínají formovat nové autorské dvojice jako Šimek Sobota či skupina kolem Josefa Dvořáka. Dokumentární cyklus Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 11. října a přesně tento den před 55 lety vyšla legendární skladba Johna Lennona s názvem Imagine. Tato písnička patří mezi nejznámější a nejuznávanější skladby. V roce 2004 byla časopisem Rolling Stone zařazena na třetí místo seznamu nejlepších písní všech dob. Celou desku pak stejný časopis zařadil na 76. příčku nejúžasnějších alb v dějinách. Jiná anketa z roku 2017 zase Song vyhlásila písní století. Lennon natočil část skladby v domácím studiu, ale většina vznikla v Record Plant v New Yorku. Koproducentem byl vedle Yoko Ono také legendární Phil Spector, který během 60. let odstartoval nejednu kariéru. Ačkoliv jde o solovou desku Johna Lennona, na několika písních se podílel i George Harrison. Imagine vyhrála hitparády snad ve všech možných zemích světa a dodnes se dobře prodává v různých remasterovaných a luxusních edicích. Ono vůbec celé druhé solové studiové album Johna Lennona patří k jeho nejslavnějším. Imagine se totiž stala hymnou míru a naděje, ale i písní s politickým a osobním podtextem. Album vznikalo v době jeho spolupráce s Yoko Ono a reflektuje jeho umělecký i lidský vývoj po Beatles. Do svého repertoáru ji zařadili stovky hudebníků, včetně takových jmen jako David Bowie, Elton John, Coldplay, Madonna, Shakira nebo Lady Gaga. Podle Britů jde o druhou nejlepší píseň hned po Bohemian Rhapsody od Queenů. Navíc je to jedna z celosvětově nejhranějších skladeb. Jenom v jednu dobu se nehrála. Po 11. září 2001 a útocích na New York, na město, kde John Lennon přišel 8. prosince 1980 o život.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze západních Čech. To všechno najdete na našem webu plzeň.rozhlas.cz. Milujeme západní Čechy i na internetu.

vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Letošní volby měly podle Českého statistického úřadu standardní průběh. Volby v Rozvadově na Tachovsku ovládlo sdružení současného starosty. V zastupitelstvu bude mít všech 9 křesel. Policie zveřejnila podobu muže, který včera u Boleveckého rybníka v Plzni pobodal mladou ženu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno a teploty do 14 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Letošní komunální a senátní volby byly podle Českého statistického úřadu standardní. Potvrdil to mluvčí úřadu Jan Cízlar s tím, že některé komise hlasy musely třeba přepočítat, ale i to je běžný postup. Zajímavostí je, že se letos dostal do obecních zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, popisuje Jan Cízlar.
3: Ve finále jich 26 se stalo zastupiteli v porovnání s rokem 2022, kdy proběhly ty poslední komunální volby, tak tehdy jich bylo 11, tak tam je poměrně velký vzestup počtu mladých zastupitelů.
2: Účast v těchto volbách byla podle statistiků vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. Komunální volby v Rozvadově na Tachovsku vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů Rozvadov současného starosty Martina Abela. Podle portálu volby.cz získalo necelých 97% hlasů a v 9členném zastupitelstvu obsadí všech 9 křesel, tedy o 2 víc než mělo dosud. Ostatní 3 kandidující subjekty, včetně sdružení složeného z manažerů a dalších zaměstnanců rozvadovského kasina, se do zastupitelstva nedostali. První kolo voleb do senátního obvodu Plzeň město ovládl bývalý generální náčelník armády České republiky Karel Hřech Kazastan. Získal přes 32% hlasů. Spolu s ním postupuje do druhého kola radní pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z hnutí ANO. O svém soupeři říká.
4: Vnímám ho jako jakéhokoliv jiného soupeře. Já jsem trošku doufala, že budu v druhém kole s panem Aschenbrennerem, že se utkají dva plzeňáci, ale budeme bojovat s tím, co přijde. Nebudu dělat nic jiného, než co jsem dělala doposud. To znamená, že se budu setkávat s občany našeho města a budu chtít vědět, co je tady trápí, a abych mohla přenášet veškeré informace právě do Senátu.
2: Policisté znají přibližnou podobu muže, který včera při jízdě na kole pobodal v blízkosti Boleveckého rybníka v Plzni mladou ženu. Policie zveřejnila fotografii z kamerového záznamu a žádá veřejnost o pomoc, potvrzuje její mluvčí Dagmar Mivková.
5: Mělo by se jednat o muže mladšího věku a hubené postavy. Hovořil česky bez přízvuku. Jel na horském kole zelenočerné barvy, na hlavě měl helmu patrně šedivé barvy s kšiltem a přes obličej měl modrý sportovní nákrčník. Na sobě měl světlé kalhoty a černé sportovní boty s bílou podrážkou, modročernou bundu s kapucí a na zádech černočervený batoh.
1: Sport.
2: Házenkáři Plzně porazili v extralize Zubří 30-27 a upevnili si druhou příčku v tabulce. Nejlepším střelcem utkání byl s 11 góly domácí Jakub Douda. Západočeši museli v oslabené sestavě otáčet skóre. Dlouho je totiž svými zákroky trápil golman Zubří Pavel Dufek. Pokračuje kouč talentu Petr Štochl.
6: My jsme museli řešit v závěru týdne pár zraněných hráčů, k tomu se nám během hry zranili další dva, takže jsme to museli reagovat a myslím si, že nějakým způsobem i byla ta hra i díky tomuhle rozháraná v první půli, byť ne, díky tomuhle se to svádět, tam jsme i v prvním poločase a vlastně v začátku druhého jsme spoustu na nedali, že Dufino chytal výborně a nás to stálo potom, takže jsme museli ten zápas otáčet vlastně až v závěrečních 10 minutách.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň i na horách a místy přízemní mrazíky. Zítra bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně se vyskytnou i přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane většinou slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Osobní auto havarovalo na silnici 22 u obce Číhaň na Klatovsku. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: český Harrison Ford, Michael Douglas i Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který dnes v 79 letech zemřel. Předního herce Národního divadla a syna Jiřiny Štěpničkové připomeneme v krátkém nekrologu tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. No a pokud se ptáte, jestli se bude soutěžit, tak samozřejmě. To je povinnost, takže na vás čeká, nebo na toho výherce, který zodpoví správně soutěžní otázku, taška plná dárků od Českého rozhlasu Plzeň. No a už za chvíli bude mít ve vysílání další zastávku náš Západní expres. Tentokrát se s ním vydáme na severní Plzeňsko. Část cesty ale musíme absolvovat pěšky, v úseku, o kterém bude řeč, totiž mezi Pražci prorůstají stromy, případně už tam žádné koleje nejsou, ale to sami uslyšíte. Taky nadále hezké odpoledne a příjemný poslech, vážení.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: A dnešní železniční putování s rádiem vašeho kraje nás zavede na trať z Mladotic do Rakovníka, konkrétně na už nefunkční úsek Mladotice-Kralovice. Než se tam ale vůbec koleje dostali, chvíli to trvalo.
2: První železniční tratí na území Čech byla koněspřežná dráha z rakouského Lince do Českých Budějovic. Její výstavba začala v roce 1827 a plný provoz byl spuštěn o 5 let později. I první železniční tratí v západních Čechách byl přeshraniční úsek, a to z bavorského města Furt im Wald do plzeňských Skvrňan. Pravidelný provoz na trati začal v roce 1861. Od té doby tratí přibývalo a železnice a kolejová doprava obecně zažívala svůj velký rozvoj. Jenže ne každá trať vydržela do dnešních dnů. Příčiny rušení byly během dlouhého období samozřejmě nejrůznější, ryze provozní, ale i kvůli poválečnému uspořádání, izolaci státu po nástupu komunismu a třeba v 90. letech 20. století to byly hlavně ekonomické důvody. Tratí, nad kterými se tehdy vznášely otazníky, bylo hodně. Dosvědčuje to i záznam z rozhlasového archivu z dubna 1991.
3: Jako nerentabilní odhalil ekonomický rozbor 970 km tratí plzeňské oblasti z celkových 2570, tedy více než třetinu. Samozřejmě, že nelze všechny házet do jednoho pytle, například úsek České Velenice Gmínd v Rakousku je sice momentálně neefektivní, ale vysoce perspektivní. Podobně to platí i o trati Karlovy Vary Mariánské Lázně, kde se počítá s rekreačním využitím a tak dále. Ale jsou i tratě, u kterých hrozí buď omezení, nebo dokonce zastavení provozu. Typickým představitelem je železnice z Nýřan do Heřmanovy Hutě v okrese Plzeň-Sever.
2: Trať do Heřmanovy Hutě i ta z Karlových Varů do Mariánských Lázní svou existenci snad nadobro obhájili. Ale mnohem hůř dopadla trasa z Mladotic do Kralovic. Jak potvrzuje archivní záznam z roku 1991, údržba kolejí se tehdy opravdu prodražovala.
4: Tak například kolejnice jsou víc než 2x dražší, kabely sdělovací jsou 6x dražší. A jako raritu vám uvedu to, že třeba jedno zařízení z odvětví elektrotechniky je 35x dražší, než bylo v minulém roce.
2: V roce 1997 byla kvůli špatnému technickému stavu trati mezi Mladoticemi a Kralovicemi zavedena dlouhodobá výluka a zastavena veškerá doprava.

0: O obnovení provozu se během let dlouho a často diskutovalo. Ovšem v dubnu 2025 došlo k úřední konzervaci trati v úseku od Mariánského Týnce do Mladotic, zatímco úsek z Mariánského Týnce do Kralovic by měl být obnoven. Snad o tom svědčí i nedávná oprava přejezdu v Kralovicích. V letošním roce také začaly práce na úseku, který bude mít nové využití. Ve vybraných částech by měla po odstranění kolejí vzniknout pěší stezka. O tom dobře vědí i členové spolku Místní dráha Rakovník Mladotice. I letos pořádají pochod podél nesjízdné železniční trati. Pokud se tedy chcete projít lokalitou, kudy léta jezdily vlaky, poznačte si v kalendáři sobotu 17. října. Startuje se na nádraží v Kralovicích, na někdejším nádraží v Trojanech bude občerstvení a cíl v hostinci v Mladoticích. Pro účastníky pochodu budou na trase připraveny zajímavé úkoly. Pokud si výlet podél trati uděláte, tak vám přejeme hezkou procházku. V našem vysílání se Západním expresem mezi Mladotice a Kralovice určitě ještě vrátíme.
1: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: turisty Dovol duch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A já už kolem toho nebudu chodit po špičkách, právě začíná nedělní soutěž. Volejte na číslo 221 554 222. A o cože tady momentálně půjde? No o velkou dárkovou tašku Českého rozhlasu Plzeň. Kdo by ji chtěl, tak tohle číslo už by měl v těchto chvílích vytáčet. No a vy tak činíte a my se hned podíváme, kdože nám teď telefonuje. Hezké odpoledne, kdo pak je tam?
1: Dobrý den, tady je Daniela.
0: Danielo, odkud voláte?
1: Z Plzně.
0: A co jste dělala, než jste zavolala?
1: No tak poslouchám rádi, mám puštěný Český rozhlas.
0: Krásná to činnost, bezvadné. Tak si vás teď vyzkoušíme soutěžní otázkou, co říkáte?
1: No, to uvidíme.
0: Pojďte, jdeme na to. Hleďte, takhle, 11. října roku 1984, je to tedy přesně 42 let, pokud se nepletu, obdržel druhý Čech v historii Nobelovu cenu. Já se ptám, jak se ten Čech jmenoval a za co tu Nobelovku dostal? A za co tu Nobelovku dostal?
1: No, za literaturu.
0: Vy mě ani nenecháte domluvit, no.
1: To je známá věc.
0: No dobře, je to známá věc. Seifert dostal Nobelovku, vy dostanete taky cenu od nás. Je to taška plná dárkových předmětů od Českého rozhlasu Plzeň. Já vám k tomu, Danielo, gratuluju.
1: Děkuju.
0: Poslouchejte nás i dál a zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: Ano.

0: Je půl čtvrté a pět minut, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň. A teď jedna smutná zpráva, kterou už jste možná zaregistrovali v našich zprávách. Jiří Štěpnička byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si dokonce přezdívku český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové zemřel ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovídat?
1: Mám pocit, že jsem jeden polukavský.

0: Tím jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
1: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
0: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
1: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Víte, že Velká synagoga v Plzni je třetí největší stavbou svého druhu v Evropě a pátou na světě? Jedná se o největší synagogu v Česku, která byla dokončena v roce 1893. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: O čem a nad čím teď budeme přemýšlet? O čem a nad čím debatovat? Vladimír Šťovíček a jazykovědkyně vám to hned řeknou.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda je náležitá vazba se sedmým pádem u sloves přemýšlet a debatovat. Tedy přemýšlet nad něčím a debatovat nad něčím. Na pomoc přispěchala Helena Chýlová. Dobrý den.
3: Dobrý den. U obou sloves je základní vazba s předložkou o a se šestým pádem, tedy například debatovali o politice nebo přemýšlím o budoucnosti. U slovesa přemýšlet už slovník ze 60. let minulého století dokládá i vazbu přemýšlet nad čím, kterou ještě označuje jako řidčí. Tedy přemýšlím nad řešením úlohy, přemýšlím nad knihou. U slovesa přemýšlet už je dnes vazba přemýšlet nad něčím zcela běžná.
2: A jak je to u slovesa debatovat? Už jste řekla, že základní vazba je debatovat o projektu nebo debatovat s kolegy o výsledcích voleb, ale debatovat nad něčím?
3: No, musím říct, že všechny výkladové tištěné slovníky češtiny 20. století uvádějí u daného slovesa jen vazbu debatovat o čem. Pravděpodobně především vlivem podobnosti významu se slovesem diskutovat proniká vazba nad něčím i ke slovesu debatovat. Dříve nebyla přijímána, ale postupně se stabilizuje a nejnovější slovník, akademický slovník současné češtiny, už je také u slovesa debatovat dokládá s příkladem. Radní obce debatují nad sestavením letošního rozpočtu.
2: Závěrem tedy můžeme říct, že u obou zmiňovaných sloves je vazba nad čím náležitá?
3: Je a dodat, že je ale v užití vazeb významový rozdíl. Přemýšlet nebo debatovat o něčem má význam spíše obecný. Debatovat nad něčím nebo přemýšlet nad něčím označuje význam konkrétněji, znamená analyzovat nebo intenzivně se něčím určitým zabývat.
2: Dodává Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a příště můžeme přemýšlet o vašem námětu. Pošlete nám ho na adresu info@pl.rozhlas.cz. Blanku Antošovou známe díky projektu Deka Pro, který pomohl hospicu svatého Lazara v Plzni. Nyní chystá další charitativní akci a ta se jmenuje Háčkovací maraton. Měl by přinést stovky hraček pro děti v plzeňských nemocnicích. Mluvím o tom, protože podrobnosti se dozvíte zítra v našem vysílání po 10. hodině dopoledne. Ale už za chvíli tady budou hvězdné návraty a dnes v nich bude znít čeština i slovenština. Oba jazyky totiž zvládá herec, na kterého se bude vzpomínat. Říkali mu Julo, byl polovinou slavné dvojice a předčasně odešel v 61 letech. Jmenoval se tedy celým jménem Julius Satinský. Zavzpomínáme na jeho začátky, soukromé tragédie i herecké úspěchy. No a to všechno jako vždy okoření ukázky z filmů, rozhlasových i televizních estrád. Už za chvíli po 16. hodině. A Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Hnutí ANO se v Plzni dohodlo na spolupráci s uskupením pro Plzeň. Jako dvojblok budou o koalici jednat s ODS nebo STAN. Ve Stříbře na Tachovsku se rýsuje koalice bez vítězného hnutí ANO. Policie vyhlásila pátrání po 67-letém seniorovi z Karlových Varů. Může být v ohrožení života. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Vítěz komunálních voleb v Plzni hnutí ANO 2011 a nezávislí bude o budoucí koalici vyjednávat v jednom bloku s uskupením pro Plzeň s podporou lidovců. Na společném postupu se oba subjekty dohodly dnes odpoledne. Potvrdil to lídr ANO a současný primátor Roman Zarzický.
2: Vytvořili memorandum o spolupráci mezi pro Plzeň s podporou lidovců. Disponujeme 24 hlasy, což je většina v zastupitelstvu, a vyzvali jsme další strany k jednání. Budeme postupovat ve shodě.
1: Dvojblok je připravený jednat o koalici se STAN a s ODS. Nebude jednat s koalicí Chceme Plzeň, která spolupráci s ANO odmítá. Ve Stříbře na Tachovsku se rýsuje nové vedení města bez vítězného a dosud vládnoucího hnutí ANO. Jak vyplývá z vyjádření stříbrských politiků na sociálních sítích, na spolupráci se v noci dohodli v pořadí druhé, třetí a čtvrté uskupení. Tedy pro Stříbro žijeme Stříbro a my pro Vídnou radnici. 15 členem zastupitelstvu mají většinu 8 křesel. Podle Robina Šína z uskupení My pro Vídnou radnici tyto tři subjekty spojují výrazné programové schody. Lídr vítězného hnutí ANO 2011, které kandidovalo s nezávislými kandidáty pro Stříbro, a dosavadní starosta Martin Záhoř na sociálních sítích uvedl, že respektuje, že o budoucím vedení rozhodne dohoda většiny zastupitelů. Pokud skončí v opozici, budou ji vykonávat zodpovědně a konstruktivně. Policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi z Karlových Varů. Dopoledne se šel projít na zahradu domova pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, kde v současnosti pobývá. Od té doby ho ale nikdo neviděl. Českému rozhlasu to řekla mluvčí karlovarských policistů Kateřina Pešková. Podle ní může být senior v ohrožení života. V době odchodu měl na sobě čepici, dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Muž hůře slyší a při chůzi napadá na jednu nohu. V případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volejte na linku 158. Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů, potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř. Sport.
1: Nejslavnější překážkový dostih v Česku Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň Final Odds s žokejem Keithem Michaelem Donohuem. A liberečtí fotbalisté podlehli v 10. kole šance ligy Slovácku 0-2. Počasí. V noci bude většinou skoro jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň i na horách a místy přízemní mrazíky. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane většinou slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Chodové plané na Tachovsku v ulici Nádražní počítejte s uzavírkou. Důvodem jsou stavební práce v místě železničního přejezdu. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Jsou lidé, na které se vždycky s láskou vzpomíná. Takoví, kteří uměli rozdávat radost a zároveň být empatičtí a milovaní. Těm lidem chceme dát jednou provždy medaili českého humoru. Už jsme jich díky našemu pořadu rozdali bezpočet. A dnes přidáme další jméno s mezinárodním přesahem. Patrik Rozehnal dnes uděluje medaili za zásluhy o český humor muži... Muži, který se narodil 20. srpna roku 1941 v Bratislavě. A kdo to bude?
5: Inženýr Horák.
4: Ne.
5: Inženýr Horal.
4: Ne.
5: Inženýr Horárik.
4: Ten taky ne.
5: Inženýr Horček.
4: Máte ho tam vůbec?
5: Inženýr Horčičák.
4: Další.
5: Inženýr Horčík.
4: Cože?
5: Inženýr Hvorčík.
4: Ne, to není on.
5: Inženýr Hordoši.
4: Čtěte dál.
5: Doktor Horečný. Doktor Horínek.
4: Takhle bychom tu byli do aleluja. Poděkovat a vzdát hold dnes chceme Juliu Satinskému.
6: Vážený prítomný, dnes jsme svědkami malej, ale o to dojímavejšej slávnosti.
4: Tento hodinový ceremoniál se jmenuje...
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dejme dál prostor Julii Satinskému. Samozřejmě, že po jeho boku přijde často i Milan Lasica.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Komplikace pro tuhle slavnou dvojici přišly po roce 1968, kdy v období normalizace prošel tandem na Slovensku mnoha zákazy. 2 roky působil Julo Satinský v divadle Večerní Brno. Teprve potom se mohl vrátit na Slovensko, kde se oba herci stali nejdříve členy souboru operety a pak i činohry Nové scény v Bratislavě. Později zdomácněli v bratislavském studiu S. Jehož název se v průběhu let malinko pozměnil na studio S plus L. Julius Satinský i natáčel nejen na Slovensku, ale i tady u nás v Česku. Prvně si zahrál se svým parťákem v dětském filmu Nekonečná nevystupovat. To bylo v roce 1978. Pak následovaly filmy Hodinářova svatební cesta Korálovým mořem, Buldoci a třešně, nebo Srdečný pozdrav ze zeměkoule a taky pohádka Tři veteráni od Jana Vericha v režii Oldřicha Lipského.
2: Poslouchej, co je to za plody?
3: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z královské krve, ten zkrásní a bude zdrav.
2: Koupím je pro Bosanu. Už takhle je krásná. Co teprve až je sní? Kolik stojí?
3: Vyvážíme je vahou diamantů.
2: A hrome. A povolení k prodeji. Máš bouření, ne?
3: No.
2: A na to u nás pokuta. A víš jaká? No. Zaplatíš dvojnásobek požadované ceny. Víš? Dáš dvojnásobnou váhu diamantů. Máš?
3: No.
2: Jablka se tímto zabavují.

0: sa vrátime k scenáru. Zvečerilo sa a Béla sa pozrel k horám. Nie, prepáčte. To je scenár z nového celovečerného filmu Béla sa vracia. Aha.
1: Farebný?
0: Nie, čierno-bielý.
2: My se teď podíváme na nebe, protože ve filmu Vesničko má středisková Jiřího Mencla přistává letadlem právě Julius Satinský. Mimochodem tohle letadlo pak ještě dlouhá léta bylo v hangáru na letišti v Mariánských Lázních.
3: Sarus, chlapci, ako se tu žijete?
2: Julius Satinský byl znamenitý fabulátor. Tvrdil třeba, že je potomkem polského šlechtického rodu. Možná to nevěděl ani on sám, ale znělo to perfektně. Faktem je, že slovenská jména s koncovkou ský jsou polského původu. Julo také snil o tom, že jednou napíše rozsáhlý humoristický román, ale nikdy se do něj nepustil. A jak to vlastně bylo s vystupováním dvojice Lasica-Satinský? Kdo měl jakou roli?
4: Kdyby si z nás brali příklad Íry, začnem Írmi. Íry, Angličania, Židia, Araby. Keby si z nás brali príklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak sa nikdy v nič v živote nerozpadne. Pretože my sme prijali určité, už hneď na začiatku, ako sme sa zoznámili, sme prijali určité pravidlá hry, ktoré dodržujeme. Ja, ktorý som oveľa múdrejší ako Milan, celý život robím blbého. On ma môže kopať.
5: Ale skutočne musím potvrdiť, že mu to ide vynikajúco.
2: Snad nejpopulárnějším slovenským kabaretem v televizi byl pořad Kto si je za dverami, ve kterém vystupoval společně s Milanem Lasicou. Spolu tu glosovali aktuální témata a také si zvali známé tváře. Právě teď za nimi přichází Miloš Kopecký.
6: Jsem tu dobře?
7: Podle toho, kam jste již jel.
6: Já hledám pokoj pánu Lasici a Satinského.
7: Ano, ano, ano, to je naša jistě.
6: Kde jsou ty dva?
7: No to jsme my.
6: Lasica, typický.
7: Nie, Satinský, naštěstí.
6: Má pravdu Satinský?
7: No, naštěstí nemá.
6: No to si vyřešte mezi sebou.
7: Ano.
6: Ovšem, já bych se vám jaksi, já vás znám z doslechu.
7: Ano, a co jste počuli?
6: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit.
7: Nemusíte.
6: Ale jo, Kopecký.
7: Těší má, Satinský.
6: Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte-li upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
7: No, a
6: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější, se zdravější pletí.
8: No, nechajme to. Já bych si vás dovolil privítat podle prastarého slovanského zvyku chlebom a solou. Či symbolicky.
6: Děkuji vám, velice děkuji.
8: Pardon. Povedal jsem symbolicky.
6: Tak tohle to je symbolické. No. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jášku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
8: Pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som sa chcel blisnúť, tak si nepozovem vás. Však já si pozovem někoho úplně jiného. No,
6: nemenovat.
8: No právě jsem si myslel.
7: Proč jste sem přišli vy?
6: To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
8: Aha.
6: Já jsem dokonce svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
8: Vy nedokážete povedat nie.
6: Ne.
8: Mohl by som vám požičať 5 000?
6: Jo. Naozaj, nevie povedať nie.
8: Ale
6: na mou duši, napríklad, ja musím pít, abych nebyl tak povolnej. Ja musím pít, aby ten charakter dostal tvára, páteš a nejaké kostru, aby dostal.
8: Áno, vedú som vám, vy, keď si trošku vypijete, tak získavate charakter.
6: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
8: V tom prípade si vás dovolujem ubezpečiť, že ste tu medzi samými charakternými ľuďmi.
6: Gentleman musí dělat. Někdo mě psal, že si budeme povídat vám, ve třech.
8: Někdo vám písal. A to som bol já, my to máme podělené, já vím písať.
6: Ano. Já celé dny čítám. Není to vidět. Já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
8: No já bych se mohl zavolat nějaké...
6: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu, já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
8: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
6: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako.
8: Ale len sako, ano.
6: A trošku uvolním, paž. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád, upnutá saka, perfektní obleky, já celý život hraju ty elegantní, šaramantní mladíky z nejlepší společnosti.
1: No ale to bylo ještě vtedy, keď se nosili kajzerovky.

0: Taky vás zajímá, jaký život prožil Julius Satinský a jak to šlapalo ve dvojici Lasica Satinský? Poslouchejte dál náš pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejich spolupráce psali scénáře a texty ke svým vystoupením spolu. Pak se domluvili, kdo napíše takzvaně první vodu, tedy první verzi, a ten druhý je pak přepisoval. Julo byl autorským typem monologista. Jeho verze mívala repliky na půl stránky, na které třeba Milan Lasica reagoval jenom otázkou proč. Jindy zas měli napsaný pouze takzvaný boďák, tedy hesla, která pak na jevišti improvizovaně dotvářeli. V podstatě se nedá říct, kdo z nich byl větší vypravěč a kdo gagman. Střídalo se to podle látky a žánru. Například takovou hru Náš přítel René psali u Julia Satinského doma, u jeho kulatého stolu, a velice u toho komunikovali, i když každý psal jinou scénu. Prý to byla možná ta nejšťastnější chvíle, kterou s Julia

0: Jiřím Satinským Milan Lasica prožil. Radost určitě udělali i jako hosté v Hovorech H Miroslavu Horníčkovi. To, když se snažili vysvětlit Čechům, jací jsou Slováci, kde jsou rozdíly a co mají společného. Režii měl tehdy Jan Roháč.
1: Já bych se chtěl zpýtat, abychom prošli k jiné téme. Máte u vás v Čechách vlaky? Rozumíte?
2: Vlaky. Jo, máme, ano, máme vlaky, máme, ano.
1: U nás máme taky to, samozřejmě na kolejnicích, všechno, ano. Se to pohybuje.
2: U nás železnice patří ludu.
1: Ano.
2: Ano.
1: To je zaujímavé taky.
2: Zvláště v neděli.
1: Ano. Keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve kolejnice, viete, a zahladíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
2: V diaľke, teda sa tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
3: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. Ano, to je zajímavé.
1: Ano. No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
2: Ano, to
3: aha,
2: je tam,
3: tak
2: to
3: tam.
1: Aspoň, to nemám overené.
3: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont.
1: Já bych vám ještě...
3: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
1: No prosím, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
3: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
1: Já, tak to je, to jeme, samozřejmě.
3: Jo?
1: My jeme na Slovensku třikrát denně.
3: Ano.
1: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: Mám, no dobre, tak jeme, to je samozrejme, ľudia na celom svete jedia, ale čím jeme? Pán Horníček, pojďte.
1: Áno, tak to je, to sú...
2: To je príbor. Týmto my jeme.
1: To sú príbory, ale to
2: je... Viete, aká je to praktická vec?
1: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky pri jedle. Keď používa ten príbor, tak si to zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský...
2: No, pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
1: Áno. No, ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
3: No, isté, že...
1: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo? Obeživo,
3: pardon, ešte by sme sa vrátili
2: do obeživo. Ale zostaňme pri jedle.
4: Pri jedle, pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
3: Milujú.
2: Brinzové halušky.
3: Milujú brinzové halušky.
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Ty sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
3: Prosím, dejte kolovať.
2: Pravá brinzová haluška.
3: Můžete ji ochutnat, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastou jako huby po daždi.
1: Já jsem chcel hovorit o obeživě, prepáčte, že já mám teda v rodině peníze, rozumíte? U nás taká věc, keď člověk něco kupuje, tak potřebuje peníze, musí zaplatit. Teda já nevím, aby som to tak názorně předvedl, to jsou naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
1: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte.
3: To je úplne stejné,
1: to je zaujímavé. To sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do
1: banky tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
3: Jo, banka?
2: Banka.
3: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
3: Jo.
2: Banka pri banke.
3: Pre bančino je, jo.
1: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
3: Áno.
1: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
1: Áno. Zatiaľ ovšem teda... Napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
3: Áno.
2: Počujete?
1: To bol zvuk slovenskej banky.
0: A teď jedna z nejslavnějších rolí Julia Satinského, a to v nejslavnější české komedii, komedii 20. století S tebou mě baví svět, kterou se rozhodla režírovat Marie Poledňáková. Postava svéhlavého doktora Alberta Horáka přinesla Julii Satinskému obrovskou popularitu. A přitom ji ani nemusel hrát. Nechybělo totiž mnoho a do role Alberta mohl být obsazený i jiný herec. Marie Poledňáková totiž pochybovala, jestli Satinský zvládne všechny fyzicky náročné úlohy, tedy hlavně lyžování. Když ji ale Václav Postránecký ujistil, že kolega Julo externě spolupracuje s horskou službou ve Vysokých Tatrách, poslala režisérka scénář do Bratislavy.

0: To, že Julo Satinský lyžovat vůbec neumí, se zjistilo až při natáčení. A tak ty lyžařské scény za něj ve filmu dabuje manžel Elišky Balcerové.
1: Tady Orel. Orel volá po štolku.
2: Má někdo za kamaráda takovýho ptáka? Má. A zrovna já.
3: Víš, o čem se mě teď zdálo, o Kateřině?
4: Manželská erotika, povídej.
3: Zjevila se mi v průsvitné košilce a pravila.
4: Jo.
3: Co je to tam za kravál?
5: Hunská válka.
3: Jsou dvě věci, které mi nikdy neodpustí. Jestli se tady něco rozbije a obzvlášť talíře po babičce.
6: Tak to byla ta první. A která je ta druhá?
3: Já je srovnám. Já jim rozsekám zadek.

Děti při natáčení téhle komedie také docela zlobily a Julo Satinský to řešil po svém. Jednou, když se takhle dostali do ráže, tak se naštval a řekl: tak děti, a budete ticho a ty, Dášenko, zmlkneš vůbec, protože v roce 2011 si tě vezmu za ženu. Ona se tehdy zarazila a řekla, že ho nechce, že je starý a tlustej, a on na ní: ale mlč, já pro tebe přiletím soukromým letadlem a budu v balíku. Dášenka chvíli přemýšlela a pak spustila: Julo, nechceš donést kafe? Nepotřebuješ pro něco skočit do šatny? Julo se v tu chvíli podíval na Janu Šulcovou, dal si ruce v bok a řekl: víš, Jano, teď jsem pochopil, že žena je vyvinuta už v 5 letech. Právě tolik bylo Dášence. A teď už si dáme muziku. Slavnou písničku z filmu. Tam sice hrála zpěvačku Zdena Studenková, ale ve skutečnosti zpívala Helena Vondráčková.

0: těch rajských uličkách. Jsi byla úplně vedle.
1: Jenom klid, budeme opravovat tu druhou část, vynecháme refrén a začneme až verzí.
2: To je pravda, tuhle sloku totiž v písničce nikdy nepoužili. Poslechněte si to, co hrajeme už léta.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezký poslech, ještě zbývá pár ukázek a taky informací, které se točí kolem Julia Satinského.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Přibližně od roku 1990 se Satinský věnoval tvorbě pro děti i publicistice pro dospělé publikum. V několika slovenských časopisech a novinách měl svoje pravidelné rubriky. Prosadil se i jako autor fejetonů, glos a komentářů, které později vyšly v několika knihách. Nejvíc mu to ale samozřejmě slušelo na jevišti, na divadelních prknech.
2: My nemáme návštěvnost. A jako je to? Já nevím, já jsem všecko zorganizoval, tak? Dva rázy denne do mikrofonu a ohlásil jsem to. V nedělu a sobotu 4 rázy. Všetko jsem ohlásil. Za každou osobu jsem byl zvlášť, za každým divákem. Povedal jsem mu, přijďte, neobanujete. 3 hodiny se tam zpívá, nič jiného se tam nerobí. Povím, že návštěvnost poklesla pod minimum. Tam mali jsme pěkné výsledky.
0: První manželkou Julia Satinského byla členka baletu Slovenského národního divadla, tanečnice Lůčnice a překladatelka z angličtiny a španělštiny Olga Lajdová. V roce 1985 po 20 letech manželství ale zemřela. Utonula při koupání v Karibském moři na amerických Panenských ostrovech. Tam je také pohřbena. Se svou druhou manželkou, s tou byl od roku 1985, doktorkou Věrou Satinskou, měl dceru Luci a syna Jána. V roce 1989 mu byl také udělen titul Zasloužilý umělec. A Slovenská astronomická společnost po něm pojmenovala planetku 15946. No, dostala jméno Satinský. Objevena byla 8. ledna roku 1998. Hvězdou zářící na poli českého i slovenského humoru je pro dnešek Julius Satinský. Vystupoval vždycky dobře naladěn a s noblesou.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, ano. Spomínali, keď...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadně sa najesť, aj odedza začíná být celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese jsme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale to, my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Ale ako komorníka, no? Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: Ani manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. Hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
0: Život Julia Satinského se uzavřel v roce 2002. Z tohoto světa odešel díky rakovině tlustého střeva. Nemoc mu v posledních týdnech života způsobovala i velké bolesti. A těm podlehl 29. prosince právě roku 2002 ve věku 61 let. A je třeba si ho stále připomínat, protože jeho humor byl tak laskavý. I to vám zase někdy příště dokáže Patrik Rozehnal. Mějte se hezky a do vašeho života vám přeju každý den aspoň jeden velký úspěch.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzeňském kraji uspěla ve volbách místní uskupení na úkor velkých stran. Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Karlovarská policie hledá seniora z domova pro zdravotně postižené, může být v ohrožení života. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno a teploty do 14 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. V letošních komunálních volbách v mnoha případech uspěly v obcích a menších městech místní uskupení. V Plzeňském kraji se jedná například o sdružení Žijeme Blovice, aktivní Dobřany, sdružení občanů Vochova nebo sdružení nezávislých kandidátů Tymákov. Fenomén úspěchu lokálních hnutí komentuje politolog Přemysl Rosůlek.
2: Ten trend tady je odchodu z politických stran, je neochoty kandidovat za politické strany a nástupu těch nezávislých hnutí. Trend, který je, protože těch obcí máme přes 6 tisíc a často to jsou malé obce, tak ten není úplně dobrý, protože často kandiduje jenom jedna kandidátka, často se v obcích stane starostou, staronový starosta, nejenom po druhý, po třetí a není to dobrá věc ani pro občany.
1: Zemřel herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Na jeho scéně Jiří Štěpnička stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho mohou pamatovat jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi nebo starostu Dubského ve hře Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové. Na její odkaz celý život navazoval, vzpomíná herečka Veronika Frajmanová.
3: Vzpomínám si, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se jaksi mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
1: S Veronikou Frajmanovou si Jiří Štěpnička zahrál třeba v seriálu České televize Vyprávěj. Televizní diváci si mohou pamatovat také jako dabéra. Svůj hlas propůjčil Harrisonu Fordovi anebo Michaelu Douglasovi. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůř slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
4: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy, má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
1: Podle Kateřiny Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158.
0: Sport.
1: Překážkový dostih Velká Pardubická po druhé za sebou vyhrál Irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se tak z vítězství radoval irský žokej Donoghue. O triumfu rozhodl Final Orders až v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye. Závod dokončilo 6 z 10 koní. Nizozemský jezdec Verstappen z Red Bullu vyhrál poprvé velkou cenu Singapuru Formule 1 a vybojoval druhé vítězství za sebou. Čtyřnásobný mistr světa porazil Leclerca z Ferrari, třetí byl Ital Antonelli z Mercedesu.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou skoro jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň i na horách a místy přízemní mrazíky. Zítra bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách maximálně 10. Povane většinou slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Přemyslova ve směru Račická ukřížení s Jízdeckou bouralo nákladní auto s osobním a nehoda překáží na vozovce. A v Tlučné na severní Plzeňsku v ulici Hlavní se srazila dvě osobní auta. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň blahopřejeme písničkou.
5: Je krátce po 17. hodině, zprávy skončily a začíná váš oblíbený a léty prověřený pořad Blahopřejeme písničkou. Krásné nedělní odpoledne a příjemný poslech vám všem přeje Iva Kokešová.

A už tady máme první dnešní oslavence. Hrát budeme pro dvě členky Svazu postižených civilizačními chorobami základní organizace NEJDEK. Paní Jiřinu Berounskou, která včera oslavila půlkulaté narozeniny, a pro paní Marii Jarošovou, která v úterý 13. října oslaví krásné kulaté narozeniny. Při této významné události oběma posíláme po vlnách rádia vašeho kraje písničku. Všechno nejlepší přeje a přání posílá místopředseda Svazu postižených civilizačními chorobami NEJDEK pan Jaroslav Seidl.

Posloucháte rádio vašeho kraje a pořad Blahopřejeme písničkou. Teď budeme hrát Karla Gotta pro tři dámy. Jiřinu Baumrukovou, Věru Mužíkovou a Helenu Rotovou, které v tomto týdnu oslavily narozeniny. Obec Klášter všem oslavenkyním srdečně gratuluje, přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a duševní svěžesti.

Posloucháte rádio vašeho kraje, pořad Blahopřejeme písničkou, přejeme vám krásné nedělní odpoledne. Máme tady další dva oslavence. Hrát budeme pro paní Soňu Gubišovou z Otročína, která slaví v těchto dnech 86. narozeniny, a také pro pana Františka Tomšu z Otročína, který slaví 85. narozeniny. Oběma do dalších let hodně štěstí, zdraví a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

A nyní na rádiu vašeho kraje přání pro oslavence z fanklubu kapely Atlas. Jednak je to František Poncar z Rokycan, potom také pan Josef Švec z Chlumína Zálezlic, pan Petr Kalous ze Gdyně a pan Václav Kepka z Plzně. Všem jubilantům k jejich výročí gratulujeme a do dalších roků jim přejeme zejména pevné zdraví, notnou dávku štěstí, trvalý optimismus, dobrou náladu a spokojenost. Přání posílá předseda fanklubu Atlasu Josef

Tady je rádio vašeho kraje a nedělní vydání pořadu Blahopřejeme písničkou. 8. října 2026 oslavil své 90. narozeniny pan Zdeněk Vlček, který v současné době žije v domově Klementás v Janovicích nad Úhlavou. Písničku mu věnuje jeho sestra Slávka společně s celou rodinou a zároveň mu touto cestou přejí do dalších let především pevné zdraví, mnoho štěstí, optimismu, elánu a spoustu krásných chvil prožitých mezi blízkými. Milý Zdeňku, k tvému krásnému životnímu jubileu ti přejeme, aby ti i nadále nechyběl úsměv, dobrá nálada a chuť do života. Všechno nejlepší k 90. narozeninám. S láskou a přáním jen toho dobrého, sestra Slávka a celá rodina.

0: Pořad Blahopřejeme písničkou vysíláme každou sobotu a neděli vždy mezi 17. a 18. hodinou. Vaše přáníčka k narozeninám, svátkům, výročím svatby a podobně přijímáme třeba na adrese Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10 301 00 Plzeň. Do dopisu prosím napište telefon, text gratulace a název tří písniček, případně interpretů, pro výběr. Pokud chcete vaši objednávku zaslat elektronicky, stačí vyplnit formulář Nechte si zahrát, který snadno najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Schovej dopis první lásky, měj ho na srdci jako vzor. Potom můžeš něžně psáti, jako duha na obzor.

Pokračuje pořad Blahopřejeme písničkou a my vyřizujeme další vzkaz. Prosím o písničku pro moji milovanou manželku Zdeničku, která 12. října oslaví krásné narozeniny. Milá Zdeničko, přeji ti všechno nejlepší. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a úsměvů na tváři. Prosím nějakou pěknou písničku od skupiny Škvor. Za zahrání děkuje manžel Lukáš s Elinkou, sestra Péťa s manželem Tomášem, mamka Zdeňka, táta Petr a ostatní příbuzní.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dejte sem židli, židli, židličku pro

Volí jí noží, noží, nožičky, mý drahý tydli, tydli, tydličky. Volí jí noží, noží, nožičky, mý

Tlačí jí třej, třej, třejčky, mý drahý tydly, tydly, tydličky. Tlačí jí třej, třej, třejčky, mý drahý tydly, mý tydličky.

tady další dvojitá gratulace. Libor Karpíšek oslavil 70. narozeniny a Přemysl Bleša 86. narozeniny. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Tento den není jen oslavou vašich narozenin, ale také uznáním všeho, co jste pro naši obec a její občany vykonali. Přejeme vám, aby každý nadcházející rok byl plný radosti, spokojenosti a úspěchů. Obec Heřmanov.

Nedělní pořad Blahopřejeme písničkou končí. Další přání splníme zase příští víkend. Už teď se na vaše hudební gratulace těšíme. Mějte se hezky, pěkný večer přeje Iva Kokešová.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vítěz plzeňských voleb ANO a pro Plzeň budou o dalších partnerech jednat spolu. Ve Stříbře na Tachovsku se rýsuje koalice bez vítězného hnutí ANO. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno a teploty do 14 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Vítěz plzeňských komunálních voleb hnutí ANO se spojil se svým dosavadním koaličním partnerem pro Plzeň a do dalších jednání budou vystupovat jako jeden celek. Dohromady mají těsnou většinou 24 ze 47 mandátů v zastupitelstvu Plzně. Informoval o tom dnes na Facebooku primátor a lídr ANO Roman Zarzický. Později uvedl, že kromě toho mluvil se zástupci dalších dvou stran. Od jedné dostal konkrétní nabídky na spolupráci. Další jednání mohou pokračovat ještě dnes a v dalších dnech. Ve Stříbře na Tachovsku se rýsuje nové vedení města bez vítězného a dosud vládnoucího hnutí ANO. Na spolupráci se dohodlo v pořadí druhé, třetí a čtvrté uskupení, tedy pro Stříbro žijeme Stříbro a my pro vlídnou radnici. V 15 členem zastupitelstvu mají většinu 8 křesel. Lídr uskupení pro Stříbro Karel Lukeš potvrdil, že se s oběma budoucími partnery už před volbami programově i lidsky shodli.
5: Dohodli jsme se na základních věcech, samozřejmě ještě bude ustavující zastupitelstvo, kde by se to mělo potvrdit, nicméně ten základ tam je. Máme společné vize, jak bychom rádi změnili fungování radnice jak uvnitř, tak navenek a samozřejmě posouvali i některé projekty, které si myslíme Stříbru přinesou spoustu dobrého.
4: Lídr vítězného hnutí ANO 2011 s nezávislými kandidáty pro Stříbro a dosavadní starosta Martin Záhoř na sociálních sítích uvedl, že respektuje, že o budoucím vedení rozhodne dohoda většiny zastupitelů. Pokud skončí v opozici, budou ji vykonávat zodpovědně a konstruktivně. V Tachově se na utvoření povolební koalice dohodli vítězné uskupení Volím Tachov a druhé My Tachováci. Je personálním pokračováním dosavadní koalice. V čele uskupení Volím Tachov stojí dosavadní starosta Petr Vrána. Místo starosta Jan Straka vedle sdružení My Tachováci. Obě strany teď budou pracovat na přípravě koaliční smlouvy, jak uvedl Petr Vrána. Obě vítězná uskupení sdružují nezávislé kandidáty v drtivé většině nestraníky. Koalice bude mít v zastupitelstvu s 21 členy 16 mandátů, tedy víc než 3/4 křesel. Ostrově u Karlových Varů začne ve 20 hodin 58. ročník festivalu Oty Hoffmana. Přehlídka dětských filmů letos nabídne přes 40 soutěžních snímků. Nebudou chybět vzdělávací workshopy, výstavy i doprovodné programy. Na slavnostním zahájení převezme ocenění herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák a herečka Veronika Frajmanová, říká dramaturgyně festivalu Lucie Hauserová.
6: Další hvězdy, které tam máme, jsou Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka a nemůže samozřejmě chybět ani patron festivalu, a to je Pavel Nový, který za námi jezdí už několik let.
7: Sport.
4: 10. kolo hokejové Typ Sport Extraligy má dnes na programu 7 utkání. Plzeň hraje na ledě Brna a Plzeň zatím prohrává 0-1. Teplice remizovaly v 10. kole fotbalové šance ligy s Olomoucí 1-1 a Liberec podlehl Slovácku 0-2.
3: Počasí.
4: V noci bude většinou skoro jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň i na horách a místy přízemní mrazíky. Zítra bude skoro jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů a na horách 7 až 10. Povane většinou slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala na silnici 27 u Kokšína na Klatovsku. V Plzni v ulici Přemyslova ve směru Radčická u křížení s Jízdeckou bouralo nákladní auto s osobním a nehoda překáží na vozovce. A v Tlučné na severním Plzeňsku v ulici Hlavní se srazila dvě osobní auta, i tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Na podzim se lidé méně pohybují, tráví méně času venku a to se může projevit na jejich vitalitě a zdravotním stavu. Téma jsme v úterý probírali s primářkou oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorkou Andreou Kunčovou. Jak a proč tedy cvičit doma? Co dělat proti opakovaným bolestem zad a celého pohybového aparátu? Ptal se kolega Stanislav Jurík.
1: Po čase tu opět v rozhlasovém studiu máme hosta z plzeňské fakultní nemocnice, tentokrát primářku oddělení léčebné rehabilitace, doktorku Andreu Kunčovou. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Téma jsem nastolil už v poutávce, podzim, kratší dny, méně pohybu, lidé jsou možná trochu línější a nemají motiv, jak si chodit ven, protože je sychravo, divně. No, jak rychle se může tento úbytek pohybové aktivity projevit na našem zdraví a na naší kondici? Jak to vidíte ze své pozice?
2: Asi nedokážu úplně říct přesně ten čas, jestli to je týden, pro někoho to může být opravdu týden, ale většinou je to větší časový horizont. A ono nejde jenom o ten pohyb jako takový, ale jde i o psychiku, jde o správný spánek a všechno tohleto je to velmi jako komplexní záležitost. A ten pohyb, my jsme pro něj stvořeni. My jsme nebyli stvořeni na to, abychom seděli někde staticky, ale abychom se hýbali. Takže i když nějaké bolesti jsou a máme, tak je potřeba se neustále hýbat přiměřeně.
1: Můžeme poradit, kolik pohybů bychom měli mít během třeba běžného dne nebo týdne? Počítá se to na nějaké časové penzum nebo třeba množství pohybu?
2: Záleží to individuálně, kdo je jak na co nastavený a kdo jak také může. Ať už jsou to děti nebo seniori, tak nemůžeme úplně říct, jestli je to 30 minut nebo hodina nebo 10 000 kroků. Jsou určitá doporučení, samozřejmě ano. Ale nejlépe je to, co vlastně během toho dne, kde trávíme. Jestli více sedíme, tak i při tom sedu je potřeba dělat pauzy a projít se. Jsou taková doporučení, jako dát si tiskárnu do vedlejší místnosti nebo na chodbu a projít se, používat více schody, nežli využívat výtahu. Často nebo více i pít, na ten pitný režim taky nezapomínat a s tím už jsou spojené návštěvy zase někde jinde. Takže to jsou také běžné jako doporučení, které máme a samozřejmě i děti, když sedí ve škole, tak oni už nevydrží déle sedět než 45 minut, už se tam kroutí po půl hodině a to jejich zdravé tělíčko je na to nastaveno, že prostě tu pauzu potřebují. Tak je to i u nás dospělých.
1: Rozumím tomu dobře, že pohyb můžeme považovat za pohyb i třeba chůzi nebo domácí práce nebo práci na zahradě?
2: Určitě. Všechno, co nás nepřetěžuje. Jo, tady samozřejmě často slýchávám, já jsem se namakal celý život a podobně, nebo já mám těžkou práci, to je pravda. Ale musíme to vzít z toho pohledu, že je to většinou přetěžování toho organismu a pohybového aparátu.
1: Teď na podzim tady můžeme říct, že člověk přijde domů, už je šero nebo dokonce tma a nemá žádnou motivaci k tomu, aby se nějakým způsobem hýbal. Můžeme třeba říct, jakým způsobem si vytvořit jednoduchý návyk na to, aby se k tomu člověk jaksi donutil?
2: Je v tomhletom případě, já to dost připodobňuji, jako si myjeme zuby, máme v tom pravidelnost. Už to máme prostě od dětství vrozené, nebo vrozené ne, ale zafixované, tak si najít nějaký návyk i k tomu cvičení. Většinou, koho potká už nějaká bolest a ví, že od bolesti mu pomůže ten pohyb, tak v tom dokáže vytrvat. A setrvat.
1: Když má ten pozitivní efekt.
2: Ano, když má ten pozitivní efekt, což je cílem samozřejmě i naší rehabilitace, ale mnohdy je to o tom, co je vlastně ta příčina těch bolestí.
1: Můžeme doporučit nějaké cviky prakticky každému dospělému člověku, bez ohledu na to, jakou má třeba diagnózu, nevím, se zády nebo s čímkoliv jiným?
2: Úplně univerzální cvik neexistuje, to bohužel nemám takový. Jsou různé metodiky, víte to, že všechny fitka a podobně. Na každého platí něco jiného. Na někoho může platit opravdu procházka minimálně půl hodiny v kuse. Pro někoho je to už větší třeba posilování, kde je i úbytek svaloviny, tak je potřeba trochu i posilovat. A pro někoho je to plavání, kolo, různé aktivity.
1: Říká primářka oddělení léčebné rehabilitace paní doktorka Andrea Kunčová, která zůstává naším hostem. Kdo ví, třeba v těch dalších dvou stupech, které máme připraveny, vás donutíme k nějakému cviku u rádia. To by mohl být docela dobrý cíl.

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace doktorka Andrea Kunšová je naším hostem. Povídáme si o podzimu a o naší lenosti. A budeme v tom trochu pokračovat. Je lepší cvičit každý den třeba 10 minut, anebo si vyčlenit za týden 2-3 delší chvilky? Jak to vidíte?
1: Já spíše se nakláním k tomu každý den, protože to nás udržuje v té dlouhodobé kondici. Obzvlášť, když trpíme nějakou bolestí pohybového aparátu, tak je to určitě lepší. Ale pokud už u toho trávíme delší čas, třeba opravdu tu hodinku nebo i více, tak každý den už je to docela náročné. Pokud nejsme profesionální sportovec.
0: Samozřejmě. Spousta lidí, a to narážím i na ty bolesti, jak říkáte, začne cvičit až ve chvíli, kdy jim něco je. To je typické, myslím si, že nejen české tedy, ale přijde mi to hodně české, že až když se něco děje, tak si uvědomím, no, teď já se přece nehýbu. Co byste vzkázali jako doktoři těmto lidem? Čím tedy, když už tedy začnou, tak čím začít, aby to ještě víc neskazili?
1: Postupně, jo, nesnažme se to urvat hned první den, kdy ta bolest jakoby přichází nebo naopak polevila a chceme nějakým cvičením si udržet tu aktivitu. Takže opravdu postupně, opravdu když přijdou ty bolesti, ať už jsou to záda, nějaké klouby a podobně, tak v první fázi musíme nejdřív tu bolest potlačit. A to je buď nějakým krátkodobým klidem, nějakými analgetiky nebo úlevovou polohou. Jo? Je důležité prostě uvědomit si, kde mě to dráždí, kde ty bolesti jako jsou, a nebo v které fázi jakoby toho dne třeba, protože může to být i lokalizováno nebo časováno na ležení v noci, v teple a podobně.
0: Můžeme specifikovat, jaké jsou nejčastější příčiny těch opakovaných bolestí zad. Zmínila jste je tady, bolesti zad jako taková. Myslím si, že to je asi nejčastější.
1: Já už bych to možná řadila i mezi civilizační choroby, protože opravdu, kdo dnes nezažil nějakou bolest zad. Takže samozřejmě tyhle ty bolesti nedokážeme úplně jednoznačně říct, že za to může ta nebo ta. Těch příčin je mnoho. A dost často jsou nespecifické ty příčiny, že neoznačíme jednoho viníka, který za to může. Často to souvisí s nějakým přetížením, špatným držením těla, různými stereotypy, na které jsme naučeni. Úplně nejběžnější, každý sedíme nějak. Samozřejmě ideální nějaký set máme, který se snažíme učit, ale nejlépe je měnit ty polohy. Nebýt prostě 8 hodin ve stoji u pásu, anebo za tím počítačem.
0: Já jsem tady před mnoha lety měl vaší kolegyně někdejší a tam mě vyčítala, že mám nohy křížem pod stolem. A vždycky se na ní vzpomenu, když mám nohy křížem. Teď jsem si na to zrovna vzpomněl. Tak dám nohy takhle hezky pěkně od sebe a můžeme pokračovat. Co můžeme udělat doma, když nás tady začnou bolet záda? Musíme hned jaksi akutně vyhledávat lékaře a jít si pro injekci na pohotovost a takovéhle věci?
1: Určitě ne. Musíme jakoby buď sami odhadnout, jestli ta bolest je mírná nebo vznikla po nějakém úrazu, tak samozřejmě v tom případě musíme tu pomoc vyhledat dříve. Ale většinou, pokud jenom postupně přichází a máme nějakou úlevu, zkusíme si vzít běžná analgetika a dojde k úlevě, tak nemusíme úplně plašit, když to tak řeknu, a hned jezdit za nějakým akutním ošetřením. Je dobré jako trošku naučit se vnímat vlastní tělo. Co mi pomůže, čím jsem si to třeba i mohl způsobit. Trošku se zamyslet nad tím svým dnem, co děláme.
0: Je pravda, že každý si může tímto způsobem sáhnout do svědomí sám. Může nám nějak uškodit i nesprávné cvičení, když už tedy začnu cvičit, cvičím pravidelně a stejně mě ta záda pořád bolí, nebo mě dokonce začnou bolet ještě víc?
1: Může, samozřejmě tam záleží na té příčině. Mnohdy, jak jsem už před chvilkou řekla, nesnažit se to úplně jako urvat, snažit se úplně do maxima, zvedat i nějaké těžká třeba břemena, nebo dělat velké výpady, nebo zaběhnout v půlmaraton, když jsem nikdy neběhal. Takže to jsou takové jako až přehnané příklady, ale někdy méně je více.
0: No cvičit budeme i za chvilku s Andreou Kunšovou z Plzeňské fakultní nemocnice. Bavíme se hlavně o bolestech zad a o tom, že na podzim je jeden opravdu líný.

0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace, doktorka Andrea Kunčová z Plzeňské fakultní nemocnice, naším dnešním hostem. Teď vám nahraju na smeč, paní doktorko. Je smysluplné cvičit pravidelně i ve vyšším věku?
1: 100%.
0: Já jsem si to myslel.
1: Určitě je to prevence i osteoporózy, vlastně odchodu těch svalů, protože prostě od určitého věku ochabujeme. A naopak vlastně to tělo naše je takový důmyslný. Máme určité svaly, které ochabují typicky a naopak, které se zkracují. Jo. Takže potom jsme opravdu ty schoulení dědečkové a babičky, pokud ten pohyb pravidelný nemáme.
0: Kdybychom měli posluchačům dát jednoduchý, dám to do úvozovek, recept na každý podzimní den, kolik minut pohybu a jaký typ pohybu byste doporučila? Už jsme o tom mluvili v úvodu.
1: Úplně nejjednodušeji, prostě choďte, procházejte se, jděte ven do přírody, ať už máte pejska, vnouče, nebo děti vlastní, nebo za kamarády, prostě vynechte tramvaj, auto, obzvlášť auto, dneska je Plzeň plná, a vyražte.
0: Je pravda, že ten pohyb bez jaksi mobilních prostředků je určitě lepší. Člověk na to musí mít čas, nesmí mít tolik spěchu ve svém životě, to je taky poměrně důležité. Ano. Co je pravdy na tom, že některé bolesti vznikají nebo jsou stresového charakteru, že to je důsledek našeho životního stylu?
1: Často i ta bolest vlastně jako psychogeně vzniká a my musíme věřit těm pacientům, že opravdu tu bolest vnímají. Nemůžeme to banalizovat. Ačkoliv třeba nenajdeme tu příčinu ani na grafických zobrazeních, nebo na jednu stranu my si vždycky na tom těle jako palpací nebo pohledem něco najdeme, ale nemusí to být přímo ta příčina těch bolestí. Já už jsem to tady zmiňovala, pokud dlouhodobě nespíme dobře, máme nějaký stres, obavy, ať už je to prostě v rodině, nebo ve škole, nebo zaměstnání, tak se to na našem pohybovém aparátu prostě dříve či později nějakým způsobem projeví. Většinou je to díky napětí, změně napětí ve svalech a následně potom i vnímání té bolesti.
0: Vůbec jsme tady dnes ještě nemluvili o lécích jako takových. Spousta lidí má takový návyk, něco mě bolí, vezmu si, a teď nebudu říkat žádnou značku, dejme tomu růžového opraváře. Je hodně takových lidí, kteří to řeší tímto způsobem?
1: Já si vzpomínám na svou babičku, která se vždycky chlubila krabicí plnou léků a vždycky to vytáhla a ukazovala mi je, takže takhle ne. Samozřejmě, jako já jsem tady dneska proto, abych propagovala nejlepší lék, čímž je pohyb při běžných bolestech. Samozřejmě nemůžu to úplně házet do jednoho pytle. Máme určité red flags, nějaké opravdu signály, které nesmíme úplně bagatelizovat a dovyšetřit si je a vést tu správnou terapii, ale samozřejmě, když nás bolí hlava, nejsme výkonní, tak je někdy samozřejmě lepší si nějaký lék typu analgetik vzít, co už máme třeba z dřívěžka vyzkoušeno, ale brát to denodenně, jenomže zrovna dneska mi to začne bolet a neřešit tu příčinu správně, to není ten správný recept.
0: Děkuju, že končíme takhle hezky preventivně. Spousta lidí teď zahodila krabičku z prášky a začne se hýbat.
1: Pojďte se hýbat.
0: To je velmi
1: důležité.
0: Pojďte
1: s námi do toho.
0: Primářka oddělení léčebné rehabilitace fakultní nemocnice v Plzni, doktorka Andrea Kunčová byla naším hostem. Tak moc děkuju za ten preventivní rozhovor, takhle to řeknu.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

Víte, že kašny na náměstí Republiky v Plzni symbolizují anděla, chrtici a velblouda, motivy z městského znaku? Chrliče jsou z bronzu a na jejich pozlacení bylo použito zhruba 720 gramů zlata. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Nejvíce zastupitelů ze stran a hnutí získali v letošních komunálních volbách lidovci. Lidé na severu Plzeňska a na Klatovsku odmítli v místních referendech větrné elektrárny. Zemřel dlouholetý člen Národního divadla a daber Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpán Kazíková. V letošních komunálních volbách získala nejvíce hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Během komunálních voleb lidé na některých místech rozhodovali také o výstavbě větrných elektráren. Na většině z 21 míst je odmítli. Například obyvatelé Měčína na Klatovsku a ani na severním Plzeňsku na území Kralovic, Kožlan a Žihle větrné elektrárny nevyrostou. Lidé si v místních referendech vyslovili proti plánovaným záměrům. Zemřel herec a daber Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel Národního divadla Jan Burian. Jiří Štěpnička v Národním divadle působil od divadelní sezóny 1974-75. Za tu dobu stvárnil desítky výrazných rolí, například Švandu ve Strakonickém Dudákovi. Pro Jana Buriana byl ale především silnou osobností.
4: Jeho osud byl vlastně osudem našich moderních pohnutých dějin, od jeho narození v Londýně i přes všelijaké kompromisy během normalizace, ale vím, že byl šťastný u divadla, ukazoval, že dělat divadlo má smysl.
3: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird si v roce 2010 vysloužil cenu Thálie. Televizní diváci mohli Jiřího Štěpničku vídat v televizním seriálu Vyprávěj v roli Radka Krásy. Působil také jako daber. Svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi.
2: Sport.
3: 10. kolo hokejové Tip Sport Extraligy má dnes na programu 7 utkání. Plzeň hraje na ledě Brna a stav je zatím 1-1. Hokejisté Sparty už porazili Vítkovice 3-0 a Mladá Boleslav zdolala Litvínov 2-1.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou skoro jasno nebo jasno, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň i na horách a místy přízemní mrazíky a v kotlinách kolem minus 2 stupňů. Ráno a dopoledne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách maximálně 10. Povane většinou slabý západní až severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici 20 u Nepomuku na jižním Plzeňsku bourala dvě osobní auta, funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Kařezu na Rokycansku se také stala dopravní nehoda a pozor v Tlučné na severním Plzeňsku v ulici Hlavní, tam se srazila dvě auta. I tam jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den, vážení posluchači. Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Moderní medicína dokáže zázraky v každém věku a ortodoncie už dávno není jen estetickou záležitostí pro mladé, ale klíčovou součástí léčby závažných problémů u dospělých. Dnes se zaměříme na téma ortodoncie ve vyšším věku. Ukážeme si, že zachránit chrup a vrátit člověku sebevědomí i funkční skus se dá v 50 a možná i v 60. Ve studiu přivítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marek. A také její pacientku, paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala. Na úvod podotýkám, že Evě byla fixní rovnátka nasazena, když oslavila 54. narozeniny. Jak vidno, současná medicína nezná téměř hranic. Věk často totiž nehraje roli. Těší se na vás Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Ve studiu pořadu Cesta k uzdravení vítám paní doktorku Terezu Homolovou ze stomatologického centra doktora Ivo Marka. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den.
1: A vítám také její pacientku paní Evu, která tuto cestu úspěšně absolvovala, myslím cestu rovnátek, ale nebyla úplně jednoduchá, o tom právě dnes bude řeč. Dobrý den, Evo.
2: Dobrý den.
1: Já začnu u vás. Jak bylo pro vás těžké po 50 se rozhodnout nechat si nasadit fixní rovnátka?
2: Cestě k uzdravení, jak nazýváte váš pořad, jsem se odhodlávala delší dobu a impulzem pro mě bylo i to, jak můj chrup vypadal a chtěla jsem zkusit něco, co by vedlo k nápravě a věděla jsem, že ta cesta nebude jednoduchá, že problémů s dutinou ústní mám hodně a že potřebuji komplexní léčbu, nejenom ortodontickou.
1: O té určitě budeme mluvit s paní doktorkou Homolovou. Jak dlouhá byla ta cesta? Kolik let?
2: Prvopočátek byl před 5 lety, kdy jsem oslovila pana doktora Streblova, který se specializuje na paradentologii. A spolu s ním jsme postupně udělali plán léčebný. Byla jsem upozorněna na to, že to bude léčba dlouhodobá, ale moje touha po hezkém úsměvu byla velká, tak prostě nechala jsem se provést vším, co tato léčba vyžadovala.
1: Paní doktorko Homolová, s čím konkrétně přišla paní Eva na kliniku 3DK v Praze?
3: Krom toho, že tedy měla parodontitidu, tak vlastně trpěla ještě dalšími různými příznaky, které se s tou parodontitidou pojí. To znamená, paní Eva měla takzvaný mezerovitý chrup, to znamená, některé zuby v důsledku té parodontitidy jí už chyběly. Okolní zuby okolo té mezery se do té mezery začaly sklánět, to znamená, bylo by pro pana doktora Streblova poměrně náročné do této mezery zaimplantovat. Zároveň měla výrazný ústup kosti, to se pojí s tou parodontitidou, krvácení dásní a také měla neestetickou mezeru mezi předními zuby. To znamená, zdánlivě paní Eva není úplně vhodný pacient na ortodontickou léčbu, nicméně ta ortodontická léčba může tomu parodontologovi nebo chirurgovi, implantologovi velmi pomoci s celkovou rekonstrukcí toho chrupu. Paní Eva nejdříve absolvovala pravidelné kontroly na dentální hygieně a zároveň nejdříve proběhlo ošetření před tou ortodontickou léčbou, které mělo zastabilizovat ten přítomný zánět. To znamená, byly vytrženy zuby, které už neměly dobrou prognózu a nemohli jsme s nimi do budoucna počítat. Zároveň byly ošetřeny zubní kanálky už mrtvých zubů a také byly vyměněny některé nevyhovující výplně. Toto je ošetření, které každý pacient musí podstoupit předtím, než navštíví ortodontistu. Prostě, aby byla spravená hygiena, spravený chrup a my můžeme potom těmi zuby hýbat tak, jak potřebujeme. Samozřejmě někdo má tendenci k té parodontitidě vyšší z důvodu nějakých genetických faktorů. Nicméně je vždycky důležité zdůraznit, že i v těchto případech pacienti musí dbát na dentální hygienu. Můžou tomu být samozřejmě přidružená ještě nějaká další onemocnění, která mohou tu parodontitidu urychlit. Těch faktorů, které za vznikem parodontitidy stojí, je více. Nicméně, na co my jako zubní lékaři dbáme, nejen ortodontisté, ale všichni zubní lékaři, je opravdu perfektní hygiena, tak aby to onemocnění nevzniklo a případně, aby se dále nezhoršovalo.
1: Proč k tomu došlo u Evy? Měla jste špatného zubního lékaře nebo jste třeba zanedbávala tu zubní hygienu a péči o zuby?
2: Spíš ano, nemohu vinit žádného zubního lékaře, spíš sebe.
1: A máte pocit, že to došlo až moc daleko?
2: Ano, už jsem to věděla, že to zašlo daleko a samozřejmě i strach nebo obavy nebo stud, ale prostě tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: A dobře jste udělala.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Homolová, věk a rovnátka. Je věk v tomto případě skutečně jenom číslo, nebo je nějaká hranice, kdy už rovnátka, bavíme se teď o fixních, pravděpodobně nedoporučujete?
2: V tomto případě si myslím, že věk tak úplně nehraje roli. Hraje roli spíše typ vady, posuny zubů, které plánujeme, protože na některé posuny jsou lepší fixní kovová rovnátka a na některé posuny naopak ta neviditelná. Někdy i rádi kombinujeme, aby jsme došli do cíle co nejdříve, aby ta léčba byla efektivní.
1: Paní doktorko Homolová, zkuste mi říct dva konkrétní případy, kdy doporučíte fixní rovnátka a kdy doporučíte ta neviditelná rovnátka.
2: Kovová rovnátka my často používáme ve chvíli, kdy potřebujeme upravit postavení zubů ve vertikálním směru, protože když nalepíme zámek nebo zámky na všechny zuby a ty zuby potom protáhneme drátkem, tak oni se v tom vertikálním směru velmi snadno upraví. Když to, kdybychom chtěli pomocí těch neviditelných rovnátek vysunout jeden zub tak, aby jsme ho srovnali se zbytkem, tak to může být často problém. Ta neviditelná rovnátka nejsou v tomto směru tolik efektivní. Zároveň třeba i rotace zubů, když jde o velké rotace, tak tam taky jsou ta kovová rovnátka efektivnější. Neviditelná rovnátka naopak volíme v situacích, kdy má pacient například otevřený skus. A otevřený skus znamená, že když bych měla mluvit o oblasti předních zubů, tak ty zuby se nedotýkají. Oni mají mezi sebou mezeru. To znamená, ten pacient není schopen například ukousnout sousto, protože přední zuby se mu nedotknou ve vertikálním směru. A ve chvíli, kdy tento pacient naopak tato rovnátka nosí i na jídlo, tak oni jsou velmi efektivní v korekci této ortodontické anomálie.
1: Vy jste, paní doktorko Homolová, v případě Evy použili fascinující metodu ortodontické extrakce. Co to je?
2: Ortodontická extrakce se používá ve chvíli, kdy chceme takzvaným ortodontickým posunem vytvořit kost. Paní Eva, vzhledem k tomu, že měla parodontitídu, tak jí ta kost na spoustě místech chyběla. A my jsme do léčebného plánu zahrnuli ortodontickou extrakci z toho důvodu, že jsme chtěli vlastně vysunutím toho zubu z toho kostního podkladu vytvořit tu kost tím ortodontickým posunem. To znamená, že vlastně v dráze toho posouvaného zubu se postupně vytváří kost a ve chvíli, kdy ten zub úplně vysuneme, protože třeba ten zub nemá dobrou prognózu a my s ním do budoucna nepočítáme, tak my ho vysuneme a tím vlastně vytvoříme tomu chirurgovi nebo parodontologovi lepší podklad potom pro následnou implantaci. Protože ve chvíli, kdyby jsme ten zub prostě nechali extrahovat u chirurga, tak by tam zůstal poměrně velký kostní defekt. A ten chirurg by potom musel ten defekt někdy i složitě takzvaně augmentovat, to znamená musel by tam přidávat více materiálu, tak aby tam ten implantát potom byl stabilní. A my vlastně díky těm rovnátkům můžeme tomu chirurgovi pomoct tím, že vysuneme ten zub, který už sice moc dobrou prognózu nemá, ale můžeme ho k tomuhle využít tím, že vlastně ten zub posuneme, až ho úplně vlastně vysuneme z té kosti a ta kost vlastně bude v té úrovni, ve které jsme ten zub vysunuli. Ona se nevrací zpátky, ona tam zůstane stabilní.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Evo, kolik let jste nosila rovnátka fixní?
2: 3 roky.
1: Během těch 3 let, paní doktorko Homolová, jste klientku viděla kolikrát? Kolikrát za vámi musela přijít?
2: Tak během těch 3 let to bylo každých 6 týdnů, takže těch kontrol bylo opravdu mnoho.
1: To platí u každého pacienta, 6 týdnů kontrola?
2: Standardně to tak bývá, někdy to prodloužíme, někdy naopak tu dobu zkracujeme, například těsně před sundáním rovnátek ještě ladíme nějaké detaily, případně když jsou pacienti po chirurgickém zákroku, tak si je taky zveme častěji.
1: Ovšem v případě, že mám ta neviditelná rovnátka, tedy nasazovací, jak často klient dochází k tomu, aby je vyměnil? Jaká je vlastně ta frekvence, aby mu to vážně pomohlo? A tam hodně záleží také na jeho disciplíně, předpokládám.
2: Ano. Tady pacient dochází na kontroly po 2 až 3 měsících a ty fólie si doma mění přibližně po 10 až 14 dnech.
1: To znamená, že dostane na 3 měsíce počet těch fólií, které si mění po 14 dnech a pak jde na kontrolu.
2: Ano, přesně tak.
1: Když vám, paní Evo, rovnátka sundali, jaký to byl pocit?
3: Samozřejmě úleva a radost.
1: Paní doktorko, někteří klienti poté, co jim sundají fixní rovnátka, tak ještě nosí průhledná rovnátka na noc. Tak jestli i to patří k vaší péči?
3: Ano, to je nezbytné a samozřejmě, že po sundání fixních aparátků se musí nosit většinou na noc průhledná stabilizační jakoby rovnátka.
1: To je asi navždycky, že jo, v případě Evy. A nejenom asi v jejím případě tato stabilizační rovnátka nosit na noc. Může vynechat?
2: Ano, samozřejmě bezprostředně po ukončení ortodontické léčby ty fixní retainery, ty drátky, tam jsou téměř do konce života, dá se říct. A ta průhledná rovnátka, ty se nosí každou noc. V případě paní Evy by bylo dobré je nosit ideálně co nejdéle každou noc, ale jinak je postupně ty pacienty necháme vysazovat.
1: Tak já vám, milé dámy, moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Závidím těm, kteří se narodili s rovnými zuby, protože ta cesta k tomu nádhernému hollywoodskému úsměvu je někdy opravdu dlouhá, trnitá, ale s nádherným výsledkem. Gratuluji, paní Evo.
3: Děkuji, stálo to za to.
1: A paní doktorko Homolová, úplným závěrem, čeho byste se chtěla dočkat ve svém oboru?
2: Chtěla bych se dočkat toho, aby mezioborová spolupráce mezi ortodontisty a praktickými zubními lékaři a jinými specialisty byla naprostou samozřejmostí. Možná, aby byl vytvořen nějaký postup standardizovaný, jak tu mezioborovou spolupráci třeba zjednodušit, aby jsme si s těmi ostatními obory ještě lépe rozuměli. Tak to je možná první věc. A druhá věc, chtěla bych se dočkat toho, aby se pacienti nebáli si o tu léčbu říct, i když mají pocit, že už jsou třeba na léčbu příliš staří, protože to samozřejmě nemusí hrát tak úplně roli. A aby si o tu léčbu uměli říct, aby se nestyděli za své zuby, protože já pacienty nesoudím,

0: krásně smějete, máte co ukazovat. A naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Celý židovský svět si připomněl 7. říjen 2023. 120 let od narození filozofky Hany Arendtové a Mělnické muzeum vystavilo fragment knihy Ester z doby kolem roku 1280. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Teroristický útok 7. října 2023 nevzal život jen 12 obětí. Navždy změnil i svět, a to nejen ten židovský. Od té chvíle totiž všude bezprecedentně narůstá antisemitismus. I proto Česká federace židovských obcí spolu s téměř 60 dalších židovských organizací napříč diasporou připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. Ta vznikla pod hlavičkou Fora J50. A my už jsme ve spojení s tajemníkem federace Michaelem Pelíškem. Dobrý večer. Tento týden se konalo několik akcí, které připomněly události a oběti masakru 7. října 2023. Co je podle vás smyslem takového připomínání?
2: Dobrý večer. V první řadě je to určitě uctění památky obětí. Je to připomínka a uctění ztráty nevinných životů, navíc takto brutálním způsobem ukončených. Ty události jsou 3 roky staré, takže jsou stále velmi živé, není to nějaká vzdálená minulost. Jsou to události, které velmi citelně zasáhly celou židovskou komunitu a z důsledky toho masakru se budeme ještě dlouho potýkat. Myslím si, že si 7. října také připomínáme proto, abychom nestratili schopnost rozpoznat zlo, než znovu udeří, a nějakým způsobem si připomněli i naši odpovědnost za to, že je potřeba zlu se postavit.
1: Federace židovských obcí nedávno připojila svůj podpis pod deklaraci o sionismu a antisemitismu. O co v ní jde?
2: Je to deklarace, která vznikla v rámci fóra J50. Toto fórum sdružuje reprezentanty židovských komunit z diaspory. Ta deklarace reaguje na vývoj po tom 7. říjnu 2023, který se nás velmi osobně dotýká všech. Je to spojený s tím, že prudce narůstá a normalizuje se antisemitismus. A ta současná vlna antisemitismu má takové specifikum, že se schovává velmi často pod hlavičkou antisionismu. A deklarace vlastně velmi stručně prohlašuje to, že sionismus je integrální součástí židovské identity a je naším právem, abychom si svou identitu definovali sami a aby to nikdo nedělal za nás.
1: Kde je tedy hranice, kdy se z antisionismu stává antisemitismus?
2: Sionismus, tak jak to chápu já, je naplňování práva židovského národa na sebeurčení ve své historické domovině, v zemi Izrael, a je to něco, co je velmi hluboce zakořeněné v židovské tradici a v židovských dějinách. Sion je Jeruzalém. K Jeruzalému se modlíme 3x denně, takže to je něco, co je pro nás velmi, velmi důležité. A právě ten dnešní všude přítomný moderní antisionismus mimo jiné upírá židovskému národu toto právo na sebeurčení. Může se to projevovat třeba tím, že požadavkem, aby se Židé této integrální součásti své identity zřekli, proto aby byli přijati v nějakém politickém, akademickém, profesním nebo kulturním světě. A jak je to namířeno cíleně na Židy, tak proto to považujeme za antisemitské. Protože není přijatelné, aby se jakákoliv ideologie nějakým způsobem využívala k marginalizaci, vylučování nebo diskriminaci.
1: Deklaraci podpořilo skoro 60 institucí napříč diasporou. Má to význam nebo jaký účinek mohou mít taková společná prohlášení?
2: Upřímně se obávám, že pozitivní dopad takovéto deklarace bude spíše minimální. Proč si to myslím? V rámci výročí toho masakru ze 7. října jsme od různých institucí, organizací a jejich čelních představitelů zaznamenali spoustu prohlášení, kde je protižidovská nenávist odsuzována, kde se prohlašuje, že je antisemitismus potřeba jednoznačně rozpoznat a odmítnout, že to nemá v naší společnosti, v naší civilizaci místo. Problém je, že tato prohlášení slýcháme už dlouho, déle než ty 3 roky, které uplynuly od masakru 7. října. A stejně dlouho nám však ten antisemitismus ve společnosti narůstá. Takže já v tomto nejsem úplně pozitivní, že by to mělo nějaký zásadní dopad. Nicméně je to něco, co jsme měli jako představitelé židovských komunit v diaspoře potřebu nějakým způsobem deklarovat.
1: Říká Michal Pelíšek z České federace židovských obcí. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám taky přeju hezký večer. Naschledanou.
1: Bez Arábie. Tradiční židovskou melodii z oblasti severního Rumunska hraje francouzská skupina Sirba Octet.

0: Před zlem musela opustit svou rodnou zemi. Nakonec se ale právě existence zla stala jedním z témat, kterými se zabývala ve svých spisech. Německá filozofka, historička a politoložka Hanna Arendtová by se 14. října dožila 120 let. Žačka Martina Heideggera a Karla Jasperse musela po nástupu nacistů k moci v roce 1933 uprchnout z Německa. Po několika letech ve Francii odešla do Spojených států, kde později působila na řadě univerzit. S překladatelem jejich knih do češtiny, pedagogem a diplomatem Martinem Paloušem mluvila Daniela Brůhová.
1: Hanna Arendtová byla nejen publicistkou, ale především filozofkou. Často byla označována jako politická filozofka, což se jí nelíbilo.
2: Podle Arendtové a něco na tom je, všichni političtí filozofové se dívají na ty politické věci z odstupu svého filozofického hlediska a tu skutečnost plurality pojednávají jako tak bokem.
1: Říká její překladatel, filozof a někdejší politik Martin Palouš.
2: Její celoživotní zkušenost znamenala, že ta otázka té plurality byla tou hlavní a chtěla filozofům připomenout, že by měli trošku, tak říkají, rozšířit svůj pohled, že důležitější je mluvit s nefilozofy a pěstovat jakousi pluralitu, tak to Arendtová to měla v krvi.
1: Čím vás zaujala?
2: Když jsem dostal tu knížku Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla do rukou, tak jsem ji přečet jedním dechem a co si mě inspirovalo k tomu překládání. Hanna Arendtová byla geniální žena, ono těch žen filozofek zase není tolik a já se odvážím říct, že jestli někdo má v 20. století co si podstatného říci, no tak to byla ona.
1: Vedle celé řady jiných děl byla významná právě její reportáž ze soudního procesu s Eichmannem. Knihu Eichmann v Jeruzalémě, Zpráva o banalitě zla, publikovala v roce 1963. Je to její nejkontroverznější dílo.
2: Co na ní bylo fascinující, bylo to, že ona to brala fenomenologicky. Prostě to, co viděla, ten soudní dvůr, Gideon a Usner, když tam to Eichmanna přivedli, zcela nemilosrdně říkáno, oni ho zkoumali psychologové a nic tak jako děsivého na něm neviděli. Tady máme před sebou člověka, který může za smrt více 6 milionů lidí. Prostě ten Eichmann jí možná někde až příliš fascinoval. A Arendtová trošku, bych řekl, se do tady toho vrhala po hlavě a je otázka, čím víc jí rozčilovali a uváděli do určitých situací nečekaných její židovští přátelé, příslušníci stejného národa, tak ona jako tak trošku tvrdohlavě si stála za svým.
1: Jak Arendtová charakterizuje Eichmanna?
2: Ona ho charakterizuje jako člověka, který je neschopen myslet, který na všechny situace má připraveny jakési slogany. Dokonce měl už i na tu úplně poslední svou chvíli ty slogany připraveny. To, že se okolo něho děje zlo, že jeho agentem mu nějakým způsobem uniká Arendtová, varuje před mentalitou eichmannovskou. Říká, víte, když se dostal Hitler k moci, to, co bylo pro ně šokantní, nebylo to, jak se chovali naši nepřátelé. A jak se chovali naši přátelé. Ta teze o té banalitě zla, já chápu, to zlo banální nebylo, to zlo bylo šokantní. Ti, kdo tam přicházeli svědčit k tomu soudu, tak byli plní těch svých osobních emocí a šoků. A tady ta teze Arendtové byla pro ně asi dost těžko ke zkousnutí.
0: Z repertoáru skupiny Zirba Oktet je i následující ukázka ve stylu židovského klezmeru z předválečné východní Evropy.

0: Mělnické muzeum vystavilo vzácný fragment hebrejského kodexu Bible. Jde o část knihy Ester z doby kolem roku 1280. V roce 1938 ji do češtiny přeložil Jakub Kerpr, poslední kantor tamní židovské náboženské obce. Ten má ve městě také nově Kámen zmizelých. V Mělníku natáčel Radek Duchoň.
1: Jsme u vitríny, co je uvnitř.
2: Především teda ten fragment toho hebrejského kodexu starého zákona.
1: Lukáš Snopek, zaměstnanec muzea v Mělníku.
2: Je to takový, řekl bych, objevený poklad, který teda sloužil jako židovský kodex, jako součást posvátných textů. Se jedná vlastně o kůži, pergamen je vlastně jako pěkně opracovaná kůže, na kterou se ve středověku běžně psalo místo papíru.
1: A tento list se dostal tedy do rukou Jakubovi Kerprovi.
2: Přepsal ho v hebrejštině a potom ještě přeložil do českého jazyka. V roku 1938 ten překlad dokončil.
1: Takže což vidíme na těch deskách.
2: Je to na těch deskách. Ano.
1: Dá se kousek odcitovat?
2: Když viděl, že Mordochaj se mu neklaní a nekleká před ním na kolena, tu se Haman velmi rozčílil.
1: Konec citace a o čem ten příběh je?
2: Jedna židovská dívka, Ester, se stala jednou z manželek toho Ahašvéra, tedy babylonského krále. A teď celý ten příběh je jakoby dramatem o to, jestli ta královna Ester se pokusí zachránit ten svůj lid.
1: Muzejníci tady také v místě, kde Jakub Kerpr bydlel, zasadili do chodníku kámen zmizelý, takzvaný Stolperstein. Kdo to Jakub Kerpr byl, připomíná historička Renata Špačková.
3: Pan Jakub Kerpr byl zdejším kantorem židovské náboženské obce, byl jejím posledním kantorem. On odešel tady transportem CL v lednu 1943 do Terezína a tam ale krátce na to, ani ne měsíc poté, co se do Terezína dostal, tam umírá.
1: Akce se zúčastnila i Hana Klímová, protože pan Kerpr byl její pradědeček.
4: On se narodil v roce 1859, čili těžko bychom se asi někde setkali. Já jsem se narodila až v roce 1951.
1: Nicméně nějaké informace o něm jste od příbuzných měla, máte?
4: Nikdy u nás doma se o tom vlastně nemluvilo. Já vím, že tatínek kdysi asi jako hoch, mladý před válkou, před druhou světovou válkou, zřejmě do Mělníka jezdili jako rodina, ale víc o tom nevím.
1: Ve městě je tedy nově kamenů zmizelých celkem 24.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Španělský oděvní řetězec Zara vyvolal veřejné pobouření, když do své nabídky zařadil dětský halloweenský kostým připomínající uniformy vězňů z nacistických koncentračních táborů. Šedomodrý pruhovaný model s ozdobným prošíváním Zara následně stáhla. Evropská komise uspořádala v Bruselu hackathon, tedy programátorský maraton Tikuntek. 120 účastníků z více než 20 zemí během něj navrhovalo technická řešení, jak na internetu bojovat proti projevům antisemitismu. Sociální síť TikTok a společnost Meta podpoří další vývoj 3 oceněných projektů. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Po prvním kole senátních voleb má Česko 5 jistých senátorů. Zástupci vítězného hnutí STAN v Praze začnou jako první jednat o koalici se Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko má po prvním kole senátních voleb 5 jistých senátorů. Jde převážně o kandidáty opozice. Ostatní se o místa v horní komoře parlamentu utkají příští týden opět v pátek a v sobotu.
7: V obvodu Rychnov nad Kněžnou bude senátorem znovu Jan Grulich z TOP 09. Svůj mandát obhájil také Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko. Své práci se chce na jihu Čech věnovat naplno.
8: Po 44 letech doktorování ve strakonické nemocnici se chystám toto angažmá ukončit a věnovat se plně senátu.
7: Za Vyškovsko se stal senátorem jihomoravský hejtman a předseda KDU ČSL Jan Grolich.
9: Já jsem velmi rád, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou oslovovat i voliče vládních stran.
7: Nadpoloviční počet hlasů získali také kandidáti Hnutí STAN. Na Trutnovsku vyhrál Jan Sobotka, na Děčínsku Zbyněk Linhart. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
6: O pražské koalici budou zástupci vítězného Hnutí STAN jako první jednat s koalicí Spolu pro Prahu. Sejít se mají zítra odpoledne. V úterý budou starostové pokračovat ve schůzkách s Prahou sobě a Piráty. Podle pražského lídra Hnutí STAN zatím není jasné, kdo všechno bude součástí koalice.
10: Myslím, že máme jednotu v tom, že máme nechat proběhnout tohle první kolo jednání. Nedá se vyloučit, že třeba bude potřeba ještě další. A určitě máme jednotu v tom, že hledáme nějakou jako stabilní koalici.
6: Dodal, že při jednáních se budou bavit hlavně o rozdělení gescí. Starostové mají zájem o pozici primátora. Chtěli by řídit taky gesci financí, územního rozvoje, školství a životního prostředí. Karlovarští policisté pátrají po 76-letém Petru Rýdlovi. Dnes dopoledne odešel z domova pro zdravotně postižené v Radošově. Od té doby ho nikdo neviděl. Muž hůře slyší a při chůzi se opírá o francouzskou hůl. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové může být v ohrožení života.
11: Pohřešovaný muž je přibližně 170 cm vysoké postavy. Má krátké prošedivělé vlasy s pleší a hnědé oči. V době odchodu měl na sobě dvě mikiny, tmavé tepláky a červené boty. Na hlavě měl čepici a okolo pasu zavázaný pásek.
6: Podle Peškové by se senior mohl pokusit odjet do Karlových Varů nebo Kraslic. Je proto možné, že bude žádat řidiče projíždějících aut o svezení. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. Sport. Pražská Sparta zdolala v 10. kole fotbalové šance ligy Pardubice 2-0 a drží se na 3. místě tabulky. Gólově se prosadil Mercado a Zelený. V dalších dnešních zápasech Liberec prohrál se Slováckem 0-2 a Teplice remizovali s olomouckou Sigmou 1-1. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jeďte opatrně před sjezdem na Úvaly, na 6. kilometru se brzdí. Kolona pokračuje až na 8,5. kilometr, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v Brně v křižovatce ulic Stavební a Špitálka havarovalo osobní auto do dopravního značení. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik zprávy a teď už je tu hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Mám tady před sebou album, na kterém je napsáno Petra Žalmanová Nepadáš. A právě Petra Žalmanová bude mít dnes jednu z novinek a bude také mým hostem v hitparádě Česká dvanáctka, a to s písničkou, která se jmenuje stejně jako to album. Jinak dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje od mikrofonu tady ze studia Martin Hrdinka. Začíná vaše oblíbená hitparáda a kromě Petry Žalmanové budou mít novinky i Miraj a skupina Denver a Chris Cole. Sám jsem zvědav, jak se vám budou líbit. A pozor, máme také změnu na nejvyšší příčce, to znamená na místě prvním. Ale nepředvíhejme, teď je tady písnička, která v loňském roce získala jak platinovou, tak zlatou českou dvanáctku, což jsou vždycky největší úspěchy této hitparády v tom jednom kalendářním roce. Takže zlatá a platinová česká dvanáctka roku 2025 jmenuje se Stejně jako ty a zpívá Kateřina Bohatová. Dobrý den!

Na úvod dnes platinová a česká píseň, která se jmenuje stejně jako ty a zpívala Kateřina Bohatová, a teď už jsou před námi dnešní novinky. Ta první se jmenuje Afterlife a je od skupiny Mirai. A právě se začínajícím podzimem, který prožíváme, hrají členové skupiny Mirai trošku na vážnější notu. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale od léta víme, že jeden ze členů této skupiny, tedy kytarista Tomáš Javůrek, se potýká s léčbou zákeřné nemoci. A tak se rozhodli písničku, kterou původně měli dát až na nové album, vydat už teď, abyste si mohli poslechnout text té písně. Jmenuje se Afterlife.

0: České dvanáctky.
1: Naproti mě sedí ve studiu Petra Žalmanová, ahoj.
2: Ahoj.
1: Jak se máš?
2: Mám se dobře.
1: To mám velikou radost. Já bych možná začal tím, kde se vzala Petra Žalmanová.
2: To záleží, z jakého úhlu pohledu
1: to mám říct.
2: Tak
1: třeba, kde se narodila, kdy?
2: Narodila jsem se v Praze, v minulém století ještě, v roce 98. A od té doby vlastně jako zpívám, no.
1: No a kde se vzala Petra jako zpěvačka? Kdy tě napadlo, že bys chtěla zpívat pro lidi tak, aby se jim to líbilo?
2: Napadlo mě to úplně od malička. Já jsem to vždycky chtěla strašně moc dělat. A proto jsem se i po gymplu rozhodla jít na konzervatoř a tak nějak jako tomu jít naproti. A až po té konzervatoři jsem vlastně nastoupila do práce do domu dětí a mládeže v Modřanech a tam jsem právě
1: takže
2: potkala...
1: Takže poslání takový vlastně.
2: Naprosto. Tam jsem vlastně potkala Ríšu Reska, který právě skládá hudbu k mým textům a tam to všechno tak nějak začalo dávat smysl, no.
1: Mám takový pocit, že když to člověk poslouchá, tak bez něj vlastně nemá žádný písničky, nebo máš ještě nějaký jiný?
2: Ne, nemám.
1: Jenom
2: s ním je to přesně tak,
1: to
2: že
1: pěkný.
2: Bez něj bych fakt žádný písničky neměla, on vlastně beze mě taky ne. Je to fakt taková jako, já řeknu spolupráce, ale my to tak úplně neberem prostě. My spolu jsme hrozně rádi a hrozně rádi spolu tvoříme a hrozně rádi spolu píšeme a skládáme a je to tak jako přirozený celý hezky.
1: Třeba si spolu přijdete pro ocenění Zlatá česká dvanáctka. Ta se dává i autorům samozřejmě, přesněji řečeno, ta se předává i autorům, ale bacha je jenom jedna, budete se o ní muset když tak dělit, nevím, jestli jsi někdy poslouchala Českou dvanáctku, ale je to tak,
2: to
1: že když se udržíte 12 týdnů, alespoň jednou vyhrajete, tak dostanete Zlatou českou dvanáctku. Já rád tyhle ty pravidla říkám, protože ne každý tomu rozumí. Každopádně tohle je poprvé, co tě vítám tady v hitparádě Česká dvanáctka. Ale máš už nějaké ocenění už, nebo něco takového?
2: Ocenění jako hmatatelný máme vlastně Sporty, protože jsme se párkrát...
1: Sporty a z kterého roku?
2: Tohle je z roku 2024. Jestli si to pamatuju dobře,
1: vlastně.
2: To je vlastně před chvilkou. Ale víc než to ocenění z té Porty z toho roku, máme radost ještě z tohohle roku, kde jsme hráli na folkovém chvojení, což pro nás bylo naprosto jako nepřenositelný zážitek, absolutně. Takže to vlastně pro mě je mnohem větší možná ocenění než to hmatatelné, co mám doma na té police. Samozřejmě na něj jako pyšná jsem, Ríša taky samozřejmě, ale to folkové chvojení bylo něco, co bylo fakt jako veliký, no, pro nás.
1: No a teď pojďme k té konkrétní písnice, která za chvilku zazní a je druhou novinkou dnešní hitparády. Jak vznikla?
2: U mě doma na gauči, když teda budu mluvit o tom textu. Text byl napsaný pro Ríšu, protože on má hrozně rád hory a kopce a kolo a hrozně rád jezdí na kole a tak. A já jsem začala psát o těch kopcích. A tak nějak jsem mu v té písničce chtěla říct, že v té hudbě a vlastně i jako vždycky tady tak jako jsem a jak tak vidí ty kopce a ty hory před sebou na tom výletě, na tom kole, takže tam tak jako jsem. Proto to je
1: tam někde nahoře.
2: Tam někde, ano, vlastně tam někde nahoře a tam někde tak jako všude rozlehle. A tak jsem mu to tak chtěla říct, tak jsem tohle to napsala a on k tomu potom napsal, nebo složil tuhle tu krásnou hudbu, která si myslím, že to absolutně podtrhuje a je vidět tou hudbou, že přesně věděl, jak to myslím, že se to tak jako hezky přirozeně sešlo.
1: Takže děkuju moc, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
0: Kopce

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Petra Žalmanová, která před chvílí hovořila v této hitparádě, teď zpívala a společně s ní i autor hudby Richard Rezek. Takže autor hudby Richard Rezek, text Petra Žalmanová a Nepadáš, to byla druhá dnešní novinka. A teď nás čeká ta poslední dnešní, to znamená třetí. Až půjdete od 9. února příštího roku na film Bobule a Bobulky, tak tam uslyšíte i následující melodii. Je to duet, který natočila kapela Denver se zpěvákem Danielem Bedřichem a se slovenskou zpěvačkou Chris Cole. Jmenuje se Čarovnás.

0: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
1: Hlasujeme na číslo 900 1103 a posíláme hlasy formou SMS zpráv z mobilních telefonů a píšeme SMSku hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme dnes úplně pro všechny, to znamená pro 3 novinky i pro 9 největších hitů týdne i pro ten vítězný hit, který je jiný, než byl před týdnem. Ale důležité je, že hlasovat můžeme pro všechny písničky a pro každou z nich, ale jenom jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na Česká 12.cz a ještě jednou zopakuji číslo, je to 900 1103. A teď už ty novinky. Afterlife, skupina Mirai, tady je SMS zpráva hit Mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit Mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, československý duet Denver a Chris Cole. A teď už aktuální žebříček hitparády. Na 9. místě je tento týden novinka z před 14 dnů, novinka skupiny Olympic, Až to stouni zabalí.

začíná. Já jsem ve středu moderoval křest nového alba Olympiku, je to vlastně kolekce 21 nej se jmenuje a je to jak na CDčku, tak na LPčkách. Je tam 20 největších hitů Olympiku plus jedna novinka a my jsme teď právě poslouchali tu jednu novinku. A když jsem tam byl jako moderátor, tak vám mohu říct, kdo tam všechno byl. No tak hlavně byl tam Olympik samozřejmě, byli tam všichni čtyři olympici a na pódiu se mnou stáli i ti dva, kteří pokřtili to dvojalbum, abych to řekl správně, a to byli autor textu k té písnice, kterou jsme teď poslouchali, Lukáš Pavlásek a také Michal Kocáb. Až to stouni zabalí skupina Olympik, jedna z nejúspěšnějších písniček Olympiku poslední doby. Když se podíváte na YouTube, tak je tam jejich videoklip a ten už má přes 200 tisíc zhlídnutí a to je na dnešní dobu skutečně hodně. Na 8. místo se vrací Daša s písničkou Vyplouvám.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé osmé místo, minulý týden místo deváté a dnes návrat na osmičku Daša Vyplouvám, hit, který je v hitparádě už 4 týdny. A teď je tady jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku a je na 7. místě. Ta novinka z minulého týdne se jmenuje Nebyl čas, napsal jí Adam Vopička, Petr Zatloukal a Ester Gerson. A Ester Gerson a Adam Vopička teď také zaspívají.
2: Za sluncem mít nebyl čas, než jsme se oblíkli do listí, tak byla zima. Na škrábance z křoví

Hit do očí, který napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika, byl zatím v této hitparádě jen na 7. místě a dnes postupuje na místo 5. Do očí a skupina Cukr. Předminule jsem vám představil novinku, která se jmenuje Prokletý pátek a naspívalý autor hudby k té písničce Luděk Malár. Text Jaroslav Vikrent před lety, ale ta písnička byla dlouho v šuplíku a jak to tak vypadá, tak se vyplatilo počkat. Luděk Malár a skupina Blues for You. 4. místo. We'll be right back.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka, minulý týden třetí místo, tedy bronzová medaile této hitparády a dnes pokles na místo čtvrté, Prokletý pátek a Luděk Malár a skupina Blues for You. A teď jsme právě na těch už zmiňovaných stupních vítězů. A na stupně vítězů se vrací Yellow Sisters a Andrew a to je hit Máme tu víkend. V labirintu.

Máme tu víkend autorky Bára Vaculíková, Lenka Boháčová a Lucie Goldin, Yellow Sisters a Andrew. Pojďme se podívat, kdo v hitparádě už není po vašem hlasování. Je to písnička Duše Lucie Vondráčkové, která skončila po 12 týdnech a do dnešního žebříčku se po vašem hlasování nedostali Zas a znova Tereza Mašková a nestála skupina MIG 21. Petr Kusko, který minulý týden vyhrál hitparádu a vyhrál ji i předminulý týden, je dnes v žebříčku na místě druhém. Máme změnu na nejvyšší příčce. Kdo tam bude?

0: to srdečku.
1: Česká dvanáctka, rekapitulace.
2: Hlasy posíláme na 900 11 03. 900 11 03, to je důležité číslo, na které posíláme hlasy v této hitparádě už mnoho let a SMSky mají tvar hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou jen jednou. Novinky to mají nejtěžší. Afterlife je první novinka, skupina Mirai, hit mezera 12. Druhá novinka, můj dnešní host Petra Žalmanová, Nepadáš, hit mezera 11. A třetí novinka, Čarovnás, Denver a Chris Cole, hit mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Až to stouni zabalí, skupina Olympic, hit mezera 9. Osmička, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. 7. místo, Nebyl čas, Adam Vopička a Esther Gerson, hit mezera 7. 6. místo, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 6. 5. Do očí, skupina Cukr, hit mezera 5. 4. Prokletý pátek, Luděk Malár a Blues for You, hit mezera 4. 3. místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Hit mezera 2, pro druhé místo, Chci ti říct, Petr Kusko, a hit mezera 1 bude mít vítězný hit. Na první místo se po dvou týdnech vrací hit Jak dvě řeky, který vítězí v této hitparádě během 10 týdnů už po čtvrté a je od skupiny České srdce. A skupina České srdce pokřtí tento hit Jak dvě řeky 19. října na koncertu, který se bude konat v Praze v Lucerna Music Baru, tak jim přejeme. A tím to vyjde a ta písnička je vlastně pokřtěná už těmi vítězstvími, která má tady v hitparádě Česká 12. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nejvíc zastupitelů získala v letošních volbách KDU-ČSL. V některých lokalitách v Česku se neurodily žaludy a kaštany. Myslivci budou muset zvěř přikrmovat. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V letošních komunálních volbách získala nejvíc hlasů ze všech stran a hnutí KDU-ČSL, stejně jako před 4 lety. Druhé bylo podle počtu mandátů hnutí STAN a třetí ODS. Obecní volby ovládly i letos nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení.
2: Účast byla vyšší než před 4 lety. Přišlo asi 48% voličů. Při minulých volbách to bylo přes 46%. O volby se příliš nezajímali voliči v Ústeckém kraji. V jednom z tamních okrsků přišlo ze 443 voličů jen 12. Český statistický úřad hodnotí volby jako standardní, bez větších problémů. Jako zajímavost uvedl, že se letos dostal do zastupitelstev rekordní počet 18-letých kandidátů, a to 26. Při minulých volbách jich bylo 11. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Kvůli suchu nejsou v některých lokalitách Česka žaludy ani kaštany. Myslivci budou muset zvěř v zimě více přikrmovat. Podle Českomoravské myslivecké jednoty by to ale mohlo usnadnit lov divokých prasat, která budou častěji chodit na krmeliště. Nedostatek plodů hlásí třeba podnik Líšno na Benešovsku, který spravuje část tamních lesů. Potvrzuje jejich správce Lukáš Broš.
3: Zvěř je zvyklá před zimou se připravovat právě tady tím žírem na těch žaludech, bukvicích, a projeví se to určitě na nějaký migraci a určitě i zvýšených škodách někde na polích, nebo se přiblíží i k městům ta zvěř.
0: Silničáři v Brně zítra zavřou Pisárecký tunel. Řidičům to na 40 dní zkomplikuje cestování mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Objížďka vede kolem výstaviště a Bohunické fakultní nemocnice. Důvodem uzavírky je rekonstrukce technologií tunelů, včetně zabezpečení, upřesňuje šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Je to středně velká oprava, která se děje periodicky někdy mezi 12 a 15 lety provozu toho tunelu. Na tunely jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost. Samozřejmě ve chvíli, kdy v tom tunelu se cokoliv stane, tak ty systémy musí být funkční, tak aby majetek, životy nebyly ohroženy. Sport.
0: V 10. kole hokejové Tip Sport Extraligy vyhrála Sparta nad Vítkovicemi 3-0. Mladá Boleslav porazila Litvínov 2-1. Karlovy Vary zdolali Kladno 3-1. Kometa Brno prohrála v prodloužení z Plzní 1-2. Hradec Králové porazil Olomouc 3-1 a České Budějovice překonali Liberec 4-3. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu z letiště na D1 jsou komplikace za sjezdem na Rozvadovskou spojku. Na 23. kilometru došlo ke střetu několika aut v omezení. Na místě jsou hasiči, směr na D1 je neprůjezdný. Auta jsou odkláněna na Rozvadovskou spojku ve směru do centra a přes Jeremiášovu a Poncarovu se vracejí zpět na okruh. A nehoda je taky na dálnici D11 na kilometru 30,5 směrem na Jaroměř. Tam se střetla dodávka s osobním autem. Je to z opatrnostní průjezdé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už hlasujete o 106? Teď je i na vás, abyste po 10 letech trvání naší soutěže receptů řekli, který je ten nejlepší. Hlasovat můžete jen a jen na stránce pochoutkovýrok.cz. A pomoct tak naší porotě. A protože si s vámi chceme podzim užít se vším všudy a vychutnat si všechno, co nabízí, budeme pro vás mít až do poloviny listopadu posvícenské sladké dobroty, které nás naučí dělat Vojtěch Vrtiška, jeden z vítězů soutěže Peče celá země. A taky vám řeknu víc o naší nové, unikátní kuchařce, která vznikala 6 let, a dali jsme ji dohromady s cukrářem Josefem Maršálkem. Jmenuje se Vánoční pečení, je to naprosto horká novinka a na podzim o ní budeme taky soutěžit. To je novinek, co říkáte? Vždyť taky máme co slavit. Tak hezký poslech přeje všem, Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Po roce, opět podzim, opět posvícení a opět pečení svojitou vrtiškou stojíme před jeho domem, bytem, tvůrčí dílnou, kuchyní, pekárnou, cukrárnou v jedné a zjistíme, co budeme dělat. Čeká nás celé období, kdy budeme dělat sladké věci. Počkej, jdeme točit podzim a ty jdeš tady v kraťasech.
1: Já se převlíknu do dlouhého. My dáme kožíšky a bude.
0: A můžeme dovnitř. Tady už je to všechno nachystáno. Je, ty máš plyšovýho dorta.
1: Já mám plyšovýho dorta i makronku. Makronka je doma u rodičů a tady mám dorta. No.
0: To byly první narozeniny, za co čeho?
1: Makronka sestra přijela z Francie a tohle to jsem dostal přesně takhle. Jako.
0: Takže světlý korpus, máslový krém, a to jsou jahody a se svíčkou?
1: Já doufám, že je to šlehačka, ale můžeme se zeptat. No.
0: Jo, podívejte se na náš web pochutkovirok.cz a ti uvidíte plyšový dort. Je před námi podzimní posvícenské pečení, už druhá řada, když to takhle nazveme mediálně, protože loni jsme něco podobného dělali, i letos nás čeká několik receptů. Čím se vyznačují ty podzimní recepty podle tebe?
1: Tak my jsme minule jednotili na téma posvícení, což je hezká tradice, která bych řekl, že pořád do jisté míry na Moravě nějakým způsobem koluje, v Čechách už mizí. Tentokrát, jelikož jsme posvícení už celkem vytěžili, tak jsem sahal i dál. Takže teď budou jednotit vyloženě suroviny a zároveň tam máme i hezké české recepty, jako třeba do budoucna kremrole, koblihy a tak.
0: Tak na posvícení může být cokoliv právě, co využívá ty podzimní suroviny. A to jsou co? Jabka? Švestky? Nebo co?
1: Všechno máme. Kaštany, jabka, hrušky, švestky. V podstatě, co jsem potkal, tak to se tak objeví v následujících týdnech.
0: Co uděláme jako to první, co budeme teda péct, připravovat, co naučíme posluchače našeho pochoutkového roku?
1: A to je zrovna recept, kde jsem si trošku ustřelil. Bude to karamelový koláč s misopastou a jablky. Je to vlastně taková úprava moje klasického Alcron koláče, možná některý znají. Je to vlastně křehké těsto, které je naplněné jabkama v karamelu a šlehačkou. Já jsem ten karamel vylepšil o trošku smetany a právě tu zmiňovanou misopastu, která, vy si vůbec nemusíte bát, ona dodá takovou lehce kávovou chuť, dodá tam příjemnou slanost a umami, takže to bude moc příjemný na chuť a vůbec se nemusíte bát, že by to chutnalo jako japonská polívka.
0: Ta misopasta je co?
1: Jsou to vlastně kvašené, fermentované sojové boby.
0: Kdybyste slyšeli nějaký hluk nebo šustění, tak to tady už my i to natáčíme a tady nevydržel náš kameraman a leští robota, část práce odvede za nás, ty to budeš řídit vlastně.
1: Něco tak, já bych mohl řídit vlastně i tebe, protože ty už tady jsi se mnou nějakou dobu, pečeš skvěle, takže já bych tě tu mohl tak hezky navigovat postupně.
0: Ty budeš takový ředitel výroby a já budu tiskový mluvčí.
1: Tak jo.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou a Patrikem Rozehnalem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posvícenské pečení.
1: Začínáme pochoutkový rok posvícenské pečení. Vojta Vrtěška, tedy náš, ani nemůžu říct hlavní host, ale kolega teď je na ten podzim, který bude vytvářet recepty, bude jich dohromady 6, tohle je první z nich. Budeme zužitkovávat jablka, která k podzimu patří, a bude tam i karamel, tak tedy karamelový koláč s jablky a s misopastou. Co potřebujeme?
2: Potřebujeme 100 g studeného másla, 65 g cukru moučka, 185 g hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtěškou.
1: Opět oblíbená mísa od robota, taková ta vejcovitá, polovejcovitá, a do ní přijde co?
2: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
1: Tak on je to vlastně kotlík, ale jako většinou říkám mísa, no. Tak jako kotlík mi tak přijde, že ho jako dám nad oheň a takový, a že bude úplně vypulkovatý, ale je to vlastně kotlík, no. Ale ano. Důležitý bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
2: Mouka. Mouka, přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso kotlíku, čeho si bouchat to hotové těsto.
1: A bude mít takovou spíš tu drobenkovou konzistenci, nebo máme nechat vypracovat hladoučké těsto? Protože ta křehká většinou pak tím, když se dělá dlouho, ne, tak to máslo pak vypracuje.
2: Tam je dobrý chytit to opravdu ten začátek, kdy začne to těsto bouchat. V tu chvíli víte, že máte zpracováno. Zbytečně nepřehříváte to těsto dalším zpracováváním. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
1: Jenom pro pořádek, to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
2: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, udělám si z toho placku, aby se mi lépe vychladilo to těsto, rychleji vychladilo, zároveň i pak dobře rozvalovalo. Hodina, zachladíme.
1: Těsto se chladí. Na čem budeme pracovat teď? Nebo ty?
2: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr. Nasekáme si pekanové ořechy.
1: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
2: Necháte tam skaramelizovat cukr.
1: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
2: Přesně tak, a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měli byste tam pak krystalky a cucky. Jo, nechte to rozpustit, jakmile vám to natává, tak se jenom tak pohoupněte tou pánví, ať se to promíchá, a míchejte to fakt, až když je tam ten karamel hezky rozpuštěný, rozprostřený. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy. Přidáme si vanilku, přidáme si smetanu.
1: Mícháš nebo necháváš chvíli působit, až pustí jablka vodu?
2: Není potřeba to vůbec míchat. Jo, ten karamel se hezky odvaří, přesně tím, jak ty jablka pustí vodu, jak tam doleme ještě tu smetanu. Přidáme si misopastu.
1: Ta udělá co v tom?
2: Ona nám tam dotáhne ten slaný podtón plus umami chuť, takže to bude takový jako příjemný, trošku chutný.
1: Návykový.
2: Trošku návykový.
1: Chuť na další kousek.
2: Trošku návykový, trošku to bude chutnat po kávě. Ty misopasty máme několik druhů, nejčastější jsou takové ty světlé a tmavé. Sahejte spíš po té světlé, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
1: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout?
2: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně část té vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
1: A co budeme dělat my?
2: Rozvalíme si těsto.
1: Ty kraje, které se přitom budou trochu třepit, tak zase jako spojíme, protáčíme ho různě.
2: Přesně. Ono, když na to těsto nebudete ze začátku tolik tlačit, tak ty kraje vám nebudou praskat.
1: A teď máme koláčovou kulatou formu s takovým tím vroubkovaným okrajem. A teď jaký tvar chceme docílit toho těsta? Jako kruhový, aby to se vyneslo i do těch krajů? Aby to udělalo lem nebo jak?
2: Přesně, chceme nějaký malebný kolečko. Zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
1: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
2: Budeme péct naslepo, takže já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
1: Tolik.
2: Já nešetřím.
1: Plně, maminko, řekl když jsem už, plně.
2: Tak, budu péct naslepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
1: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
2: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
1: Co je hotovo a co nás čeká?
2: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažné těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň. Ta náplň trošku stuhne pak v lednici, protože tam je ten cukr, je tam máslo. Nicméně, ať se to dobře krájí, tak je fajn tam mít tu náplň trošku tak jako umáčknutou. A máme hotovo, pak už si jenom vyšleháme smetanu, dozdobíme smetanou.
1: Vojto, proč ho ke mně točí zády ten koláč?
2: Já tady mám dírku už nahlodanou, že jo, takže tady máme hezký ze strany.
1: Jo, vypadá krásně. Ty jsi nechal ten kraj vlastně volný, aby na lemu toho koláče byla vidět i z vrchu ta náplň, že jsme to nepokryli celé tou šlehačkou vlastně.
2: To jak málo stačí ke štěstí.
1: Jak to štěstí nazvat? Jako božskou manu, jako radost na zemi, jako štěstí v jedné chvíli a na jednom talíři. Prostě jablka, která znáte ze štrůdlu, ale jsou skaramelizovaná. Je tam ten kávový potón, jak ty říkáš. A ta šlehačka, prostě jenom šlehačka, ta to tak jako pohladí, ta to tak jako zjemní, že vám to trošku jako chvíli ulpí na tom jazyku a že ty vaská jablka nesklouznou hned do toho krku.
2: Je to tak. Mě taky strašně baví, že pořád ty jabka zůstávají v celku trošku na zkus, že to není úplně takové to roztrouhané bláto.
1: Ten oříšek pekanový tam křupne.
2: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím.
1: Jestli máte dezerty, kde dominuje náplň a těsto je jen tak, aby to neslo, tak tohle je váš favorit letošního podzimu a posvícenského pečení. Takže takovéhle recepty krásné budeme dělat. Takové nás čekají, není to poslední, bude jich ještě pět. Svojí tou vrtěžkou budeme dělat postupně takové věci, jako třeba buchty, koblihy, kremrole a další věci. Stojí za to poslouchat týden co týden. Vojto, já už se těším teď.
2: No já se taky moc těším. Tak příště.
1: Pochoutkovýrok.cz, sledujte.
0: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.

0: Tak jsme dopekli ten první letošní podzimní posvícenský recept. Čekají nás ještě další, bude jich dohromady 6. Ale taky byste v tento podzimní čas měli hlasovat a zapojit se do naší velké hry, která uzavírá první desetiletí naší kulinární soutěže receptů, těch vašich, domácích, ať už sladkých nebo slaných, těch, které zvítězily v předchozích 9 ročnících. Teď jsou všechny pěkně seřazeny ve formuláři na stránce pochoutkovýrok.cz. Je to formulář hlasovací. Protože až do konce října, do půlnoci z 31. října na 1. listopadu, můžete jednou za 24 hodin věnovat svůj hlas jednomu z nabízených receptů. A abyste se rozhodli odpovědně, tak je tam nejenom název receptu, autor, fotografie, ale taky podrobný popis, video z jeho přípravy, ať víte všechno, co k rozhodnutí potřebujete. A zapojit byste se měli. Pomůžete totiž třeba vyhrát někomu, koho máte rádi, o kom si myslíte, že by si to zasloužil, dát možnost zvítězit receptu, který je třeba i z vašeho kraje nebo něco podobného rádi děláte a prostě máte na to chuť. Navíc každý, kdo hlasuje, bude pak zařazen do slosování, kdy na začátku listopadu vylosujeme ze všech hlasujících, ať už budete hlasovat pro jakýkoliv recept a pro kohokoliv, jednoho z vás, který získá poukázku v hodnotě 10 000 korun na nákup kuchyňského vybavení od našeho sponzora. A pak vylosujeme dalších 10, kterým pošleme kuchařku, tu naši nejnovější a unikátní vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Hlasování je naprosto jednoduché. Stačí v záhlaví naší stránky pochoutkovýrok.cz vyplnit údaje o sobě, tedy jméno, příjmení, adresu, kontakt na vás. To je důležité, kdybyste vyhráli, ať se s vámi můžeme spojit. A pak už si můžete vybrat recept, který vám se líbí, kterému byste rádi dali hlas. A u něj pak zmáčknout zelené tlačítko hlasovat. Tak jednoduché to je. Součet hlasů pak určí vítěze, kterého vyhlásíme jednak ve vysílání, ale pak taky na velkém finále, které uslyšíte v druhé půlce listopadu právě v éteru. Místo našeho pořadu Pochoutkový rok, té standardní verze. Ve stejném čase bude i naše porota pracovat a hledat ten nejlepší recept desetiletí. Tak co myslíte, shodnete se s ní nakonec nebo ne? Výsledky samozřejmě oznámí na velkolepém finále, které se uskuteční za dohledu všech účastníků letošního pochoutkového roku, těch, kteří znovu pekli, smažili, vařili a připravovali recepty podle vítězů. To znamená, že uslyšíte ve vysílání třeba Naďu Konvalinkovou, Romana Pauluse, Ivana Vodochodského, Vojtu Vrtišku a další, ale i další speciální hosty a gratulanty, kteří na naše finále dorazí. Ovšem se ještě zavčasu dozvíte. Teď ovšem rychle na naše stránky pochoutkovýrok.cz, kde se hraje o velké ceny v případě našich soutěžících, ale i vy budete odměněni. Pomozte nám a nechte žít dál pochoutkový rok, který je s námi už 10 let. Za malou chvíli si budeme povídat třeba o studánkové vodě, která zažívá velkou renesanci.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Během října a listopadu se na různých místech dodržuje tradice zamykání studánek na zimu. Jsou ale studánky, ke kterým lidé chodí pro pitnou vodu po celý rok. Jednou z nich je i studánka v Plzni Bukovci. Měl bych ale říct, že se nejedná o klasickou studánku se stojatou vodou.

0: Berchová z odboru životního prostředí.
1: Z mikrobiologických parametrů je to hlavně Escherichia coli a coliformní bakterie, z fyzikálních barva zákal a pH a z anorganických jsou to dusitany, dusičnany a amoniak. Ta voda je pitná, není to teda kojenecká voda, ale je to pitná, dobrá voda.
0: Tak já ochutnám. Je to vynikající a chladná. Pro Bukovecké je prý Studánka tak trochu záhadou. Nevědí, kde se voda bere. Podle plzeňského hydrobiologa Jindřicha Durase je ale vysvětlení zcela prozaické.
2: Vývěry podzemní vody jsou docela běžnou součástí krajiny. Zrovna v tom Bukovci je to na dně údolí Berounky, takže celý ten svah nad Berounkou dává tu podzemní vodu, tam se ta podzemní voda vytváří, sbírá a pomalinku tím podzemím postupuje k té řece.
0: A právě v Bukovci se stalo, že vyvěrá ze země na povrch. Výhodou Bukovecké studánky je, že se nejedná o stojatou vodu. Jak mi vysvětlil klatovský hygienik Svatopluk Krýsl, stojatá voda je vždycky potenciálně nebezpečná.
3: Protože tím, jak voda stojí, tak samozřejmě více napadá bakteriema. Dochází tam různým chemickým procesům. Čili voda, která teče, má tu velkou výhodu, že pravděpodobně ona je plná kyslíku. A právě přítomnost kyslíku v té vodě dělá z pitné vody velice chutnou záležitost, skutečně pitnou vodu.
0: Odborníci shodně nabádají k obezřetnosti. Ani cedulka pitná voda u zdroje nemusí být směrodatná, jestliže nevíte, jak je stará. Rozbor provedený před několika měsíci pak s ohledem na možnost jednorázového rychlého znečištění bakteriemi, třeba po dešti, také není stoprocentně spolehlivý, pokud nejde o hlubokou podzemní vodu. Hlavní zásadou je tudíž použít zdravý rozum pokaždé, než se někde venku napijete.
4: Od toho, že vám voda chutná, prostě není možné odvodit, že je to voda pitná. Další informace o studánkových vodách najdete i v článku na stránce www.pochoutkovirok.cz. A za malou chvíli si v rámci oslav 10 let trvání naší soutěže připomeneme i skvělé setkání s Ivanem Vodochodským na oslavách 10. narozenin v Kostelci nad Orlicí. Podrobíme ho takovému, řekněme, gastronomickému výslechu.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: A už je nachystaný Ivan Vorochodský. Ivane, pojď. Přijmi opět prostor pro naše povídání. Tak, Ivane, já mám pro tebe několik slov a chci slyšet tvoji první reakci, co se ti vybaví. Je to kolem jídla všechno.
1: Dobře.
0: Co tě napadne?
1: Tak, pojď do mě.
0: Schumacher. Co se ti vybaví?
1: To zní jako kapelník, ale vím, že to je jídlo chodský, tuším, jako no.
0: Já myslím, že Morava. Kočičí svatba.
1: To je taky jídlo. No, tam byly brambory, myslím, a brambory, těstoviny a špek, jestli se pletu.
0: Pukavec.
1: Z naklíčeného hrachu. Něco. Jídlo.
0: To je vejce.
1: Ne, počkej, pukavec, jo, počkej, jo. To je pučálka z toho hrachu, jsem debil. Pukavec je vejce, jasně.
0: A objevil jsi někdy? Takhle no, bylo doma?
1: Co pak doma? Zažil jsem na vojně, když jsem byl a dělal jsem jako bažant v snídaně a už jsem měl rozkleplejch, já nevím, 500 vajíček jsem měl rozkleplejch. Tam a, si to vždycky, a musel si v domě předpět, že musíš vždycky rozklepnout 10 a když je v pořádku, tak je do toho kotle. No a my na to kašlali, že to jelo do toho kotle. No a bylo to asi 560. vajíčko a pukavec. A všechno vyhodit. A samozřejmě zaplatit k úhradě, že jo. Nic moc příjemného.
0: Ale jdeme dál. Květák.
1: Květák, smažený květák, vynikající věc.
0: Stůl pro čtyři.
1: Stůl pro čtyři? To je málo. Když už vařím, tak já vařím minimálně pro 10 vždycky.
0: Svatební dort.
1: Nemusím vůbec. Nemusím. Musí být, nesmí být dusivej, nesmí tam být moc máslový hmoty, ale když je dort, kde je krémová, šlehačková náplň, tak to si zobnu, ale jako, že bych to vyhledával, ne.
0: Bílý talíř.
1: Bílý talíř je základ vůbec platingu, to znamená servírování. Já si myslím, že bílý talíř je prostě klasika, nepřekonatelná a nepřekonaná a prostě jídlo, každý jídlo na bílým talíři vypadá skvěle.
0: Omáčka?
1: Omáčka samozřejmě je základ jídla a dobrá omáčka, tu dneska kuchaři taky už moc neumějí, protože dobrá omáčka se musí vystát, stejně jako každý jídlo, musíš vystát základ, musíš u toho bejt a musíš mít ty chuť, abys tu omáčku doladil. Omáčka je kumšt.
0: Koláč.
1: Koláč, pokud nemluvíme o koláči sledovanosti nebo koláčích podpaždí v létě, tak koláč jako takovej, taky nic moc. Dám, když už tak si dám, když někdo dělá ty malý svatební koláčky, tak ty mě chutnají, jo? A nebo takový ten, jak se jmenuje, trojctihodný, nebo se tomu říká?
0: Dvojctihodný.
1: Dvojctihodný koláč.
0: Vevnitř tvaroh, navrch
1: podle. Jo. Mm-hmm. Tak to si zobnu a taky, můžu, jednou za rok stačí.
0: Recepce
1: je parádní. Já jsem se na recepci něco navařil, nachodil. Chodívali jsme vařit na hrad za minulého režimu. Chodili jsme vždycky, když byl sjezd Komančů, tak nás ze všech interhotelů stáhli do Paláce kultury. Když to otevřeli, dotočili tam Sváťu Kuřátka a otevřeli to, byl tam první sjezd, tak nás všechny kuchaře z interhotelu stáhli a my jsme museli vařit pro těch 5000 lidí. A tam jsme viděli věci, které jsme v životě neviděli předtím. To byly ty velké automaty, že si na jedné straně házel brambory, na druhé straně ti vyjížděli vařený, že jo? Na jedné straně si házel řízky naklepaný a projížděli vanou a na druhé straně vypadávali smažený, že jo?
0: A kuchařů nebude potřeba.
1: No, bude, protože to musíš obalit, musíš to. Já jsem. A kdo byl drzej, a já jsem byl drzej, tak jsme za trest naklepávali 5000 španělských ptáčků, že jo?
0: Ty jo.
1: Jo, to, víš, co to je? 5000 ptáčků asi ve 4 lidech, strašný. To už nevíš potom, jak s tou rukou zápasit, jo? Takže tyhle věci jsme taky, ale vždycky tam měl ten bonus, že tam vždycky něco zbylo, že jo, potom, jo? Protože tam bylo prsty, tam byly uhráky, americký cigára, že jo, koňaky. Tak to šlo vždycky basa koňaku nad stůl, basa koňaku pod stůl. Takhle se to potom dělilo, že jo?
0: Ubrus.
1: Ubrus, my moc ubrus nepoužíváme teda, myslím, akorát
0: prostě. Protože by se pořád pral?
1: Pač, jsem trošku čuňátko, takže by tam bylo furt zaprasíno, ale taky hezký ubrus na hezký prostírání, patří to ke stolování určitě. A na zámku obzvláště. Hmm.
0: Ivan Vorochodský, náš host, děkuju moc, Ivane.
1: Děkuju a dobrou chuť.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A teď už je tu rada z etikety. Ladislav Špaček, odborník na bonton, by dnes mohl poradit, jak si třeba vylouhovat takový pytlík čaje, když si tento nápoj objednáme v restauraci nebo nějakém noblesním podniku. Jak udělat tuhle věc, abychom nestratili glanc?
1: Podle toho, jak zacházíme s tím sáčkem čajovým, který je vyluhovaný a teď přemýšlíme, co s ním, tak podle toho poznáme dobrou restauraci, dobrou kavárnu, dobrou čajovnu. Protože je hned jasné, jestli personál myslí na hosta, jestli myslí na to, že za 3 minuty bude potřebovat někam odložit ten vyluhovaný sáček. A jestliže nemáme ho kam odložit, no tak nastává problém. Ten sáček těžko můžeme odložit na podšálek toho čaje, který budeme pít, protože tam samozřejmě vznikne louže, kterou bychom si potřísnili oděv a navíc by to bylo velmi nechutné. Jestliže nemáme žádnou možnost, tak ho tak říkajíc trochu vyždímáme, to znamená přes okraj lžičky, tím provázkem trochu jaksi stlačíme, aby z něj vytekl přebytečný čaj a potom ho musíme odložit na ten podšálek. Je to ale krajní řešení. Daleko elegantnější je, když nám obsluha tu misku na odložení vyluhovaného sáčku sama přinese. Pokud ne, neostýchejme se a řekněme si o něj. Obsluha možná není zcela kvalifikovaná a je dobré ji k tomu trošku vést, případně ji to naučit. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr je tu v rámci oslav 10. narozenin pochoutkového roku taky soutěž o kuchařku Sladké Česko. Minule jsem se vás ptal, kolikátým výherním soutěžním receptem pochoutkového roku byly ty kynuté rohlíčky máčené v másle. Byl to 36. recept. A ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto majitele kuchařky Sladké Česko. Poštou ji dostane Marián Kapusta z Brumova Bylnice, Pavlína Soukupová z Bechyně a Eliška Nevečeřalová z Proboštova u Teplic. Gratuluju moc. A teď k té novince, kterou jsem sliboval. Už jste určitě zaregistrovali, že od tohoto týdne je už naplno v prodeji naše nová unikátní kuchařka, která vznikala 6 let. Díky pořadu Adventní pečení s Josefem Maršálkem jsme nazbírali spoustu krásných a jedinečných vánočních a adventních receptů. A ty jsme dali do naší kuchařky. K nim jsme přidali dalších zhruba 25 a vznikla unikátní kuchařka s 50 sladkých, krásných vánočních receptů, především na cukroví, ale taky na několik druhů vánoček, bábovek, dortů, závinů, štol a všeho možného, co k Vánocům patří, včetně třeba takového vaječného koňaku. Tuhle krásnou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete už teď objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz. Objednávat si můžete také přes telefonní číslo 724 819 319, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Knížku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A pozor, ta dobrá zpráva je, že tuhle kuchařku můžete u nás v průběhu podzimu také vyhrávat. Dnes se tedy ptám, co dal navrch karamelového koláče dnes při tom posvícenském pečení Vojtěch Vrtiška? Zakončil ho čokoládovou polevou nebo šlehačkou? Co dal navrch karamelového koláče Vojtěch Vrtiška? Pokud si myslíte, že to byla čokoládová poleva, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že navrch karamelového koláče dal Vojtěch Vrtiška šlehačku, budete posílat soutěžní SMS-ku ve tvaru Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. A pravidla jsou stále stejná. Připomenout si je můžete na webu pochoutkovýrok.cz, posílat SMS-ky až do půlnoci z úterý na středu a příští týden poslouchat, jestli jste nevyhráli. Tak vám držím palce a pokud nechcete riskovat, že zrovna na vás se usměje štěstí v soutěži, tak si tu knížku prostě objednejte. Pochoutkovýrok.cz je adresa, kde se dozvíte všechno potřebné. Mějte se krásně a krásný podzim i s posvícenskými dobrotami přeje dopředu Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Frýdku Místku nebo Havířově je už jasná podoba radnic. K referendu v Ralsku na Českolipsku nepřišlo dost lidí. Zítra bude převážně polojasno až oblačno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Některá města už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo Havířov. Ve Frýdku Místku zvítězilo hnutí Naše město FM.
3: 53-tisícové město povede Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek. Primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb.
4: My jsme ani nemuseli vést nějaké zásadní koaliční jednání. My jsme dlouho táhli město i v tandemu, dokonce i v menšinové koalici.
3: Havířov povede dosavadní koalice. Vítěz voleb Havířov sobě skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO.
5: Ty další pozice máme tam teď v tuto chvíli nějakých asi 98% už shody, ale jsou tam nějaké ještě věci k diskuzi.
3: A třeba v Karviné chce Hnutí SPD nechat přepočítat volební hlasy. Místo v zastupitelstvu Karviné mu uniklo o 2 hlasy. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Referendum o solární elektrárně v Ralsku na Českolipsku je kvůli nízké účasti neplatné. Vedení města to zveřejnilo na úřední desce. Hlasovat o krajském projektu plánovaném na bývalém vojenském letišti přišlo 34% voličů. Přes 83% z nich bylo proti. I kdyby hlasoval dostatečný počet lidí, pro Liberecký kraj by byl výsledek nezávazný.
6: Referendum mělo dvě otázky. Město se také ptalo, zda se mají i budoucí energetické projekty na pozemcích Ralska projednávat v referendech. Zhruba 80% lidí bylo pro. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z Hnutí ANO, který po prohraných volbách vedení města opouští, bude záležet na nově zvoleném zastupitelstvu, jak se k projektu postaví. Z Ralska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se z ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit co nejbezpečnější podmínky pro virtuální prostředí a jak by ho mělo dítě používat.
7: Podle lektorů projektu e-bezpečí nemusí rodiče rozumět všemu, co dítě online dělá a nemusí znát každou aplikaci. Informace na webu Digitální rodiče se liší podle zvolené věkové skupiny. Podle výzkumu Univerzity Palackého 8% českých školáků patří mezi problémové uživatele sociálních sítí. 36% českých dívek zažilo šíření strapňujících fotografií na internetu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne i jasno. Výjimečně se místy vyskytnou slabší přeháňky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 je na kilometru 306,5 směrem do Ostravy odstavená porouchaná dodávka. A na Pražském okruhu je až do ranních 5 hodin uzavřený levý jízdní pruh na kilometru 16,5 směrem z letiště na dálnici D7. I to kvůli údržbě mostu. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
8: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
9: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbý já nebo vy?
8: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
9: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
8: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
9: Tak se pochlup.
8: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
9: A kdože?
8: Vašek Vidra.
9: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix,
2: že
3: dokonce... Říká to
4: schování?
2: Ne, mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a já jsem řekl, schody. A proběhl jsem se po nich nahoru a dolů. A když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce znovu od Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál, už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2x2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovuješ, Vidra.
6: Sorry, vole, pančely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš, když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozdl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Ale to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A poté jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže, než my sami. Rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři! A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No?
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu liška bystroučka?
4: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vyprdlajs.
5: Lišku bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: Já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: Není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě čtyři. No Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločina trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako obrázky.
7: Jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisty,
2: no,
3: že jo,
2: mohl jsem nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, Čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dudáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No a to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesví.
3: Ano, tady si to odložte, když tak jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, ono je to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo. Ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no. Jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, tak to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole... Ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle, Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: Kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: A no tak teď to není jenom pro děti, že jo? V podtitulu tam jsem napsal tam na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojejí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem, ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral, nebo co?
3: No, stavě, ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: Tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: No a poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál, ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval, jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou na

0: a hodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím. Zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec. Já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. No. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákaj, Ještě. Válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor, ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. By musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
2: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
2: No takhle ducha plně. Jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
2: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
2: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
1: Ty jo!
2: No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávoral.
2: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
2: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
2: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
2: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
2: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
2: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
2: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
2: Jo, ten v té bundě.
1: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
2: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
1: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
2: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
2: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně. Hodila si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
2: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
2: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
2: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
1: Ježišo, už je to tady zase, no.
2: Nenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
2: A jak ti vyšila facku? Jak to na bláchovce? Protože jsi štípnul.
1: Já jsem ji neštípnul, ty to moc dobře víš.
2: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
2: Jsem ji štípla sama.
1: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
2: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to jsou takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
2: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Větrej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. Z čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, au, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: No, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Copak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
8: Taky?
5: Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, hlejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, stále ještě nedělní, můžeme říkat, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbíjí 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, tak jako vždycky máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se a povídání a jako vždycky pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si u nás vyberete, třeba si i při našem vysílání zabroukáte nějakou tu svoji oblíbenou. No a teď samozřejmě přichází na řadu otázka, o čem to dnes bude. Ráda jí zodpovím. Téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo? A v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdí, tvrdší, přísnější? Jdou vaše děti mimochodem ve vašich šlépějích a předali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě a jednoduše svojí cestou. A co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou a chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli třeba vychovávat trochu jinak, že my mohli být samostatnější a méně rozmazlené a tak dále a tak dále. A někdy se to prostě nějak také nevyvede. Co vy a vaše děti, vaši potomci? Telefon, téma hodně široké pro každého z nás, co si budeme povídat. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, moc se na vás těším, právě otevíráme a začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Rezek a jeho písnička Jménem jsi. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače z celé ČR.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. No asi začnu otázkou, kolik pak máte dětí, kolik pak máte potomků?
1: Potomky mám dvě děti.
0: Dvě dítka, no jo.
1: Dceru a syna.
0: A jak pak to šlo ve svých časech?
1: No, šlo to. Začnu dcerou, ta je rok starší teda než syn. Průběhu základních školy nebo dětství to bylo taková pohodička, všechno šlo jak na drátku. Si myslím teda, aspoň to, jak já jsem to cítil. Mm-hmm. Potom začaly takové větší starosti, když byla na gymnáziu. Pak se hlásila na vysokou, nepodařilo se to, tak šla se učit zahradnictví. Pak se na tu vysokou dostala, vystudovala tu vysokou školu. No a vlastně tím pádem, jak šla na vysokou, šla do Brna na krajinářskou zahradní architekturu. Takže tam vlastně byla první rok a potom 4 roky byla v Lednici na Moravě dole. Na jižní Moravě tam dostudovala. A vlastně už se z Brna nikdy nevrátila. Zůstala tam.
0: Zůstala v Brně.
1: Je tam teda tak, protože říkala Brno je Brno. Já ji dávám za pravdu, protože když tam přijedu, tak se tam cítím opravdu dobře.
0: Jo, líbí tak to je dobře.
1: Tam, líbí se mi to tam, jako je to tam pěkné. Takže teď pracuji momentálně, nebo vystřídala několik, bych řekl, takových zaměstnání. Vždycky byla účast na různých konfliktů. Ona je taková, jako bych řekl, Abych to neřekl špatně, nemá ráda nepoctivost, protěžování, vyskakování nad někým, zneužívání své moci a podobně.
0: Takže jste na ní určitě pyšný, že jo, že jste ji takhle vychovali hezky.
1: Teď dělá tam v informačním centru nějakou PR manažerku nebo něco takového, ale co má vlastně, nebo na co jsem, no, někdy to zazdívám, někdy to schvaluji. Založila totiž charitativní kočičí spolek Kryšpín. Mm-hmm. Ona zachránila kdysi z útulku jednoho kocoura, který byl tyraný těma ostatníma kamarádama tam.
0: Jo.
1: Ten potom zemřel, teď má další kočku, to je pro změnu zase hluchá. Ale to nevadilo, ten k tomu spolku.
0: Ano.
1: Založila ten spolek, aby pomáhala těm takovým, jak já říkám, venkovským babičkám, které se starají o 20, 30, 40 koček. Mm-hmm. A vlastně tím spolkem charitativním má pod sebou, říkala, že to číslo je konečné, ale to se pořád zvětšuje, několik desítek těch spolků, starají se o zhruba o 1300 nebo kolik koček.
0: Ježiš, no.
1: To znamená, že jako, když to sečtu dohromady, jo, u těch babiček a podobně, je jich na to několik a jako získali prostředky různými způsoby. Mm-hmm. Největší způsob mám doma, protože to je manželka, která háčkuje kočky. Ta jich uháčkovala těch koček snad už stovky. Oni vždycky mají nějakou dražbu pro určitý spolek, tak tam manželka uháčkuje kočku.
0: Mají tyhle suvenýry
1: k tomu. Velikosti 50 cm, 60 cm a podobně.
0: No pane,
1: potom se to jakoby draží, ta kočka a ty peníze potom pro ten určitý útulek. Uh-huh. Takže toto je vlastně, jak říkala, supluje svým způsobem v některých místech stát nebo obce, protože obce mají zapomenout se z nějakého zákona starat o toulavá zvířata a tak dále, to nedělají, takže to dělají ty babičky, které ze svého důchodu třeba platili opravdu, pak neměli ani sami na jídlo, takže ona Lenka vlastně zaštituje tady tímto způsobem ty babičky. Takže to je dcera, kluk ten začal, byl v mateřské škole, začal nabírat na váze, tak já jsem ho dovedl na zimní stadion, kde se chytil s mantinelu a řekl, já nebudu brusit, začal brečet. To bylo první seznámení s ledem. No a pak jsem s ním teda jako prošel od té první třídy až do 9. třídy. Chodil jsem na tréninky s trenérem, to měli tréninky od 6 do 7, jako ráno před školou. To byla sportovní třída. Trenér přišel a říkal, dneska to musíš vědět sám, tak jsem obul 25 kluků, utahoval jsem jim brusle. Já jsem měl za chvilku ty maličkou hranu jak plechy, protože to ty šňůrky se mi tam zařezávaly, ale zvykl jsem se na to. Potom kluk pokračoval se svými dětmi, se svými kluky, s Vaškem a s Jirkou. Taky dělali hokej, jezdili po turnaji, kluk vystudoval potom fakultu tělovýchovy, udělal si trenerský kurz.
0: No krása. Ten Kopřivici
1: v hokeji dělal šéf trenera určitou dobu. No ale bohužel onemocněl takovou tou onkologickou nemocí. Bojoval s tím rok a půl, no a už tady mezi námi není. Takže
0: tak to je mi moc líto.
1: Vzpomínka na něho, jak když se podívám na ty kluky, tak...
0: Tak jste pyšnej vlastně, co dokázal.
1: Jo, taky, no. Ten starší dělá rozhodčího a... No prostě žijeme, co se dá dělat.
0: Já vím, dějou se věci.
1: Různé rány a tak dále. Ale jako chci říct, jsem spokojený s tím, snažíme se to zvládat a taky to zvládáme.
0: Tak to je dobře.
1: To bylo
0: tak,
1: v rychlosti takový...
0: Ano, já vím, je to v tom, tady u nás ty příběhy jsou takové pokrácené časově, protože tak to prostě je, ale každopádně moc vám děkuju a myslím, že můžete být pyšný samozřejmě na své děti, protože se toho mnoho povedlo a určitě vám udělali spoustu radosti. I když samozřejmě přišly tyhle ty vážné, smutné chvíle také a prožitky. Každopádně, Oline, moc děkuju, hezký zbytek neděle přeju.
1: Já vám děkuji.
0: Vydařený celý příští týden a budu se těšit zase.
1: Ano, budu se těšit taky.
0: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Dávno. No a během písničky se k nám dovolala ze středních Čech Marcela. Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Moc vás zdravím. Tak z kterého konce začneme s vámi? Povídání o dětech a nepjací jsou naši potomci. A co to všechno obnášelo je vychovat, vypiplat třeba v těch takových nějakých těžších obdobích a tak?
1: Já bych to řekla možná z druhé strany.
0: Mhm.
1: Že potom chtěláme proto, aby jsme měli nějakou budoucnost, byť si to nechci připouštím, ale je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Pro někoho je to možná kliše, ale pro mě ne.
0: Mm-hmm.
1: Takže no. Asi rozhodneme se mít děti, máme je a pak je vychováváme. Staráme se, děláme pro ně úplně všechno jako rodiče, předpokládám i širší rodina. S tím, že ten angréš, tenhle něco, zasadím tam, až oni budou velký a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: Čili to všichni známe. Prostě jsou to babičky, které říkají to, že víš, až tady nebudu, tak tady pro tvoje děti a pro tebe a tak. A pořád to vlastně všichni stavíme na tom, že vlastně to děláme pro někoho.
0: Jo.
1: Pro ty děti. Souhlasíte, doufám.
0: Mm-hmm.
1: Ať jsme velký nebo malý, ale prostě všichni děláme vlastně to pro svoje děti, pokud je máme. Máme to štěstí.
0: No já vím, ale tak to téma je nějakým způsobem dnes v noční lince postaveno, takže
1: tak.
0: Zkrátka povídáme
1: takže
0: si.
1: Takže já bych ráda mluvila o dětech, který už nejsou.
0: Mm-hmm.
1: Tak a samozřejmě může stát úraz, může stát, jak tady pan Olen říkal, úmrtí, že jo.
0: Mm.
1: Může stát plno věcí po cestě toho života, kdy rodiče zůstanou vlastně bez dětí.
0: Mm-hmm.
1: To všechno pochopitelně, je to život, prostě stává se, ať je to
0: ano, ano.
1: Nehoda, ať je to nemocné léčitelné a podobně. Ale zapomíná se často na jednu věc, na pohřešované děti.
0: Mm-hmm.
1: To znamená děti, které jsou někde ve válku, čtvrtém takhle. A ty rodiče vlastně nevědí. Jestli zasadí další angréš, další strom, jestli jejich věci skovat, jestli vůbec se vrátí, kde jsou, co jim je. A tak. Takže o tomhle se vůbec o tomhle tématu nemluví. A mě to celkem jako mrzí, protože jsem jedna z maminek, a věřím tomu, že, nebo vím, že nejsem sama, v situaci, kdy je to mnoho let, mám pohřešenou dceru.
0: Mm-hmm.
1: Byla jí 17 let, byla to úspěšná, mladá slečna, mm-hmm. která měla už svůj život. Řeknu, že to byla introvert, byla to holka, která se dobře učila, měla hodně kamarádů, trošku sportovala, bavilý život, měla život před sebou. Tak. Přijde den, kdy prostě to dítě zmizí, není.
0: No já vás poslouchám,
1: Já vím, že jste ticho, vím, že na to není co říct, na to opravdu není co říct.
0: No není, protože já o tom nic nevím, takže se mi velmi těžko
1: tak,
0: na něco ptá,
1: já právě hledám slovo, jak to rozumně vysvětlit.
0: Uh-huh.
1: Já jsem byla jako matka u toho, kdy dceru unesli. Prostě nás přepadli.
0: Aha.
1: V Praze v roce 2011, mm-hmm. bezpečný zemi. A teží lidi prostě se to unesli, dneska je to 15 let a není.
0: A nevyšetřilo a se jenom, nic, nezjistilo se nic, nic se neděje, jo? Nebo děje, ale
1: nic se,
0: nejsou
1: nic
0: výsledky.
1: Se neděje. Ne, no nejsou výsledky. Já to řeknu takhle úplně vážně. Na začátku dokonce nám bylo bráněno, aby jsme ji hledali a policie nekonala. Dopadlo to opravdu v těch prvních dnech, nebo možná co nechtí, nech špatně. A to tady rozebírat nechci. Já chci mluvit o tom, že samozřejmě systém selhal, kdyby neselhal, tak by asi včera byla buď živá, mrtvá, nalezená, ale prostě není. A já chci mluvit o tom, že jsou děti mrtví, živí, zdraví, v pořádku a taky pohřešovaný. O tom se bohužel nemluví. A já bych tímhle tím telefonátem chtěla na to pozornit z jednoho prostého důvodu.
0: Mm-hmm.
1: To, že určitě všichni známe tu větu, dej si pozor, ať nikdo nikam nevtáhne, nechoď tamhle, dávej na své pozor. To známe všichni, ale věřím, že i do dnešního dne se to určitě dětem říká, aspoň doufám teda. Ať jsme byli malí, velký, ať jsme starší, prostě dávej si na své pozor, ať se ti něco nestane. A teďka si představte, že tohle všichni asi známe a všem nám to bylo říkáno, ale nemůže to ovlivnit. Ten člověk, ten človíček to nemůže ovlivnit, prostě ano, ví to, ale prostě stane věc, kterou nemůžete ovlivnit vy jako rodič, ani jako to dítě. A teď co? Dobře. A teď to je to, proč volám. Chci říct, že jsou děti, které jsou v pořádku, rodiče jsou v pořádku, a stane se takováhle vážná věc. Tak já bych ráda jenom, jestli byste mi dala několik minut.
0: To nemůžu, to se nezlobte, už mluvíme přes pět
1: minutu, dvě.
0: Nemůžu.
1: Abych vám řekla, jak to vypadá, když se tohle stane.
0: Nemůžu, já vám rozumím, paní.
1: Stane se to, že přijdete o dítě a nevíte, kde je. Tak.
0: Paní Marcelo, to jsme všechno řekli. Mně to je strašně líto, tak. Co se stalo.
1: Ale to není o to líto. Mně jde o to, aby to prostě posluchači slyšeli.
0: Ano.
1: Aby se nad tím zamysleli, aby to nebrali na lehkou váhu, ano. Že to může stát zítra dnes znovu, komukoliv. A že ty následky jsou opravdu hrozný. Rodina tím trpí, samozřejmě spolužáci, škola, úplně já nevím, všichni. Hmm. Jo, že to je zásah nejenom jedné rodiny, jednoho.
0: Já vám dítěte, rozumím.
1: Ale že to je zásah prostě do celého spektra dalších rodin a lidí.
0: Paní Marcelo, můžete mě chvilinku poslouchat?
1: Proč vám to říkám, proč vám volám, aby se to dalším lidem nestalo?
0: Ano, ale noční linka to nevyřeší, paní Marcelo. Mně je to nesmírně
1: vyřešila. Já to nechci, aby to vyřešila.
0: Paní Marcelo, je mi to moc líto, ale musím poděkovat. Přeju všechno dobré, každopádně je mi to líto, že se to přihodilo, ale opravdu tenhle ten případ tady nevyřešíme a nevypátráme, protože prostě je to velmi vážná situace a ta noční linka je opravdu o něčem jiném a o jiném povídání. A tohle to prozkoumat takovouhle vážnou situaci patří opravdu si myslím na jiné úřady a na odborníky, aby se do té situace zapojili a řešili to. Každopádně vám moc děkuju za návštěvu a držím palce, přeju všechno dobré. No a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A tohle to byl Spiritual Quintet, ta písnička Trh ve Scarborough. Jinak máme za 11:45 a na telefonu pozdravíme Helču od Poděbrad. Krásný pozdní večer, Helčo, moc zdravím.
1: Já taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Nemůžu se mými dětmi chlubit, protože oni jsou hodně slušní, ale jsou každý úplně jiný a ani jeden není po mně, takže já jsem se jim nepovedla.
0: Řekli oni tobě, nebo jak je to?
1: No, prostě z toho, z těch představ, co oni by si představovali maminku takovou, která by doma háčkovala, štrikovala
0: jo.
1: A jako pečovala, no tak já prostě bohužel taková maminka nejsem. Já jsem sice štrikovala jako holka, když mě to učila moje maminka, ale moji dceru to nebavilo, takže co bych štrikovala,
0: šla,
1: když mě to sam,
0: šla si
1: mě to
0: jinou cestou
1: moc
0: prostě.
1: Nešlo, že jo, tak to. A teď oni jsou ještě o 8 let od sebe a no, každý má jinýho tatínka.
0: To je dost 8 roků mezi dětmi, to je pravda, no.
1: No, a je to kluk a holka, takže se jako moc nerozuměli. Honzik byl takový pečlivý, všechny hračky si prostě hlídal a ukládal a Helča mu to pak všechno rozbila.
0: Co bylo nejtěžší na té výchově, když ty děti byly s takovým relativně docela větším odstupem v úvozovkách?
1: No, těžký jsem to měla já, protože tatínkové se zúčastnili toho, že se to narodilo a tím pro ně veškerá péče nějaká skončila.
0: Stane se
1: takže
0: někdy.
1: Takže nepomáhali mi, nejezdili jsme na výlety, nic, jo. Navíc ještě jeden jak druhý hrozně žárlivý, takže já jsem nakonec nesměla mít žádný kamarády, kamarádky, tak jsem ani nemohla chodit na kafe ke mně. Přišli jednou na kafe kamarádky, to jsem měla druhýho manžela, no tak se párkrát dal do hovoru a oni mi řekli, hele, příště teda přijdeme, až tady nebude. No, takže to nebylo nic takového, co by nám, co by jsme byli veselí a takový dobrý nálady, takže já jsem byla pořád frustrovaná, pořád prostě, když jsem si nemohla odskočit a trošku si jako sama někde zažít, kdybych si měla jenom jít do parku někam třeba hodinu číst knížku nebo se potkat s nějakýma svými kamarádama, tak by to ještě šlo, že bych si psychicky ulevila. No a to já jsem neměla, takže to mělo taky vliv na moje děti. No a takže mám hodní děti, nemůžu říct, že by nebyly hodní. Honzik je teda hodnější, což dceři vadí, protože říká, že já jsem mu vždycky dávala přednost, ale to je těžký, že on se učil dobře, dcera se neučila dobře.
0: Jo.
1: A i když se mi to furt nepřipomínala, tak občas prostě se o tom mluvilo, že on samý jedničky až do 9. třídy a jí to ve škole nebavilo, že jo. No, takže prostě si ten vztah takovej sesterský, bratrský nevytvořili. A tím, že já jsem se rozvedla jsem se i po druhý, tak to taky bylo špatný, protože jezdili za tatínkama a bohužel mi neřekli, jak to tam vypadalo. Řekli mi to až teprve před pár lety. Kdybych to tušila, tak se možná nějak zasáhla. Ale tenkrát nebyly takový ty linky bezpečí a důvěry a všeho možného, že ty děti mohly někam zavolat, nebo rodiče mohli někam zavolat a poradit se. No, a oni byli takový, že mi to neřekli prostě, co se tam děje. Takže jsem jim nemohla nějak pomoct, jsem to netušila.
0: Jasně.
1: No, takže takový nějaký sešlosti na štědrý večer, že děti přijedou a vnoučata přijedou a takový, tak to my nemáme. to my nemáme. Oni přijedou, ale ty mají práci, tak nepřijedou ten den. Tyhle ty zase nepřijedou jindy, jo, takže teďka jsou na ty osmdesátiny, jo, tak syn ještě mi nepopsal, protože byl nemocný a teď je zase nemocný, takže nemůže řídit, jo, tak, a taky bydlí 100 kilometrů daleko. No, dcera teda tady byla s manželem a ty se odstěhovali 130 kilometrů daleko. Jo, vnučky nemám tak daleko, ale nemají čas, jo, mají děti, mají práci, jo. Takže moje osmdesátiny se protáhnou nejspíš do Vánoc.
0: No, ale tak to zase hezká zpráva, že můžeš pořád oslavovat s dětmi, jak po různu jezdí na přeskáčku. Tak Helčo, poděkuju, čas letí jako bláznivý, jak se říká.
1: No, ale ještě jsem chtěla říct, že ani jedno dítě není po mně, což je taky na překážku. Protože si s nima tak nerozumím.
0: Jo, že máš pocit, že kdyby to trošku... Jasně,
1: no,
0: jasně.
1: Já jsem nosovala teď 80 a ani jedno dítě tam nebylo.
0: Jo.
1: Protože prostě se jim tam nechtělo a nakonec jsem byla ráda, protože jsem byla taková, měla jsem tam ty kamarády, tak jsem byla taková
0: tak jste to měli trošku jinak.
1: Společenská, ano, všechno. Ano. A moje děti mě takovou ani neznají.
0: No prosím, Helčo, musím poděkovat, nedá se nic dělat, popřeju krásný.
1: Jenom něco řešila, pořád jenom dýchala, že nejsou peníze.
0: Popřeju krásný nedělní večer, no. Ať se to všecko vydaří a děkuju za povídání a za návštěvu, děkuju moc krát.
1: Jo, já se přihlásím, myslím, že máš zase, já nevím, kde 23.
0: Uslyšíme se určitě brzo. Ano, ano, děkuju, naslyšenou, popojedem.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička a teď už pozdravíme do Olomouce paní Elišku. Eliško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Rytusko, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát.
1: No a chtěla bych se trošku taky zmínit o mojich dětech.
0: Povězte. Je, kolik?
1: No, já mám svoje 3.
0: No, panečku.
1: A 11, já jsem 7 vnuků, vnoučat. A 11 pravnuků.
0: Jo, tak zůstaňme u těch dětí, jo, abychom dodrželi to téma.
1: Přesně tak. Takže já jsem je opravdu, já jsem starostí velký s nima. Oni se mnou taky, protože manžel, ten si našel jinou paní a odešel a nechal mě samotnou s těma. Jedna, ta nejstarší, už se vdala. Mezi tím syn byl na studiích a ta nejmladší měla 10 roků. Takže jsem to měla dost těžké, jenomže já jsem člověk, který si tohle připustí.
0: Jo.
1: Takže jsem si vlastně našla ještě jednu práci. Měla jsem 2 zaměstnání, aby nepocítili, že tatínek odešel, že? No a tak celkem to všechno dobře dopadlo. Pak jsem akorát s tím mojím, měla jsem nejmilejšího vnuka, Tomáška.
0: Ano.
1: A ten jel do Německa s kamarádem a havarovali je jako, on byl jenom seděl tam a prostě řidičovi se nic nestalo a on toho nevyšel. Tak ten nejmilejší Tomášek to se ztratil. A potom jeho sestřičku, ta zemřela taky, moje vnučka.
0: Aha.
1: A zůstali od něj 3 děti, 3 chlapci. Takže mám je tady kolem sebe, jsem ráda, šťastná. Teď už jsem měla jít tému jednomu pravnukovi na svatbu, ale nešlo to. Musela jsem se, on mě přišel. Já v Olomouci nemám nikoho, já jsem sama.
0: Ano, ano.
1: Pryč. A tak jsem útorok mluvila, že nemůžu, panče, já chodím s tím mojím vozíkem. No a ten, byla jsem na jeho promoci a byla jsem strašně šťastný člověk.
0: No,
1: protože on studoval tady v Olomouci na právníka a měl promoci, tak to ještě jsem já zvládla. Takže jsem byla na té promoci a strašně mě to dojalo. Prostě byla jsem šťastná, protože jsem říkala, to je výsledek tady toho.
0: No tak to je super.
1: Mě darujou. Takovýhle věci, takže jsou. A opravdu ty moji pravnici jsou opravdu moc zlatý. Já jsem člověk, který nerada jich neužívám.
0: Jo.
1: Radši si mám to prostě, že si hodně pomůžu sama. Dneskom tu byla právě ta nejmladší dcera s tím vnukem, kde se zlomila gazniš na zásloně a to jsem si nevěděla rady. Tak jsem jim to ráno volala a hned po obědě přijeli.
0: No tak vidíte, jak máte ochotné děti. Eliško, a co bylo nejtěžší na tom vychovat ty děti vlastně sama v jednom vaše?
1: No tak nejtěžší bylo to zaměstnání, protože
0: zvládnou to s tou prací.
1: Já jsem pracovala od 7 do 15 v jednom zaměstnání.
0: Je.
1: A ve 4 jsem nastupovala do dalšího zaměstnání. Přišla jsem v 7 hodin a teďkom bylo vaření.
0: A přípravy s dětmi do školy.
1: Na nákup.
0: Ano.
1: Cestou jsem nakoupila, potom se vařilo. Tak vždycky, ještě pokud byli menší, tak ta nejstarší tak jim to ohřála. Takže já jsem se den dopředu vždycky uvařit. Bylo to namáhavé, ale já jsem to zvládla. Říkám si kolikrát, jak jsem to udělala, jak jsem to zvládala. Já si teď dávám tu otázku, jak jsem všechno
0: dokázala.
1: Jo,
0: rozumím, ano, je mi to jasný, naprosto.
1: Protože to bylo dost namáhavé ještě 2 zaměstnání u toho. Takže byla jsem s nima, každý měl pěknou svatbu. Já jsem po nikom nic nechtěla. Takže já jsem jim svatby udělala.
0: Jo.
1: A byla jsem opravdu šťastná, protože zase jsem byla na městnání s dobrýma lidma, který mě pomáhali, jak se dá.

0: dobrze.
1: Tak, to jest dobrze.
0: Także gdzieś to działa na jakaś swadba, tak niewielki, no i dopomóg, że jestem to teraz wladala. Tak to była rada, że mezi náma jeszcze są dobrzy ludzie.
1: No
0: tak
1: je,
0: ja
1: je.
0: Na to wspominam.
1: To je dobrze, to je dobrze. Eliško, no, tak taky že... moc děkuju, jsem ráda, že jste objevila kolem sebe i spoustu lidí, které máte ráda vlastně, jak říkáte, a pomohli. A zkrátka všechno to klaplo, jinak děkuju za návštěvu, popřeju hezký
0: děkuji.
1: Pozdní večer. Hodně zdraví, opatrujte
0: já
1: se.
0: Já hodně zdravíčka
1: taky.
0: A velké pohody vám.
1: A brzy se uslyšíme určitě, jo? Mějte se hezky. Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zpěvačka Kristýna a písnička Hore hronie. Tak pomalu se blížíme, no ještě máme chvilku času do půlnoci. Pozdravíme teď do východních Čech paní Jaroslavu. Krásný pozdní večer, Jarko.
1: Taky pěkný večer.
0: Děkuju moc krát. Tak co pak vás napadlo, když jste slyšela, jestli budeme povídat o dětech, jaký jsou naši potomci, jestli jste na ně pyšná?
1: Mám jich hodně.
0: Máte jich hodně, tak pojďme zůstat taky u dětí, jo, abychom nezabrousili do vnouček.
1: Mám 3 děti.
0: No.
1: Nejstarší syn 57 roku.
0: Velké
1: ten
0: děti.
1: Má taky 3 děti.
0: Jo.
1: Potom má už vnuka, tomu je 2 měsíce.
0: Mm-hmm.
1: A jeho dcera má 2 dvojčata. Párek.
0: Ježiš, tak se vám to tam rozrostlo.
1: 2,5letýho hocha, tak. A potom mám teda 2. syna, ten má taky 3 děti. Holka ta má párek. A oni ještě mají 2 dvojčata, hoši.
0: Mm-hmm.
1: Ten je 24 roku.
0: No tak pojďme zůstat prosím u těch vašich 3 dětí a pojďte zaspomínat na to, jaké to bylo, když jste je musela vychovávat a taky třeba někdy potrestat.
1: Jsou hodný všechny. Já už jsem 21 roku vdovou, takže mě pomáhají, co to jde.
0: To je dobře.
1: Mám je všechny v jedné vesnici.
0: Mhm.
1: Tak jako když potřebuju, tak zavolám nebo to a přijdou mě pomoct. Potom bydlím s dcerou, ta má 4 kluci,
0: mm-hmm.
1: taky má 2 dvojčata, 19 mm. roku, takže mám pořád co dělat.
0: Takže vaříte vy všem, nebo jak je to?
1: Prosím?
0: Vyvařujete pro všechny, nebo jak je to u vás?
1: Ne, to už ne. Mně už je 76 roku a teď se rok léčím s leukemií.
0: Jej, tak máte starosti hodně teďka, aby to bylo dobrý.
1: No, ale celkem mě nic není,
0: tak to je
1: takže
0: dobře,
1: zatím to je dobrý.
0: Tak ať je to v pořádku, co to půjde brzo samozřejmě.
1: Jo, já si myslím, že to bude dobrý.
0: No a co pro vás bylo těžký? Třeba 3 děti, to není jednoduchá věc, když jsou v takovém školním věku.
1: No není, stavili jsme baráku toho.
0: A na co jste na ně pyšná, když se řekne třeba dcera, syn?
1: To.
0: Z čeho máte radost, že se jim podařilo?
1: Hrala, kdybych je pomluvila.
0: Hmm.
1: Tak jako, no a teďka ty malí, ty vždycky říkám, když přijdou, takže mě obveselej. Vždycky vnučky se spojej a přijedou obě 2 třeba.
0: Jo.
1: A přijedou i s těma dětma, ale ty vám se mají tak rádi.
0: No tak to je dobře.
1: Holek,
0: no.
1: Že když přijedou, tak oni každá baťoch nějakých věcí na sebe, co si tady půjčujou.
0: Aha.
1: A hrajou si spolu, že vůbec celý půl nebo nich nevíte.
0: Jo.
1: A ty kluci taky, ty 2.
0: Hmm.
1: Jako jsou hodný všechny.
0: No tak to se vám to takhle povedlo, panečku, ta velká rodina.
1: No, to jako jo. A že je mám všechny takhle blízko sebe.
0: Hmm.
1: Nikde je nemám daleko.
0: A z vaší zkušenosti je lepší mít více dětí, anebo třeba zůstat u jednoho?
1: Ne, to bych nechtěla.
0: Nechtěla jste mít jenom jedno?
1: Mm-mm, to ne. Měli jsme ty první 2 kluky, ty byly po 14 měsících za sebou, no.
0: Mm-hmm.
1: Holka byla potom za 8 roku.
0: Jo, tak taky chvilku trvalo, než jste se rozhodli. No.
1: Vdovou jsem byla v 55 letech.
0: Hmm.
1: No, tak se nedá nic dělat, to člověk zvyk za ty roky.
0: Že se věci dějou a že se nejde všechno úplně naplánovat a vymyslet, bohužel, no.
1: No, to jo, žádnej neví.
0: Hmm, to je pravda.
1: Jak tady dlouho bude.
0: To je pravda. Dobře, tak paní Jaroslavo, moc vám taky poděkuju, popřeju vám pevné zdraví, ať se vám to všechno
1: vylepší.
0: Já
1: vám taky.
0: Jo, a děkuji za povídání.
1: Mějte se hezky, třeba mě to někdy vyjde, že zavolám.
0: Budu ráda, když se zase zastavíte a budete mít chvilku času.
1: Tak jo,
0: mějte
1: děkuji
0: se
1: moc.
0: Hezky. Dobrou noc. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl Jiří Zmožek a jeho známý to hit Už mi lásko není 20 let. Tolik písnička. Půlnoc klepe na dveře, no a my uděláme co? Podíváme se také do pošty, protože jste se poměrně hojně rozepsali, za což jsem samozřejmě moc a moc ráda. Takže se podíváme teď na jeden e-mail, který dorazil od paní Ireny a paní Irena píše k tématu. Dobrý večer všem i vám do studia. Já mám děti dvě a asi jako všude byla období těžší a období, kdy to šlo všechno nějak zlehka. I sny jsem měla v určitých... Cože? Nějak tady se píše o něm... O syna jsem měla, pardon, tam je nějaký překlep, já jsem to nemohla rozluštit. O syna jsem měla v určitých jeho mladých letech velký strach, aby se takzvaně nechytl party a neskoušel všechno možné, jak se to někdy taky stane. Ale dopadlo to dobře a pochopil, že tudy cesta nevede. Jinak jsem moc ráda, že obě moje děti nakonec vystudovaly vysokou školu a myslím, že se jim daří podle jejich představ. I když samozřejmě pořád je co vylepšovat. Všechny zdravím a všem přeju samozřejmě, ať mají ze svých dětí jen a jen radost. Mějte se moc hezky a pozdrav všem, Irena od Plzně. Paní Ireno, moc vám děkuju, ať se vám daří a samozřejmě hlavně kupu zdraví v celé vaší rodině. No a my popojedeme s písničkou od Petra Spáleného.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou zpěváka Terryho Jacka jsme se přehoupli do nového dne. No a je tu, ať už chceme nebo nechceme, pondělní den s datem už 12. října. Tak právě otáčím list v kalendáři na prahu nového dne. Nám všem přeju všechno dobré, ať se nám vydaří nejenom celý pondělní den, ale celý další říjnový týden, ať nám jde všechno dobře od ruky a pokud máte den volný, tak abyste si ji užili ve zdraví s úsměvem a podle samozřejmě toho, jak si představujete. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme povídat na téma naši potomci, aneb jaké jsou naše děti. Jste pyšní na své děti a na co nejvíce? A co se vám při jejich výchově podařilo a v jaké oblasti jste měli být třeba tvrdší a přísnější? A jdou vaše děti ve vašich šlépějích? No a přidali jste jim třeba i svoje zkušenosti ze svého oboru a oni se mu teď věnují? Nebo vás třeba trochu zklamali tím, že si šli a jdou prostě svojí cestou? Co pro vás při výchově vašich dětí byl velký oříšek a na co jste naopak velmi pyšní? Naše děti bývají velmi často naši pýchou, chloubou, někdy si ale vyčítáme, že jsme je mohli vychovávat třeba trochu jinak, aby byly samostatnější, méně rozmazlené a tak dále. No a někdy se prostě taky něco nepovede. Tak co vy a vaše děti a vaši potomci? Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web, kam píšete rozhlas.cz/linka, máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: To.
1: Tak to byl Honza Nedvěta, písnička Podvodno, a dovolala se k nám také Pepa z Kyjova. Pepo, krásnou noc přeju, zdravím vás.
2: Ještě jednou vás zdravím.
1: Děkuju mnohokrát.
2: Můžu začít mluvit, nebo chcete krát?
1: Můžete, můžete začít, je to na
2: vás. Takže máme tři děti, holku. Jedna 70. ročník, druhou 72. a za 12 let jsme měli syna.
1: Ano.
2: Dostal jsem od ženy nadáno, že staří lidi mají mít vnoučata, ne děti. A nakonec ho má nejradši.
1: Jo.
2: A je ráda, že
1: ho máte.
2: Ano, dcera vystudovala ekonomku, druhá se vyučila ve Svitu ve Zlíně. Bohužel díky tomu, že to dopadlo, jak dopadlo, tak nedělá svoje řemeslo. A kluk měl ekonomku, dělal a pak vyšší odbornu v Boskovicích, takže mají prácu všichni. Je dcera mladší s tím synem, dělají tady ve firmě A-Studio takzvané, dělají banery, polepy auta, dcera tam právě polepuje ty auta jako firma. Tak jako zajímavá práce, je to těžká práce, ale baví ju to a syn tam dělá nějakýho, já nevím co, úředníka.
1: Takže z nich máte radost i s tím, jak si vlastně
2: mám radost,
1: pořešili práci.
2: Všichni mají prácu, nezažili moc období bez práce, a jinak máme starší dcerka, má syna a dcerku, ta je sestřičku, a mladší má jenom holku jednu a syn má tři děti. Dva kluky a holku, toho jedného vyženěného má, tak nám dělají radost. A když nám půjčí vnouča, tak manželka vždycky říká, ty jak B12, že nás nabíjí.
1: Vždycky
2: ožijeme.
1: Rádi hlídáte, jo, říkáte.
2: Jo, tak tu vnučku jsme od půl roku až nešla do školky. Protože snacha ji udala na hlídání paní tady do vedlejší vesnice a holka tam brčela celé dní, tam manželka říká, zeberu, dovedi ji k nám a my ji budeme hlídat. My ji hlídali, až než nastupovala do školy. A toho nejmladšího, ten mu říkám, že ten je radioaktivní, neaktivní, protože to je sičák první třídy.
1: Vydařil se, jo? Abyste ano, o něm věděli, jo, tak se snaží, ano.
2: Zapnul nám kovicu bez vody, pustil nám plyn, lézl po křesle do okna, býváme v první patře, tak furt za ní musel jeden chodit a hlídat, to nemohli jsme ho nechat samé.
1: Jo.
2: A chodí do třetí třídy už je čím dál lepší. Já říkám, já ti jednou přerazím. Protože má aktivity víc, jak je zdrávo.
1: Ano. Ale no, to bude jako asi chvilku ještě trvat tohleto, no, pokud je takhle aktivní.
2: Oni to svádí na mě, že je po dědečkovi. Ano, děda je ten nejnedobřejší z rodiny.
1: Vy to teď říkáte samozřejmě s velkým nadhledem a s úsměvem, ale co je na výchově vlastně těchto velmi čiperných dětí takového jako nejtěžšího? Uhlídat je, aby se něco nestalo asi, co?
2: No, uhlídat jednak, a teď ho zaměstnali, chodí na hokejbal, hraje hokejbal, vnučka, ta sestra jeho hraje košíkovou, takže a ta od starší celý hrála taky košíkovou, takže jako zaměstnat to sportem, syn hrával fotbal taky do 30 roků, 35.
1: No, tak to vydržel dlouho.
2: No já jsem od malička, když se narodil, říkám, že se bude hrát fotbal, protože já jsem hrával do 30 let skoro a 15 roků jsem trénoval tady dorostence v Kyjově.
1: Tak to po vás podědil trošku.
2: Tak to podědil, takže jako snažíme se, já jsem říkal, že když nadával, že hrát nebude fotbal, pán bude furt lepší, když bude vymetat diskotéky a chytne nějaký tam drogy a nebo nedobrý partu, tak radši ať sport.
1: Radši sport, to je pravda.
2: Došel z tréninku tak dodělaný, že byl rád, že zalehla, už neměl chuť nikde chodit. To jsme trénovali třikrát týdně a navíc ještě tu ekonomku.
1: To je dobrá metoda. Školu.
2: Ano, zaměstnat.
1: Zaměstnat, unavit a je to.
2: Zatížit, unavit, utahat a nemá potom smysl na ptákoviny. Jak to říkáme po našem.
1: Ano. No ale podrženo, sečteno, nakonec jste rádi, že jste si pořídili tři děti.
2: A jo, tak aspoň bude pokračovat, udrží rod někdo, že bude pokračovat rodina Balousovic.
1: Bude mít velmi, velmi široké rodiny, vlastně široký rozvětvený strom, jak se říká, takové.
2: Ano, jako nevýhýnem. Jo.
1: Dobře,
2: tak
1: Pepo.
2: Tak vám
1: Moc děkuju za povídání, za návštěvu, přeju celé vaší
2: a
1: velké rodině.
2: A mě s vaším tématem oslovíte, tak proto otravuju vždycky jenom vás, nebo většinou
1: já
2: vás.
1: Budu ráda, když se zase zastavíte, samozřejmě velmi.
2: No, když budete mít téma, které mě osloví, rád zavolám.
1: Tak jo, tak každopádně všechno dobré tak celé vaší hezký. Velké rodině. Taky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, zdravíme do Kyjova.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger, René, já a Rudolf. No a přivítáme teď Františka, máváme do Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, paní Tisková, taky přeju krásnou noc u mikrofonu a posluchačům u rádia.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, vy máte taky 3 děti, že jo?
1: Máme 3 děti,
0: no.
1: A já vám řeknu, já se s nima můžu pochlubit až teďkom, až dceři je 65, klukovi je 63 a nejmladší dcerce 50. Tak až teďkom se s nima můžu pochlubit, že dobře pracujou, jako jo.
0: Předtím se jim nechtělo pracovat, nebo co?
1: A ve školy to měli asi tak, jak já, možná trochu lepší, protože já se mě nemohl nikdy moc učit. My jsme to měli tak, když já jsem šel do školy 48, tak pan učitel Horňanské nás měl 5 ročníků od 1. do 5. třídy v jedné třídě.
0: Jo, jednu třídku, no jo, no, to bývalo.
1: Jedna třídka, tak on na nás neměl tak moc času.
0: Rozumím.
1: Dobře tam byli takový, co to měli daný od přírody, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale my, jako jo, děcka, jsme museli dost makat na polách a tak, jo. No, a když jsme ještě toho trochu zneužívali, jo, jako tak, tak jsme procházeli všude s odřenýma ušima. No, na 5 to nebylo, jo, ale z češtinu jsem měl možná 4 a z ruštinu 3.
0: Jo.
1: Takže já jsem měl uměl lepší ruský jazyk jak češtinu, no. Ale v učení tam už bylo lepší, to už jsem prošel, jo, tam možná některé ten předmět nebyl učební.
0: Ano, ano.
1: No, ale byl jsem doma v matematice, co mi jako, co potřebuju pořád, ještě teďko umět počítat, že?
0: No.
1: Ale takové normální násobírku, ne nějaký zlomky, to už si musím napsat a tak, jo,
0: ano,
1: ale
0: ano.
1: Násobilku to chrlím takhle z místa, jako jo.
0: No a máte pocit, že děti byly ještě šikovnější ve škole, než jste byl vy, jo, vaše?
1: Děti byly trochu lepší, jo, byly trochu lepší, ale nedělají to, co se vyučili. Dcerka se vyučila normálně knihařkou a má svoju prodejnu, kde máte Zvěry Max, jo. A dcerka se vyučila pekařka, ale dělá ve zdravotnictví,
0: taky
1: jako
0: to
1: tam
0: nedělá.
1: Uklidí, jo.
0: Jo.
1: Ale oni chcou, aby to dělala dál, jim už je 65 roku, zrovna. Dneska jsme to slavili a kurka včera, jo.
0: Aha.
1: Tak teď měli ty narozeniny oba za sebou, jo?
0: Tak vy jste měli teďka víkend plný oslav a radostí, no tak to je krása.
1: Ano, a výdajů.
0: Jo, no tak, to tak bývá, to je pravda.
1: No, tak je to s našimi dětima, jo? No,
0: jo,
1: tak
0: zaplať
1: pamu, že žijeme, že jsme všichni pohromadě nějak, jo, v jednom městě.
0: Františku, byl jste na ně přísný, když měli takové to svoje období a tak, nebo jste byl tolerantní táta?
1: Já jsem na ně nemohl být moc přísný, protože sám, když jsem jim nemohl poradit, tak přeci nebudu za to mlátit, nebo něco.
0: No, nemusím přímo třískat, ale třeba jestli dostali nějaký, já nevím, domácí nějaký trest, třeba zákaz vycházení nebo něco takového.
1: No, já jsem furt chodil po puškách, já to takhle řídila manželka doma, akorát když jsem šel jako třídní zkusku, tak když tam někde mě chtěla něco paní učitelka říct, tak bokem, a tak to musela říct pěkně, no, abych se nečervenal, jo?
0: Jo.
1: Před ostatníma rodičama. Tak,
0: ano.
1: Ona šikovně tak obalila, jo, a ona řekla, že je šikovné, jo, ale musí to a ono, no a tak, no. Takže tak to je naše děti, jo. Takže nám je 84 a dcerce už 65, klukovi 63, no a takže...
0: A vydáte se často, protože jste tam poblíž sebe, že jo, všichni, takže...
1: Ne všichni, no já jste tady všichni v Židlochovicích.
0: No tak jste si po ruce navzájem, když je něco potřeba.
1: Jo, když je takový problém, takové jako rodinné, tak nepleteme se jeden druhýmu do toho, jo.
0: To je důležitá věc, ano, v dospělosti, to si myslím, že určitě.
1: Do toho nepleteme, či to vyřeší všichni každé po svým a no... A tak klapí to jako, jo, takže tak, no.
0: Tak se to všechno povedlo vlastně, že jo?
1: Jo, dá se říct. No.
0: Dobře, no. Františku. Tak moc děkuju taky, krásnou noc a hezký celý týden.
1: Ano, podobně děkuju taky.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Helena Vondráčková a Jiří Kornel, takové hudební konstatování. Každá trampota má svou mes. A pozdravíme Pepína na Valašsko. Pepíno, krásnou noc přeju, moc mávám.
1: Teď přeju krásnou noc a i posluchačům přeju.
0: Děkuju.
1: Tak jako téma o děti, my máme 4 děti.
0: Jejej, no.
1: No
0: máme panečku.
1: Máme to na střídačku, dceru, syna. Máme 5 vnuků a jednu vnučku, už jedného pravnuka už máme.
0: Tak se vám to taky rozrůstá.
1: No, jo, takže je to ten, no a tak.
0: Z těch 4 dětí bylo některé dítě takový ten vejlupek, jak se říká, že vám dal zabrat?
1: No, ta druhá dcera, ta byla taková trošku ten, ale to se vše, ona teď vzpomíná, jako už má 50 roku, tak vzpomíná, že jsme se s ní užili. No, tak vždycky se smějeme, jak to bylo, jak vždycky. Ona třeba ve škole, ona měla 2 žakovské, takže jednu nám ukazovala. No, to by byl úpek.
0: Měla to pěkně vymyšlené, ano, no, samozřejmě. Jo. Potřeba pochválit, no.
1: No, však to vždycky se smějeme, jak ten...
0: A kde jí vzala, vysvětlila vám to, že má 2 žákovský potom?
1: Ne, to jsme ani nepátrali.
0: Nezjistili jste to.
1: No, ale ona zřejmě ve škole nahlásila, že už ztratila.
0: Jo, dostala jinou a no, vidíte to, jak si poradila. To je důležitý umět si v životě poradit.
1: Jo, to bylo dobré. Takže ten, ale jinak jako jsme spokojeni, jako my bydlíme na polosamotě, takže
0: ano.
1: No, oni už jako jsou v dědině, jako syn, ten starší, tomu jsme domek pomohli postavit a dceři taky a ti dva jako bydlí zase v bytovkách, takže mají ten. Takže když potřebujeme takové ty hrubší práce, tak jako přijedu ve zřečí, že ten pomoc.
0: Jo, pomůžu.
1: Ten nejmladší syn, tak ten je lékař, ten vždycky povídá, já musím mít zdravé ruky, že? Protože on je chirurg.
0: No jo, to má pravdu, no samozřejmě.
1: No, jasné. Takže on musí opatrně, ale jako v klidu, každý se umí postavit v práci, že? Takže nemáme jako problémy. Oni u nás všecko si skladují a tuto zemáky a takové, co potřebuju, tak si vždycky přijedu, nebo já jim to do dědiny přivedu, když jako jdu nebo jedu tam, takže to není problém, že...
0: No, takže jste rádi, že je máte, že jste se takhle rozrostli, že jo?
1: My jsme, tento týden jsme měli, v srpnu já jsem měl 80, manželka měla, to už je včera měla 75 a dneska máme 52 roku manželství, takže...
0: Pánečku, tak vy máte doma taky tady zrovna takové období výročí a oslav, že jo, krásný.
1: Jo, takže manželka je po operaci kyčle, takže tak zpomalí se rosto.
0: To je dobře, rozcvičí a dneska, už to bude
1: fajn. Dneska jsme byli s koněm na výjíždce, tak jsme i toho pravnuka vzali, že? Takže ten si na vozi rádil, ten si tam hračky, že? A tak paráda, jako bylo i krásné počasí, že? Trošku se oblec, protože u nás je chladno.
0: Ano, rozumím.
1: No, takže ten, ale jako pěkně, jako v pohodě. Takže...
0: Tak, to a jsem ráda.
1: Ještě bych chtěl tu paní Vlastičku z toho Krnova pozdravit.
0: Dobře.
1: Ona přes kopec bydlela, takže...
0: Jo, že se znáte, tak aby věděla, že jste na ní nezapomněl.
1: Přes telefon. Já jsem nikdy neviděl na to přes telefon, takže...
0: Tak vyřídíme takhle pozdrav, to je pravda.
1: Všetci mějte, a i vy se mějte dobře.
0: Děkuju moc, Pepíno, nápodobně, všechno dobré.
1: A dobrou noc a je jasňučko, takže je paráda.
0: Tak zdravo. Si to užijte. Zdravím. Velké gratulace, no, k těm vašim výročím i k narozeninám. Jo. A hodně zdraví. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

pojď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Hana a Petr Ulrichovi a jejich duet Nechoď do kláštera. A 5 minut po 1:30 pozdravíme paní Marii do Hradčovic. Maruško, hezkou noc přeju.
1: Ano.
0: Říkám to dobře, do Hradčovic?
1: Ano.
0: Tak vás moc zdravím a ráda vás slyším. Co vás tak napadlo, když jste slyšela naše téma?
1: No, děti, já mám 4 dcery.
0: Panečku.
1: Takže já jsem měla dvoufázovou výchovu.
0: Jak to? Co to obnášelo?
1: No, jedna dcera měla 19, kdy se narodila ta nejmladší.
0: Je, no.
1: Takže to už byly 2 generace. Když se dcera ta nejstarší ve 20 vdávala,
0: no,
1: tak ta mladší měla 11 měsíců na svatbě. Já jsem ji chodila kojit na záchod, když jsme byli v kulturním domě.
0: Ano.
1: Na záchod ji chodila kojit.
0: Tak se vám to takhle pěkně rozprostřelo teda, co se týče
1: a
0: roku.
1: A potom dceři se narodilo dítě a chlapce. A když jsem s nima, on byl jenom o rok a půl mladší od té mojí poslední dcery,
0: ano.
1: Tak když jsem s nima chodila, tak všichni se mě ptali, jestli jsou to dvojčata.
0: Jo, to je pravda, že to tak lidi napadne.
1: A právě, ano. Že já jsem měla dvojčata, ta nejstarší, za 3 roky se narodily 2 holky, dvojčata.
0: Uh-huh.
1: Takže já jsem neměla ještě 23 roku a už jsem měla 3 děti.
0: Pánečku, no to teda jste si pospíšila, já vím, no.
1: No a naštěstí se dobře učili, všechny mají vysoké školy, ty 3, jako ty dvojčata a ta nejmladší studovali v Praze a zůstali v Praze a ta nejmladší teď ještě už je 10 roků v Londýně.
0: No panečku,
1: má dítě.
0: Tak se vám takhle vydařili, že
1: takže
0: školy je bavili.
1: Akorát ta nejstarší je zdravotní sestra a ta bydlí ve vedlejší vesnici. Takže,
0: tak vám dělají radost určitě, že jo?
1: Ta mě chodí píchat injekce, když potřebuje nebo tak.
0: Že pomůže.
1: No ale dost často jezdí, dokonce i ta z toho Londýna jezdí 5x do roka, léta.
0: No tak to, no, už to taky není tak daleko, oni, jak se říká, svět se zmenšil díky leteckým spojům, takže je tady co by dub z Londýna, to je pravda. Tak z nich máte radost,
1: no,
0: určitě.
1: Já už jsem tam byla 3x,
0: jo?
1: Ale už se tam...

0: to si všechno sama obšlápla, nebo všechno si to jako prostě šlo za svým cílem.
1: Tak možná, že jí to i pomohlo, že měla ten vzor ve starších sourozencích, že jo? Že tak ano. Jako...
0: A ty byli v Praze, tak a našli si tam zrovna i zaměstnání a bydlí tam. Takže...
1: Tak z nich máte radost Prahy, ze všech
0: ale
1: určitě.
0: Akorát, že teď je to všechno horší, jako to cestování. Takže to je asi tak. A dobře. Moja, ještě bych vzpomněla, moje babička měla 11 dětí a dvakrát dvojčata.
1: Tak
0: ale... Pět jich zemřelo. Tři zemřeli ještě malé, jak byla ta španělská chřipka některé, a další jeden zemřel tragicky, ho zastřelili na Slovensku u Humeného jako učitele. Aha. Tam byl poslaný jako učitel a ze žádlivosti manžel učitelky, co s ním byla na škole, tak ji zastřelili.
1: No to a jsou smutné příhody.
0: Když si spadl na ledě, neřekla, dostal kosti, tom se říkalo kosti, že do kosti asi tuberkulózu, 19 nebo tak. Takže šestých ostalo dva chlapci a čtyři celý. Čtyři bývali, pětých bývalo ve vesnici, akorát jeden se odstěhoval. Takže taková velká rodina.
1: Velká
0: rodina.
1: Měla
0: 16 vnuků.
1: Pánečku, tak to je fakt velikánská rodina. Ale dřív to tak
0: by... 80 let.
1: Tak to je pěkný věk, myslím, na tolik dětí a na tak velkou rodinu, co všechno zvládla. Tak, paní Maruško, moc vám taky děkuju. No, mějte se hezky, přeju hodně zdraví a zase se budu těšit, že se brzy uslyšíme, jo?
0: Ano.
1: Dobrou noc, zdravíme do Hradčovic. No, a teď už je na řadě Radek Tomášek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a s ním také Helena Maršálková, písnička Džínová láska. No a na telefonu máme Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky vám přeju krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: A vám také samozřejmě.
0: Děkuju moc krát.
1: No já se musím pochlubit tím, že máme dvě děti, No ale ty naše děti už jsou dávno, dávno dospělé, protože už mají dospělá dvou.
2: Už to nejsou děti.
1: Naše vnoučata už jsou taky dospělá.
2: Jo.
1: A dokonce dva vnuci mají už svoje děti, takže už ty starosti jsou na nich. Takže,
2: letí.
1: Ale já si nemůžu stěžovat, naše děti se učily dobře, problémy jsme, dcera byla taková živější, Tu jsem honila domů, oni vyrůstali na té vesnici, takže oni to měli ještě tak, že tou kabelou flákli za dveře a
2: byli pryč.
1: Byli doma večer, ale navštěvovali kroužky, syn chodil hrát fotbal, dcera chodila do tanečního kroužku a to a ta byla taková živější a syn byl takový tichý introvert, ale on je takový dodnes, ten hodně knížky, ale učili se dobře. Já jsem s nima měla nejvíc starosti, když byli malí, protože vodu jsme doma měli, ale měli oba plynky a tehdy byly ještě hadrové. Když se dcera narodila, tak měli, no a tu prádelnu jsme měli přes dvůr, protože my jsme bydleli v takovém domě, to nám maminka předala, bydlela taky s náma. Můj muž byl zedník, tak ten chodil do práce a ještě na fušky a maminka, i když měla důchod, tak chodila do práce, do zahradnictví. No a v 11 hodin doma byli na oběd. Tehdy to v JZD bylo tak, že v 11 přišli domů na oběd a hospodinky vařili něco rychlého a tak i já jsem musela mít něco uvařeno. A jednu zase museli být na pracovišti. Dvě hodiny byly volna, takže já jsem chodila nakupovat s dvouma dětma, tak jeden kočárek, jedna holka byla v kočárku, kluk seděl na prkínku, držel se. No a v košíku dole byl nákup.
2: Ano, ano.
1: A ještě jsme to měli do kopce, neměla jsem to jednoduché. No, topilo se v obyčejných kamnech stolových a v pokoji ten vytápěl dva pokoje, tam jsme měli pilinová kamna. Jo, takže bylo to náročné, no, takže a byla jsem s dětmi teda, až šla dcera, protože byla o 16 měsíců mladší, tak až, protože nebyly jesle a nějakou paní si vzít na hlídání, tak ta by chtěla víc, než já bych vydělala. Tak jsem byla s dětmi až do 3 roků sama, ale nemůžu říct, neměla jsem s dětmi. Když začali chodit do školy, tak jsme začali stavět dům, takže takový nějaký akorát podepsání úkolů, ale učili se dobře, tak s tím jsem neměla starosti.
2: Tak to je dobře, že máte.
1: No ale taky jsem musela uvařit vždycky večer, aby jim to babička ohřála.
2: Ano,
1: ona
2: ano.
1: Bydlela s náma, tak aby oni se najedli v poledne s manželem a oni to potom, ale oni chodili i do školy na obědy, ale ty večeře. Takže to bylo. No a dneska už jsou to dospělí lidé, syn bude mít 60 letos na konci roku, takže už mají dospělé děti. No a žijí, já si myslím, že mají každý, že jsou spokojení, každý má své zaměstnání. Nemáme je tady v Miroslavi, která je v Moravském Krumlově, to je asi 17 kilometrů, ta nám pomáhá s těma, dneska s těmi účty a takový věci, jak je potřeba, protože můj muž se to nechce dělat a já se toho bojím, když nevidím.
2: Jo, no, vy se do toho nechcete pouštět radši, rozumím.
1: No, tak máme to, ale obstarává nám to dcera.
2: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Máme k tomu, jak já s manželem, tak ona a syn, máme všichni k tomu přístup, k těm penězům, ať se, kdyby se něco stalo, tak ať může ten nebo ten, že jo. No, ale jinak jsme spokojeni a syn je ve východních Čechách, ten je tam, ten už dostal letos, buď to letos nebo loni, myslím si, že letos dostal 40 roků v práci, on pracuje ve Dvoře Králové nad Labem v zoo,
2: tak to je krásné místo, doufám, že ho to tam baví.
1: To bylo jeho dětský přání už. Že pojede do Afriky a bude s panem Wagnerem lovit žilasy.
2: Tak si to splnil alespoň takhle do Dvora Králového.
1: To je krásné. Jeho práce, oni tam i bydlí, jako je to areál zoologické zahrady, tam jsou ale 4 byty, tak tam bydlí.
2: Ano, ano.
1: Takže jsou spokojeni a dcera ta dojíždí teda do Brna, ta se stala, je vystudovaný, on šel studovat, on vlastně v 19 roku už vyletěl z hnízda, chodil o rok pozadu, tak měl maturitu v Moravském Krumlově a pak šel teda do Suchdole na Vysokou.
2: Ano.
1: No a z té zběhl, protože šel dělat ošetřovatele do, takže on tam je od začátku.
2: Tak si splnil
1: ten
2: svůj sen.
1: Od začátku si tam dělal prvně krmiče, staral se o ty, no a teď už je zoolog, tak potom se vrátil
2: super.
1: Do školy, musel na vojnu, tak se vrátil do školy a po 18 letech na tu školu nastoupil znovu a školu
2: dělal.
1: Dokončil.
2: To dělal.
1: No.
2: Takže potrženo, sečteno musíme končit. Aničko, máte z nich radost a staráte, že
1: jo,
2: to takhle dopadlo.
1: Jo, a dcera taky si
2: tak
1: udělala školu,
2: super.
1: Ta pracuje v Brně na finančním úřadě, takže mají každý, jsou
2: dobře,
1: spokojení s prací. Děti mají taky hodné,
2: tak to je fajn.
1: Zlobí, no ale které děti nenazlobí.
2: Přesně
1: no.
2: Tak. Aničko, děkuji moc krát. Přeju krásnou noc, hezký celý nový týden.
1: S dětma jsme spokojeni.
2: To je dobře. Děkuji moc krát, Aničko. Mějte se hezky, naslyšenou a zase příště u nás v Noční lince.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Michal Hrůza a písnička Budu ti vyprávět. No a po téhle té písničce musím konstatovat, že jsme se dostali do finále naší noční linky. Pojďme se podívat ještě jednou do pošty, kde se píše dobrý večer, zdravím do noční linky. Jo, děti, to je radost, říká se, ale někdy to jsou i velké starosti. Mně se syn bohužel narodil s vrozenou vadou a tak jsem musela kompletně změnit život svůj i celé naší rodiny. Není to vždycky jednoduché. Teď už se situace ustálila a synův stav také, no a taky jsem si na všechno zvykla a naučila se věci brát, jaké jsou. A to je, myslím, pro život taky moc důležité. Jinak všem přeju všechno dobré, Martina. Tak milá Martino, vám přeju také všechno dobré, spoustu sil na obtížnější situaci, ve které třeba jste a nějakou dobu ještě budete, a moc přeju všechno dobré a děkuju za váš e-mail. No a protože jsme se dopracovali až na konec a v našem studiu se chystá střídání a připravují už se tady další noční pořady, tak je potřeba vám všem poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám hezkou noc a hezké sny, pokud jdete spát a pokud zůstáváte na příjmu našeho vysílání, tak hezký poslech právě těch připravovaných dalších nočních pořadů. A já se budu těšit jako vždycky zase brzy příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafů totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Jste vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být ohroženým plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
3: Maminko, vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
5: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
5: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
5: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
5: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
5: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
5: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
5: Děkuju vám, pane. Hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
6: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
6: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
6: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
6: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
6: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
6: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
6: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
7: Co? Ať mě hrum černý pes.
6: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
7: No to. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
6: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
7: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
7: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
6: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
7: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
8: pane?
7: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířům.
6: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
7: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly Flintovy.
6: Patří nám všem.
7: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
6: Pamatuj na Bengana.
7: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčila ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, smravní silou nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá... Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jsouc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
4: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
4: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
4: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: back.
1: Český rozhlas.

0: Nemrůžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách. A snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
1: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se k motře.
2: Dej pokoj, rusalko.
1: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
2: Nech mě spát.
1: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích. A jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky. Jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
2: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
1: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. K motříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
2: Jizeríno, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
1: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
2: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
1: Styď se.
2: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
1: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
2: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
1: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku. Potřebuješ ho jako sůl.
2: Už aby rozkvet. Dech se po něm dlouží. Myšlenky mládnou.
1: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
2: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Čc.
1: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
2: Nedám. Nemám.
1: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
2: Blízkavice patří Bukové hoře.
1: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
2: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
1: Lakoto.
2: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
1: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
2: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
1: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
2: Lídejte, blízkavice. Kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
1: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
2: Co je zas, Jizeríno?
1: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
2: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
1: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
2: Podvedla jsi mě, trapse.
1: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
2: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
1: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
2: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
1: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
2: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
1: Nelido, posed tě děs.
2: Teď mlč. Schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte.

0: stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
1: Vždyť tě pobiješ.
0: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
2: Adame!
3: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
2: Našel jsem studánku.
3: To není ta pravá. Vraťme se.
2: Žlutá světýlka vyskakují po slatích.
3: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
2: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
3: Pan Bukové hory se probouzí.
2: To se jen blízká na časy, pospěš si.
0: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
2: Druhá studánka.
3: Modrá se v ní nebe.
2: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
3: Safíry.
2: Zbírej a rychle dál.
0: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
2: Studánka červená jako krev.
3: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
2: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
3: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
2: Teprve budeme, až je vymrousíš.
3: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
1: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
0: Viděla jsi, Ruselko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
1: Kameny patří přece zemi.
0: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
1: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
0: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
1: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
0: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
1: K motříčku.
0: Nedám.
1: Nachytáš si za něj 100 jiných.
0: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já, zase já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Ví, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.
0: Neříkal jsem to. Všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko. Rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu. Ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní, Izerino? Posaď se se mnou do mechu. A v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.